Smithy Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo, a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v předsíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Zdravím tě, jsem prsk, čověče.
0: Pochoutkový rok, ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky.
2: Já jsem úplně konsternován, jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
2: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedle se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky ze Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože jo. Přitom to všem chutnalo, že jo.
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
2: Takže
0: vlastně to sami taky dělají špatně.
2: Taky to dělají špatně, přesně.
0: Takže by si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
2: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo. Ale to je třeba jednou za půl roku, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
2: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý rozmačká.
2: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburga.
0: Jeden stačí.
2: No jo, to stačí, mě stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, jak to máš chuť a stačí, nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
2: Tak.
0: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vorchockým.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

sobě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže ano. Já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc. Řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám, no promícháme. Tak, teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak, to je spíš taková lžíce, a zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: Máme 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jednou.
2: Tak na vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k tým. Doufám za chvilku prochladlý směsi, másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím mě zeskazím. Dám lžíci.
1: To je směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí. No, zdrobenkovatí. A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, bude to.
2: Aby mě bratiška nebo maršálek vyrazil jak z kina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářova.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho dezertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dělat ty. Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
2: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No, tak tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co stají, vystrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet. Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
2: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
2: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
2: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se toho hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? Až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No.
2: Dobrý.
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
2: Přesně, jo, je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Kolikně si neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník. Tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovýrok.cz i s fotografiemi slušivými. A pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích. A tenhle recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém. Tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce. Přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělali. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se

0: strhnul a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
0: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
0: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
2: Nejvíc my používáme, aby uděláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
3: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
4: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
5: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdrojení s pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: No, já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept, už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No, jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě vošouky, na tomu říkají u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak
1: bylo lepší. A pak se to potřebuje buď švestkovým nebo jenom sádlem se to potřebuje.
2: Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejra nebo škralou, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra, dost stojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Já tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den jeden pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A šestý den máš šikmý oči, jo. On tě ťang, no.
3: 5
2: pytlíků na rýže.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: To je brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejši strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Když paní Macer, jste sama palatet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tedy se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak jste se.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřím k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte, máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme. Vlčnov.

0: ještě dřív než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaný jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn, to znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Uprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež vyjeli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusy, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout tu jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, že prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem

0: práci je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Co zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nespašil koň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí rekruti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králů, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: Teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Dusko, na krála!
1: Už odjedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, Matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, Matičko, na krála.
5: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, Matičko, na krála.
3: Ty slyšli mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: V tomto době se mají urádí, peně spí a v noci řádí. Na krála, Matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník vlčnovské chasy. Na krála, Matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králu na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná, to všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po vytlačení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás
3: v ordinaci? To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. Ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme pro to, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi shodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto shodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jedno týdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jedno měsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát a nebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Tenistka Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu premiérový grandslamový titul. Lidé v Jihočeském kraji odevzdali přes 500 zbraní během letošní zbraňové amnestie. Netolická i vltavotýnská lokálka dnes ožijou provozem parních vlaků. Klidné letní počasí doprovodí teploty do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
3: Je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Letošní zbraňová amnestie na jihu Čech byla podle policistů úspěšná. Od 1. ledna do 30. června lidé odevzdali 507 nelegálně držených zbraní, což je zhruba o třetinu víc než před 5 lety. Zajímavé nálezy vyjmenoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner.
4: Německý samopal MP40 hrál ve filmu Král Šumavy a měl ho v houslovém pouzdře herec, který tam hrál, a pak také pevnostní minomet M32. Francouzská strana zažádala o to, aby jí byl vrácen, protože je součástí historie ty Mažinotovy linie.
2: Budějské párobraní vrátí na jihočeské lokálky provoz parních vlaků. Historická souprava vyjede po 7:30 z Protivína do Českých Budějovic. V 9:30 odjede do Netolic. Lidé si během přestávky od 10:45 do 11:30 prohlédnou tamnější výtopnu a jak informuje spolek Netolická výtopna na svém Facebooku, můžou si orazit taky původní netolické razítko ČSD. Poté vlak zamíří přes Dívčice do Týna nad Vltavou. Odpoledne se pak vrátí do krajského města. Podrobnosti najdete na webu Českých drah. Většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory, balet, opera i činohra, zaznamenala v uplynulé sezóně nárůst počtu diváků. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
5: Ibsenova Divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které brněnské Národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
6: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
5: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské Národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později večer opět ubývání mraků. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava povrchu si vyžádala uzavření Jáchymovy ulice v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar. Uzavírka bude trvat do konce července. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné dobré nedělní ráno, milí přátelé Českého rozhlasu České Budějovice. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a začíná nedělní jihočeské ráno s datem 12. července. To vám povím včerejšek, respektive noc na dnešek. To byla sportovní podívaná, jak se patří. Mluvím samozřejmě o českém wimbledonském finále a také o té noční fotbalové bitvě Norská Anglie. Vidíte to kamarádi a zároveň soupeři. Bellingham, Haaland, také Nosková, Muchová. Kéž by se v takovém duchu nesly všechny mezilidské vztahy. A doufám, že v takovémto duchu půjde i zbytek víkendu, který je před námi, za chvíli kalendárium, které se vztahuje ke 12. červenci. A také víno od kapely Činasky. Příjemný poslech.

0: Neděle 12. července je s tým 93. dnem roku 2026. Do konce roku zbývá 172 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 2010, a sice 36,2 stupně Celsia, a nejnižší v roce 1907 9 stupňů. Svátek má právě dnes Bořek, je to české jméno, zkráceně na jména Bořivoj nebo Bořislav a znamená bojovník, bojující vojín. Pranostika praví, když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. A narozeniny právě dnes mají americký herec Bill Cosby, herečka Lenka Termerová, irská prezidentka Catherine Connolly, oslavencem je i italský fotbalista Christian Vieri, spisovatelka Petra Hůlová, biatlonista Jaroslav Soukup má narozeniny a také atletická běžkyně Lourdes Gloria Manuel. Začíná týden Baltského moře, slaví se od roku 1958 druhou neděli v červenci. Před 490 lety zemřel nizozemský filozof a náboženský reformátor Desiderius Erasmus, zvaný Rotterdamský. Narodil se roku 1466. Je to 90 let, co se narodila herečka Nina Divíšková, zemřela roku 2021. Před 55 lety byl otevřen první úsek dálnice v Česku D1 z Prahy do Mirošovic v délce 22,6 kilometru. Stavba začala v září roku 1967. A je to 5 let, co nás opustil herec Ladislav Potměšil, který se narodil v roce 1945. Takové jest kalendárium k dnešnímu dni. Máme 12. července a za chvíli už počasí. CB Mezera, Počasí Mezera, text. Napište mi o tom, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Číslo naší SMS brány ráda připomenu 90 011 03. Předem díky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: čtvrt na šest, probouzíte se do nedělního rána s datem 12. července.
1: Počasí.
0: A první SMSka, která dorazila do Českého rozhlasu České Budějovice, polojasná obloha nad Prahou, 12 stupňů bez větří. Příjemný den všem přeje Josef, kterého taktéž srdečně zdravíme do našeho hlavního města, a těším se i na vás ostatní, že mi napíšete, jak je právě u vás. 90 011 03 CB Mezera Počasí Mezera text. Dnes bude ráno ještě jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později odpoledne a večer oblačnosti opět ubude. 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou příjemná dnešní nejvyšší maxima, 20 až 23 naměříte na horách, povane mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude slábnout, pršet dnes nebude a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
1: Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.
0: Můžu prozradit, že už se na vás pomalu chystá Jiří Kasal se svým hudebním pozdravením, tak se máte na co těšit a do té doby kapela Holky a vzpomínky zůstanou.

0: svatební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Zpěvačka Vlasta Průchová, od jejíhož narození o tomto víkendu uplyne 100 let, to je samozřejmě velký pojem pro český jazz. Ovšem je paradoxem, že většina jejich nahrávek, které vyšly hlavně na přelomu 50. a 60. let na deskách, úplně jazzových není, přísně vzato. K jedné takové se za chvilku dostanu, ale předtím bych se chtěl dotknout jeho české souvislosti s původem paní Vlasty Průchové. Jejímž manželem byl významný český jazzman, doktor medicíny Jan Hammer, a syn je vyhlasný v Americe usazený skladatel a multiinstrumentalista Jan Hammer mladší. Narodila se na Slovensku, ale českým rodičům, k tomu mi paní Vlasta Průchová v jednom rozhovoru uskutečněném na jeho české půdě pověděla. Já a moje sestra jsme se narodili v Ružomberoku, pak jsme se s rodiči přestěhovali do Trenčína, kde jsem chodila do gymnázia. V roce 1938 však Slováci řekli Čehůni von. Usadili jsme se tedy v Praze, což byl určitý kompromis. Maminka byla Ostravačka a chtěla žít v Ostravě, kdežto tatínek, jeho Čech, měl v plánu se vrátit do Blatné. Dědeček totiž bydlel v Kocelovicích, kde byl řídícím učitelem. A teď zpět k písničkám Vlasty Průchové, od jejíhož odchodu se letos v červnu naplnilo již 20 let. Maličkou skupinku v jejich publikovaných nahrávkách představují duety. Jeden z nich natočila s mladičkým Karlem Gottem s názvem Až nám bude dvakrát tolik. Další, první vycházka s Milanem Martinem, a ten, který jsem vybral, naspívala Vlasta Průchová s Milanem Chladilem. Hudba je dílem manžela Jana Hamra a slova Jaromíra Hořce, kterýž to básník mimochodem otextoval i nejznámější song této výjimečné zpěvačky, Docela všední obyčejný den. Vlastu Průchovou a Milana Chladila ve studiu v roce 1960 doprovodil orchestr Karla Vlacha. Všechny hvězdy na nebi.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice. K mikrofonu už usedá Lukáš Pelikán s čerstvými zprávami. Dobré ráno.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie kontroluje alkohol v krvi vodáků na řekách i letos. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 může mít vůdce malého plavidla, mezi která patří kánoe, kajaky, rafty a paddleboardy, v krvi až 0,5 promile alkoholu. Výjimky platí na části Vltavy a Labe, kde se alkohol netoleruje. O ostatních členech posádky zákon nic neříká. Policisti ale doporučují vodákům vyhnout se alkoholu kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Počet potvrzených obětí ničivých zemětřesení ve Venezuele z konce června dál roste. Podle předsedy venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrígueze je jich aktuálně víc než 4300. Zraněných je skoro 17 tisíc. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Podle odhadů OSN jich ale může být až 50 tisíc. Dvoutýdenní letní houslové kurzy Otakara Ševčíka vyvrcholí dnešním koncertem účastníků. Nabídne sólová vystoupení, ale i skladby pro orchestr. Centrum kultury města Písku informuje, že začátek bude v 19 hodin v koncertní síni Trojice. Koncertem dnes skončí taky mezinárodní houslové kurzy Váši příhody ve Vodňanech na Strakonicku, a to v 18 hodin v městské galerii. I o letních prázdninách si můžete osvojit znalosti z historie. Na dnešní večer připravil historik Josef Hrdlička z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity přednášku o Jáchymu z Hradce. Připomene významného aristokrata v historických vazbách společnosti

0: renesančních Čech a jeho místo v dějinách Jindřichova Hradce. Pozítří totiž uplyne 500 let od jeho narození. Přednáška začne v rondelu Jindřichohradeckého zámku v 19 hodin. A počasí. Zpočátku jasno, odpoledne oblačno, večer opět ubývání mraků. Teploty maximálně 28, na horách 23 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer zeslábne. Biozátěž ukazuje jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zachranáři vyjeli k vážné nehodě nákladního a osobního auta na silnici 139 k Dobevi směrem na Písek. Na trase ze Strakonic do Písku proto počítejte s omezením. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A pokračuje Jihočeské ráno 5 hodin k tomu 32 minut. Za chvíli si prohlédneme jeden zajímavý obraz na Jindřichohradeckém zámku. Nenechte si to ujít. A také pro vás chystám další písničky, které nestárnou. Ze všeho nejdřív právě teď Ilona Čáková. Když zbývá pár slov. Neděle s datem 12. července. Dobré ráno. Když

0: Jeden zajímavý dobový obraz, který zobrazuje pražskou defenestraci z roku 1618, mají na zámku v Jindřichově Hradci. Respektive jde o kopii. Originál byste našli pro změnu v Telči. Ale ať tak či onak, vyobrazení je plné symbolů a ne všechny se podařilo rozluštit. Redaktor Filip Černý se šel na jindřichohradecký obraz podívat v doprovodu kastelána Jana Mikeše.
1: My jsme prošli přes dva předpokoje a vešli jsme do audienčního pokoje, který zároveň sloužil jako taková rodinná jídelna. Jedna z důležitých věcí pro pány z Hradce, ale i Slavaty, i jejich následovníky z rodu Černínů. A je to místnost, která z těch všech dochovaných renesančních pokojů je největší. Jindřichohradecký zámek byl vyzdoben všemožnou nádherou. Nad námi v tom patře, tam byl takzvaný zlatý sál. Bohužel ten Jindřichohradecký zámek v roce 1773 vyhořel. Fatálně pohořel 8 dní, schořelo prakticky všechno, až na těch několik pokojů, které dneska jako jediné ukazují tu původní nádheru.
2: No a je tu na zdi obraz, na kterém je vymalována pražská defenestrace z roku 1618. Ten se asi váže k vámi zmíněnému rodu Slavatů.
1: Vidíme veliký obraz, který ten Vilém Slavata nechal namalovat a který zachycuje tu událost z pohledu Viléma Slavaty. Ona totiž měla přídech zázraku. Ačkoliv totiž Vilém Slavata i ostatní, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius byli vyhozeni z nějakých 15-16 metrů, tak to všichni přežili. A bylo to z pohledu protestantské strany proto, že dole pod tím palácem byly odpadky a oni spadli do měkkého. Z pohledu Viléma Slavaty se jednalo o čistokrevný zázrak. Takže my tady vidíme, jak Panna Marie vysílá fortuny, to jsou ty dívky, které mají v rukách takové zástěry, do které chytají všechny ty vyhozené. A zároveň tam vidíme atributy Kristova umučení, protože Vilém se považoval za vlastně mučedníka víry.
2: No, já přemýšlím, teď ten obraz je nádherný. Jsou na něm i dobové popisky. Ta ženská postava s tím O, tady koukám, ale O není. LMN, OP, OP chybí na obraze z popisků.
1: No je to tak, že my můžeme procházet těmihle místnostmi díky jedinému člověku. To byl Eugen Karel Černín, který v 19. století, jakožto majitel panství, se rozhodl, že ten zcela zničený a schořelý a v ruinách se nacházející areál toho hradu a zámku obnoví. Samozřejmě trochu mu chybělo nějaké vybavení, takže různě scháněl. A tohleto je kopie obrazu, jehož originál se nachází právě na zámku v Telči, který měl to štěstí, že nevyhořel, čili ty památky na rod pánů z Hradce i Slavatu tam jsou pořád, ty intaktní. A ten originál toho obrazu vlastně nemá kompletní legendu. Čili ta tajemná postava, kterou tady vidíme, tak ta skutečně od prvních nějakých rozborů tak vzbuzuje různé otázky a má řadu možných výkladů. Co je tam mnohem jednoznačnější, tak hned vedle ní je smrtka, která naštvaně odchází z toho obrazu pryč, protože dnes neuspěla. Tak tam je to zřejmé. A co díky tomu popisu víme také, tak na tom obraze vedle nástrojů Kristova mučení, jak už jsem říkal, souvisí s tím, že Vilém Slavata se považoval za mučedníka víry, tak jsou tam také lebky. No a to jsou lebky popravených českých pánů z toho Staroměstského náměstí. Aby bylo zřejmé, jako kam tahle ta rebelie došla. A byli to samozřejmě titíž lidé, kteří toho Viléma Slavatu o několik let dříve vyhazovali z okna.
0: Tolik povídání o obrazu, který najdete na zámku v Jindřichově Hradci, nebo jeho fotografii i na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas České

0: počasí.
1: Větrní 13 stupňů, mírně se vyjasňuje. Zdraví Zuzka a Honza. Děkuju za další vaši nedělní SMSku o tom, jaké počasí je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Těším se i na další 90 011 03, číslo naší SMS brány, CB mezera, počasí mezera, text, to je správný tvar, ve kterém své zprávy můžete zasílat. Dnešek ráno jasné, odpoledne přechodně až oblačné, později odpoledne a večer bude mraků opět ubývat. Teploty příjemné letní 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní až severní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Předpokládané množství srážek dnes 0, rovná a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Je libo africký trh, borůvky či pohádku pro nejmenší, už za chvíli vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme tipy pro volný čas. 5 hodin, k tomu přesně 8:40 minut. Dobré nedělní ráno s datem 12. července. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tipy pro volný čas.
2: Na jihu Čech si dnes vyberou milovníci hudby, divadla, sportu, ale také dobrého jídla, tak pojďme na to. Už od 9 hodin ožijí Palackého sady v Písku Africkým trhem. Až do 15. tam můžete ochutnat exotické ovoce z Ugandy, Tanzánie, Indonésie nebo Brazílie. Přidat k tomu kávu, čaj nebo něco sladkého a odnést si domů kousek vůně dalekých krajů. V 10 hodin otevře své brány také areál Port 1560 v Českém Krumlově. Mint Market spojí síly se Street Food Festivalem a až do 17 hodin nabídne originální tvorbu desítek designérů, poctivé řemeslo i pestrou kuchyni z různých koutů světa. Celý den bude žít také tábor. Od 9 hodin odstartuje u Jordánu táborský triatlonový festival. Na tratích v centru města změří síly mladé evropské naděje i domácí elita. A v 17 hodin přijde na řadu vrchol programu Mistrovství republiky v kategorii elitních závodníků. Diváci mají vstup zdarma a závodníky uvidí opakovaně přímo z centra dění. Do Borovan vás dnes znovu zveme na Borůvko Braní. Na nádvoří tamního kláštera najdete řemeslný jarmark, hudbu, kejklíře, folklor, africké bubnování i soutěž o nejlepší borůvkové knedlíky. A možná potkáte i borůvkové živé sochy. Rodiny s dětmi mohou zamířit do kláštera ve Zlaté koruně. V 15 hodin začíná dětská prohlídka a v 16 naváže pohádka Rybníkáři Cesta za snem, která připomene, že odvaha často dovede člověka dál než hledání pokladů. Večer pak bude patřit hudbě i divadlu. V 19 hodin rozezní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré vodě u Českých Budějovic varhaník Martin Kubát. Půl hodina varhaní hudby nabídne příjemné zastavení i prostor pro sklidnění. Ve 20 hodin ožije lesní divadlo v Dobčicích u Lhenic komedii Taková normální rodinka v podání ochotníků z Netolic. A pokud vás lákají nesmrtelné hity skupiny ABBA, zaměřte ve 20 hodin také na zámecké nádvoří v Dačicích, kde je připraví živá show ABBA World Revival. Den pak můžete zakončit pod hvězdami na zámku v Blatné. V 21 hodin tam znovu ožije pohádka Šíleně smutná princezna, která se po letech symbolicky vrací na místo svého filmového natáčení. Ať už dnes tedy vyrazíte za sportem, hudbou, divadlem či pouze za letní pohodou, přejeme vám, ať se vše vydaří.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Tenistka Linda Nosková získala po výhře nad krajankou Muchovou titul na Wimbledonu. Nezávislí kandidáti z Vysoké Lhoty u Pelhřimova potřebují sehnat pro nasazení do voleb jen jeden podpis. V Borovanech dnes budou soutěžit jedlíci v konzumaci borůvkových knedlíků. Na jihu Čech bude přechodně až oblačno, teploty vystoupí k 28 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Nezávislí kandidáti po celém Česku teď schání podpisy pro nasazení do říjnových komunálních voleb. Počet podporovatelů závisí na množství voličů v dané obci. Například nezávislým kandidátům ucházejícím se o zastupitelský mandát v nejmenší samosprávné obci Česka ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku bude stačit sehnat na petici jen jeden podpis. Politik si ale nemůže petici podepsat sám, upozorňuje Hana Malá z Ministerstva vnitra.
2: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: Dva zahraniční závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc záchranářů. 20. ročník gastronomického festivalu Borůvkobraní dnes druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je například řemeslný jarmark, pěstitelské poradny nebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků. Referentka kultury Klára Němcová připomněla, že dosavadní rekord je 27 knedlíků. Drží ho pan Voharčík, který přijede i letos. Soutěž o krále borůvkových knedlíků vypukne úderem poledne. V Klatovech jsou k vidění dragouni, polní myslivci i pruská pěchota. Ještě dnes pokračuje akce ke 160. výročí významné bitvy u Hradce Králové, které se účastnili i obyvatelé klatovského regionu. Podrobnosti dodává archivář Klatovského muzea Jan Jirák.
3: Kromě vojenské historie budou vystupovat na nádvoří refektáře jezuitské koleje do oběda od 9 hodin a návštěvníkům zblízka ukážou, jak vypadala dobová uniforma, dobová výzbroj a tak dále. A každou hodinu proběhne detailnější představení jednotlivých zúčastněných druhů vojska.
1: V Klatovech dnes zároveň končí 31. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Všechny zúčastněné soubory můžou lidé vidět ještě v dopoledním průvodu. Začátek je ve 10:45 u Sokolovny. Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila 21-letá Češka nad krajankou Karolínou Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Trenér Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala i s těžkými momenty. Například to, jak reagovala na druhý set, ve kterém Nosková neproměnila 5 mečbolů, pokračuje Krupa.
4: Podle mě brutální, jak silná jako ta frajerka je. Podle mě Kaja neměla vůbec jako čas vůbec na nic tvořit hru. No a pak se jí to prostě rozpadlo, no přišlo to na ní, což samozřejmě má 21 roku. Všichni víme, že je silná, ale vlastně teď víme, že je ještě silnější.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, odpoledne přechodně až oblačno, později večer opět ubývání mraků. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody nákladního a osobního auta na silnici 139 u Dobevy směrem na Písek. Na trase ze Strakonic do Písku proto počítejte s omezením. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Hezkou neděli s datem 12. července 2026. Aktuální čas 6 hodin, k tomu téměř 5 minut. Trošku navážu na zprávy. Když člověk zpětně vnímá ty emoce včerejšího finále ženského Wimbledonu, kdy se proti sobě postavily dvě kamarádky, Linda Nosková a Karolína Muchová, ještě teď jsem dojatá, jak je krásný sport a vzájemné uznání a jak je důležité obecně pěstovat mezilidské vztahy. Tak na sebe buďme hodní a já mám pro vás za odměnu písničky, které nestárnou. Zazní Věra Špinarová, Xindl X, Budou Nazaret a právě teď posílám Michala Davida. Dobrý poslech.

0: Jak jste ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pravidelně zvyklí, přinášíme vám tipy na zajímavá místa od známých osobností. Tentokrát Mirka Nezvalová vyspovídala bývalou dlouholetou šéfku strakonické charity Olgu Medlínovou, která zcela propadla Blatensku a jejím přírodě.
1: Místa v srdci.
2: Já miluju Blatensko, kde jsem měla dědu s babičkou a byla jsem tam každé prázdniny. Prakticky jsem tam vyrůstala a úplně nejvíc miluju táborovou základnu Hubenov u Kocelovic, kterou jsem v nedávné době i koupila. Teď ji renovujeme, pořádáme tam tábory, akce pro děti. Jsem tam každý víkend se svým psem a relaxuju.
3: Takže vy jste téměř v jedné odpovědi shrnula všechno, na co se vás chci ptát. Mm-hmm. Takže vy vlastně končíte na pozici šéfky strakonické charity a teď se budete věnovat projektu zvanému Hubenov. Máte tak ráda přírodu nebo organizování?
2: Já mám ráda obojí. Já mám ráda přírodu, mám ráda i organizování, takže obojí je mi vlastní a hlavně miluju Blatensko a ten kraj tam okolo, rybníky.
3: Co vás na tom nejvíc fascinuje? Při procházkách se zastavujete, zasníte se?
2: Příroda je moje dětství. Můj děda byl profesor na Karlově univerzitě, učil mě znát stromy, květiny, houby, bral mě do lesa, všechno mi vysvětloval a já když jdu do lesa, tak si nějak připomenu to dětství a strašně to potřebuju, potřebuju ten klid.
3: Takže relaxace je v tomto případě jasná?
2: Úplně.
3: Ještě mi prozraďte, my jsme stále byli Blatensko, tak co někde jinde na jihu Čech? Také přece jenom tam ráda jezdíte? A nebo úplně vás to Blatensko pohltilo?
2: Blatensko mě pohltilo, ale musím říct, že i jinde v jižních Čechách jsou samozřejmě krásná místa. Ve Strakonicích třeba máme nádherný Podskalí, procházky podél řeky jsou moc pěkné, takže není to jenom Blatensko, ale tam mám to srdíčko.
3: Relaxaci máme jasnou, místa v srdci také jasná. Přesto věřím, že každý člověk někde nosí sen, kam by se ještě chtěl podívat.
2: Já jsem nejšťastnější na Hubenově. Vemu psa spacák a jedu na Hubenov. Tam já nemám touhu, já nerada cestuju. Do zahraničí už vůbec ne, protože celý ty leta já cestuju s ohledem, kam můžu jet se psem. Protože celý leta mám ovčáky. Takže mě zahraničí neláká a jezdím ráda na Blatensko.
3: Takže to byla blatenská faninka Olga Medlínová. Tak věřím, že někde okolo Hubenova na Blatensku ji potkáte, která se prochází se svým psem ovčákem. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Tolik odkaz na včerejší místa v srdci, která jste slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A i příští týden vám nabídneme tipy na zajímavá místa v Jihočeském kraji, která vás mohou inspirovat k jejich návštěvě.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Jasné ráno plus 10 trhové sviny, pohodový den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža, díky. Krásné nedělní ranko od Vimperka 11 stupňů, jasno, krásný a pohodový den se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka všem přejí Fandové a Ferdoušek. Děkuju za vaše SMSky a opět říkám ráda, těším se na další 90 01 03 číslo naší SMS brány, kam můžete po celé dnešní ráno zasílat zprávy ve tvaru CB Mezera, počasí Mezera a text. Dnešní ráno je jasné až polojasné, odpoledne přechodně až oblačné, k večeru oblačnosti začne opět ubývat. Odpolední maxima příjemná 25 až 28 stupňů, na horách naměříte 20 až 23, vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, pršet nebude a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
2: Ne každá rostlina vyžaduje celodenní sluneční svit a suché podloží. Možná i vy máte na zahradě stinné místo, které zeje prázdnotou a vy byste ho rádi oživili zelení. Co na něj vysadit? Poradíme vám. Taky zajedeme za farmářkou Lenkou Šulcovou a zeptáme se jí na hnojení bez chemie. Aby toho nebylo málo, povíme si něco víc o habrech. To vše v pořadu Zelené světy. V neděli po 11. hodině dopolední. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba vás zvou k jeho poslechu.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Pokud se vám letos bude voda v bazénu zdát snad až příliš teplá, připomeňte si, že v ukrajinských Karpatech se lidé rádi koupou v kotli na ohni. Další tipy na netradiční turistická místa uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby Nazaret.

0: Letní měsíce jsou časem turistiky. Leckdo chce jet někam, kde zapomene na každodenní rutinu a odpočine si. I naši zahraniční zpravodajové jsou vlastně takovými turisty, akorát sebou vždycky nosí nahrávadlo a místo odpočinku pracují. Ale díky tomu nás sebou berou i na místa, kam by nás jinak nenapadlo jít. Netradiční turistické atrakce nám letos představilo hned několik reportáží našeho zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Pokud vás moře a bazény už nudí, měli byste vyzkoušet koupel v Čanu, tedy v kotli, pod kterým hoří oheň. V ukrajinských Karpatech je to oblíbený způsob odpočinku. Náš zpravodaj Martin Dorazín si tak v lázních v Koločavě na vlastní kůži vyzkoušel syndrom vařené žáby.
2: Tak, jednou nohou už jsem v Čanu, teď druhou je to příjemně teplé. A voní tady to smrčí. To jako byste se ponořili do vánočního stromku. Do toho Čanu, do té kádě, se nemusí přidávat jenom ty větve jehličnanů, ale taky třeba bylinky. A to je potom opravdová bylinná lázeň. Od nohou to teda dost pálí, protože pod náma je ten oheň, hoří, takže je to trošku jako v pekle, ale velice příjemném.
1: Svými zvuky peklo občas připomíná i takzvaná rage room, neboli místnost vzteku ve Vídni, kde je ničení formou odpočinku. V bezpečném prostředí tam můžete rozbíjet nádobí převážně z charitativních obchodů. Každý měsíc se tam spotřebuje 9 tun keramiky. Vyřádil se tam i náš zpravodaj Ladislav Novák.
3: Podle hlasů se zdá, že probíhající destrukci má na starost dvojce žen.
4: Je to tak. Sem chodí z 90% ženy. Muži jen velmi zřídka. Taky mě to ze začátku překvapilo. Myslel jsem, že našimi zákazníky budou hlavně vystresovaní manažeři nebo právníci. Místo nich chodí spíš zdravotní sestry a učitelky.
3: Snažím se tedy ve svém krásném a poklidném životě najít alespoň špetku nějakého stresu nebo hněvu a beru do ruky páčidlo.
1: Pokud vás ničení neláká, úlevu v létě mohou přinést i projížďky na lodích a loďkách. Ty na turisty čekají skoro všude. Polský Elblumský kanál je ale jediným místem, kde se můžete na lodi svést i po kolejích v trávě. Nalodila se i naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
5: Kapitán Bartek na chvíli míří za svými pasažéry rozestavenými podél boku loďky, aby si mohli užívat nejen pohled na konstrukci vozíků, ale také výhled do okolní přírody.
6: Vesty si tu nasazovat nemusíme, ale jednou to bylo potřeba. Loni 1. června na Den dětí se nám vykolejil vozíček pod lodí. Bylo potřeba postavit takovou konstrukci, dát dětem vesty a pak je evakuovat. Děti říkali, že to byl nejlepší den dětí v jejich životě.
5: A i když je projížďka poklidná, i tak je opravdovým zážitkem. Někteří cestující si ten zážitek dokonce umocňují i speciálním pivem Burštin, které se jinde než na palubě lodě Burštin kapitána Bartka sehnat nedá.
1: Ukázky z reportáží tří našich zpravodajů vybrala Gabriela Muňozová, Český rozhlas.

0: S vámi nedělní ráno s datem 12. července. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde jsou připravené čerstvé zprávy.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požárů. Írán oznámil, že uzavřel Hormuzský průliv až do odvolání. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu americké síly zahájily sérii útoků na Írán. 85členný dechový orchestr z Francie Harmonie de Bourges dnes vystoupí v Českobudějovickém kulturním domě Slávie. Zazní široká škála hudebních stylů od úprav klasických skladeb, filmových melodií i písní známých zpěváků. Začátek promenádního koncertu bude v 18 hodin. Francouzské město Bourges bude stejně jako České Budějovice v roce 2028 evropským hlavním městem kultury. V Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku zazní dnes už v pořadí pátý velký koncert k poctě Dušana Vančury Spiritual Open. Vystoupí na něm postupně Antikvartet, Brontosauri Revival a Irena Budvajzrová s Jakubem Rackem. Hostem bude i Voš Moldas. Podle informací na webu městy se bude začátek v 17 hodin na náměstí. Cyklista Pavel Bittner dojel pátý ve spurtu 8. etapy Tour de France a zaznamenal tak svůj druhý nejlepší výsledek na této Grand Tour v kariéře. Druhý triumf ve dvou dnech slaví Belgičan Merlier. V čele průběžného pořadí zůstává obhájce prvenství Slovinec Pogačar. A počasí. Zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno, večer opět ubývání mraků. Teploty maximálně 28, na horách 23 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer zeslábne a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S omezením ještě stále počítejte u Dobevy na Písecku, na

0: Silnici 139 směrem na Písek by měli došetřovat střet nákladního auta s osobním. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už ku poslechu popová diva Madonna, Material Girl. Příjemné probouzení se do druhého ze dvou víkendových rán. Je tady tedy neděle. Pokračuje jeho české ráno. Aktuální čas 6 hodin, k tomu přesně 33 minut. Za chvilku jedna z archivních perel. Tak si na ní počkejte. Příjemný poslech.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a v archivních perlách si dnes připomeneme nahrávku, kterou natočil 20. října 1993 a poprvé odvysílal 6. listopadu téhož roku režisér Otakar Bílek. Uslyšíte hlas akademického malíře Františka Peterky. Jeho vzpomínky dokládají, že každému řemeslu i umění se musí i něco obětovat. František Peterka se narodil v Oltyni, nedaleko Opařan, a v 15 letech, tedy v roce 1935, nastoupil do učení v malé továrně v Malšicích. Více už on sám.
1: Tam jsem se učil strojním zámečníkem a vyráběli jsme zvěrolékařské přístroje a nástroje. A pak jsem po vyučení tam dělal tovaryše a ve 42. roce jsem byl nasazený totálně do Německa, kde jsem pracoval krátkou dobu, protože tam jsem onemocněl. Tam jsem dostal angínu pectoris a ležel jsem na lágru měsíc a jeden můj známý kamarád Střemošný, ten mě tam objevil a vzal mě prostě do náručí, protože jsem nebyl schopen pohybu, a donesl mě k lékaři, to bylo v Saalfeldu v Německu. No a oni mě okamžitě poslali domů, ještě mi dali doprovod ze Soběslavy, tam byl Nečas, jo. Ten se mnou dostal taky domů. A já v té době, právě protože jsem jako byl člověk, který neustále musí něco dělat, tak jsem začal kreslit venku. A napřed jsem dělal tam krajinu kolem Podolí, jo. Ale pracoval jsem denně, pracoval jsem jako vytrvale a hromadil jsem kresby. Kreslil jsem denně, naplno, pořád, a nashromadil jsem velké množství kreseb. A když končila válka, tak jsem došel za panem profesorem Laškou do Tábora a ten se na ty kresby podíval a vybral mi celou řadu kreseb. Já jsem ty kresby vzal a to bylo těsně po té válce hned, po revoluci, a dověděl jsem se, že v Praze, kde je akademie, jak jsem tam jel, když jsem tam přišel, tak jsem neměl státní spolehlivost. A proto jsem musel jít pěšky domů. A to si vzpomínám, že nás bylo asi 11, když jsme vyrazili z Prahy z Krče, asi ve 4:45, když jsme přišli a pršelo, to si vzpomínám. Ještě jsem měl velký kufr, v tom jsem měl prádlo. A když jsme přišli za Bystřický rybník, za Benešov, tak jsem tam zbyl vlastně sám. Žádný neměl odvahu jít dál a mě hnala jako ta touha dostat tu spolehlivost a vrátit se zpátky a ty zkoušky na tu akademii dělat. Čili já jsem přišel asi v 2:30 po půl noci domů. Trochu jsem se prospal, došel jsem k starostovi do Skrychu a ten spolehlivost mi napsal a já jsem ve 3 hodiny odpoledne nased do vlaku, no a přijel jsem do Prahy a přišel jsem na akademii asi ve 3 hodiny, nechal jsem se zapsat na tom rektorátě a přišel jsem do těch ateliérů, kde jsem viděl, že prostě je tam tolik zájemců, tam bylo mnoho set zájemců, dělali ty zkoušky. Teď já jsem neměl ani tuš, ani papír a prostě ani péro, nic jsem neměl, tak jsem si ulomil ve Stromovce kus klacku, takový z těch keřů tam, a koupil jsem si tuš a hoši mi tam dali papíry a já jsem kreslil, to bylo třeba 70 lidí kolem modelu, já jsem se musel dělat přes ty ramena, takhle na ten model, to ještě tam seděl model Joža Mrázek Hořický. Dělali jsme to 4 dny, poslední den se dělala nějaká kompozice, pak jsem odjel domů a za 14 dní jsem tam přijel, to už jsme měli znát jako ty výsledky. A já jsem to jako prohlíd a teď jsem byl smutný, protože jsem tam nenašel svoje jméno. Načež vyšel z vratnice nějaký pán a to byl školník a říká mi, co hledáte. Já jsem říkal, no, dělal jsem tady zkoušky a teď vidím, že nejsem přijatý, jsem z Jižní Čech. On mi říkal, že má paní vody z Stebnice, tak pojďte se mnou, jak jsme šli znova, prohlídli jsme si to a on říká, ale teď jste tady napsané. No, a to bylo nějak v pátek a v pondělí už začínala škola, takže já už jsem domů nejel. Zůstal jsem v té Praze, teď jsem neměl kde spát, tak jsem spal 3 dny pod mostem u Mánesa, ne? Došel jsem potom pod baby, tam jsem uprosil svoji tetu, no teta mě vzala na byt, no a takhle začala ten můj pobyt v Praze.
0: Slyšeli jste vzpomínky akademického malíře Františka Peterky na dobu začátku jeho studií. Nahrávku z cyklu Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice si můžete také poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci pořadu Archivní perly. Den, kdy se vrátí láska k nám, to je další z písniček, které nestárnou. Samozřejmě zpívají Leona Machálková a Petr Kolář.

0: 7:15, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za námi Eláni, před námi za chvíli Suzy Quattro, tak si počkejte a do té doby aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: O té vám ale nebudu povídat já, je tady odborník, meteorolog Petr Friebauer, kterého vítám ve vysílání a rovnou se ptám, jaké máme právě teď počasí na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré ráno, na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Oblačnosti bude ale během dne přibývat. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám zasahuje od severozápadu. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 10 až 16 stupni Celsia. V horských údolích jsou potom teploty nižší a úplně nejnižší teplotu neznaměřila opět Kvilda Perla, a to minus 1,4 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 13,5 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 13,3 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jakých hodnot se dočkáme dnes odpoledne?
2: Odpoledne ty teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat kolem 22 stupňů Celsia. Ty oblačnosti přibyde, bude polojasno až oblačno a k večeru potom začne oblačnosti opět ubývat, takže to bude jenom takové přechodné. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: V kolik nám dnes vyšlo a v kolik večer zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 11 minut a zapadat bude ve 21 hodin a 4 minuty.
0: A nějaké teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu datu, byly by?
2: Rekord nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2010, a to 33,5 stupně Celsia, takže dneska rekordy trhat nebudeme. Ta nejnižší minimální teplota potom byla naměřena v roce 1939, a to 5,1 stupně Celsia.
0: Ještě se vrátíme k předpovědi počasí. Poprosím vás tedy, jak bude vypadat dnešní noc a vstup do nového pracovního týdne.
2: I nadále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno, zítra přes den pak převážně polojasno a stále beze srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia. Ty maxima budou o trošku vyšší než dnes, mezi 27 až 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západní až severozápadní, 1 až 4 metry za sekundu a během dne se bude měnit na severní až severovýchodní. Biopředpověď vzhledem k vyšším teplotám zítra na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Tolik aktuálně meteorolog Petr Friebauer, já prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Náš kulturní magazín v létě věnujeme především festivalům, které mají v našem kraji už dlouhou tradici. K těm nejstarším a největším jistě patří Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který letos slaví 35 let. A tak právě on dostane prostor v kavárně. Pozvala jsem si generální ředitelku Gabrielu Rachidy a dramaturga Martina Rudovského. Poslouchejte v neděli, krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6.53, jeho české ráno pokračuje tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A v dnešním Vltavínu se vypravíme do rozhlasového archivu mimo jiné za Vlachy. Dnes toto příjmení nejspíš nevnímáme jako nějakou zvláštnost, notabene s příběhem, ale příběh má a dost podstatný. My už jsme se z Vlachy setkali ve Vltavínu v souvislosti s kominickou historií, protože právě Vlaši byli velice často prvními kominíky, kteří přicházeli na jih Čech. Ale více vám k tomuto tématu přidá archivní nahrávka Jaroslava Klímy a Aleše Stejskala z roku 1998 a tady je ukázka.
1: Jenom když se podíváme do českobudějovického telefonního seznamu, tak tam najdeme kolem 30 Vlachů. My víme, že dřív se jménem Vlach označoval Ital. Pane doktore, kdy se ti Vlachové Italové tady usazovali a kdy se dá říci, že vlastně by mohly být kořeny těchto rodů? Možná, že někde to je úplně jinak, ale určitě víme, že tady Italů bylo dost.
2: Z té první várky víme například, že kolem roku 13 tady velkou mincovní finanční reformu dělal člověk jménem Gozzo z Orvieta. Víme velice dobře, že na dvoře Karla IV. Působil italský revolucionář Cola di Rienzo. Spekuluje se dokonce o několika návštěvách slavného Giordana Bruna v rudolfínské Praze na konci 16. století, těsně před upálením tohoto velikána na náměstí Campo dei Fiore. A to už jsme právě u toho období, kdy se zde začínají masově usazovat velké komunity Italů a vznikají celé kolonie. Začněme takzvaně od Adama. Takovým klíčovým okamžikem byl nástup Habsburků na český trůn v roce 1526 a doba, která tomu těsně předcházela, čili sklonek vladislavské jagellonské gotiky. Každý z nás zná například Královský letohrádek nad Pražským hradem a právě ten Královský letohrádek, který je typickou stavbou takové rané renesance v Čechách, je dílem italských projektantů, kteří se na pozvání pozdních Jagellonců a raných Habsburků přišli. Z toho vyplývá, co vlastně za lidi sem mohlo chodit. Vlachové byli především takzvaně zedníci, a to ať už pravém slova smyslu dnešního významu, to znamená pomocný stavební personál, tak především projektanti, tedy vlastně jinými slovy architekti. Velkou kolonii, kterou se podařilo Italům založit právě v Praze, potkalo ovšem jedno takové dost nepříjemné nebezpečí, které v Čechách není poměrně vzácné. Italové se totiž výrazně odlišovali svým životním stylem, oblékáním, stravou právě od těch Čechů, kteří po určité době po husitské revoluci byli takzvaně odříznuti od světa. A tohle to právě Čechům vadilo, a proto se vlastně Italové nerozptýlili, jaksi po českých rodinách, bych tak řekl, ale zůstali v těch svých komunitách. A proto také vzniká takový mýtus, který Čechové mezi sebou dost silně pěstovali, že totiž tito Vlachové jsou lidé na myšlení, že jsou to lidé, kteří, jak říkali, Čechy vládnou, to znamená, že si s nimi dělají, co chtějí a že jim vlastně zabírají důležitou práci, ovlivňují aristokraty při volbě různých architektonických projektů a podobně.
0: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu a celý pořad si na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice poslechněte po zprávách v 9. 6.57 máme právě teď. Pokračuje Jihočeské ráno.
3: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A se zprávami už je tady Lukáš Pelikán.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Netolická i vltavotýnská lokálka dnes ožijou provozem parních vlaků. Triatlonový festival v Táboře přinese značná omezení v dopravě. Klidné letní počasí doprovodí teploty do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
3: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
2: Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov zranil nejméně dva lidi, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov dodává, že bezpilotní letouny poškodily dvě desítky obytných budov. Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Budějské párobraní vrátí na jihočeské lokálky provoz parních vlaků. Historická souprava, tažená lokomotivou Šudibylkou, vyjede po 7:30 z Protivína do Českých Budějovic. V 9:30 odjede do Netolic. Lidé si během přestávky od 10:45 do 11:30 prohlédnou tamnější výtopnu. A jak informuje spolek Netolická výtopna na svém Facebooku, můžou si taky orazit původní netolické razítko ČSD. Poté vlak zamíří přes Dívčice do Týna nad Vltavou. Odpoledne se pak vrátí do krajského města. Podrobnosti najdete na webu Českých drah. Táborský triatlonový festival dnes omezí dopravu ve městě. Dočasně bude uzavřené náměstí Tomáše Garriga Masaryka a přilehlé ulice. Další omezení přidává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
4: Také tam budou uzavřeny některé ulice směr Blanické předměstí a Chotoviny. Všechno je vedeno po objízdných trasách, vesměs po dálnici D3. Také budou určitě změny v MHD, a to v neděli od 8:30 do 19 hodin, což se dotkne linek 50, 51 a 53.
2: Táborský triatlon patří k nejstarším v Evropě. Na 41. ročníku se u Jordánu představí juniorská špička ze 17 zemí i domácí reprezentanti. Sport. Fotbalisti Argentiny doplnili semifinálovou čtveřici na mistrovství světa. Obhájci titulu zvítězili nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. Do něj došlo i v utkání mezi Anglií a Norskem. Angličané nakonec skóre otočili a vyhráli 2-1. Ve druhém semifinálovém duelu se utká Francie se Španělskem.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, později večer ubývání mraků. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českokrumlovsku počítejte s kompletní uzavírkou silnice z Rojšína do Chvalšin. Řidiči neprojedou až k odbočce na Rohy. Do poloviny srpna se bude objíždět přes Snědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedm hodin k tomu 4 minuty. U mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice s vámi i nadále zůstává Adéla Jirkalová. A co je neměné, 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byl nepochybně výjimečný. Nejen pro herce Jiřího Macháčka, který tam oslavil 60. narozeniny, ale také pro Karolínu, která se na festivalu vdala, nebo pro Michaelu s Lukášem, kteří poprvé vzali na festival svoji dceru Lily. Té jsou 3 měsíce, takže si můžete spočítat, na kterém festivalovém ročníku ji počali. Zkrátka o lidech, kteří jezdí na Karlovarský festival, bude poslední letošní festivalový zápisník Lubomíra Smatany. Už za pár chvil.

0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nezůstal své pověsti nic dlužen a nabídl rekordnímu počtu diváků a obrovskému množství hostů také pořádnou porci filmů, dronovou show na místo ohňostroje, široký červený koberec a takové hvězdy, jako je například Dustin Hoffman. Na pozadí velké události se ale odehrály i malé příběhy lidí, kteří na festival jezdí pravidelně a mají s ním spojené velmi silné osobní zážitky.
1: Je to výjimečný tím, že tady mám poprvé svou dceru a minulý rok jsme si ji tady založili, takže...
2: Michala tady vloni počala, ale to už tady má kočárek. Jo?
1: Ano.
2: A takhle vy slavíte 60. výročí. Kolik je?
1: 3 měsíce. Přesně, 3 měsíce, je to tak.
2: Malá je Lily a tatínek je Lukáš.
3: Jako otec je vždycky nejistý, ale vypadá to teda...
2: Ale seznámili jste se už dřív, že jo?
1: Jo, neseznámili jsme se minulý rok tady. To zase nebylo takhle jako rychlý.
2: Tak vy vychováváte teda nového filmového fanouška, jo?
3: Přesně.
2: Máte to nějak naplánováno, že třeba po 5 letech?
1: My to zatím neplánujeme, jsme rádi, že tady zvládáme tady tu, co se teď probudila.
2: Probudila se Lily, myslíte?
1: Mm-hmm, já to vidím.
4: Teta to doběhne.
2: Teta doběhne. Teta Lenka. Jste tu byli u toho taky vloni?
1: Byli jsme tady u toho taky, teda ne konkrétně, ale...
4: Ale ano, jsme stále ta stejná grupa víceméně, takže jezdím sem už dlouho, takže každý rok je hezký.
2: A pro vás to 60. výročí?
4: Letos bych teda řekla, že se tvůrci hodně zaměřili na takové jako ty aktuální témata, jako coming outy a queer témata.
2: A viděla matka něco zajímavého? Matka Míša?
1: No, jenomže já už zase nevím, jak se to jmenuje. Ale jinak, já si myslím, že ty festivalové filmy mají nějaký specifikum, že normálně by se na ně člověk občas nepodíval, ale tak tady...
2: Tak ale to 60. proč se nepodívat i na takové
1: no, to právě,
2: počiny?
1: No právě, každý rok schytáme nějaký takový velmi zajímavý počin, na který dlouho vzpomínáme.
2: Teď sem přichází skupina dívek, jedna z nich má na tričku napsáno nevěsta a kolem kamarádky v černém.
5: Teď je to moje rozlučka se svobodou.
6: Nikdy nebudu svobodná.
2: Karolina se vdává.
6: Ano.
2: A na festivalu na 60. ročníku, jo?
6: Ano. To bylo právě záměrně, protože se tady celý rok nic neděje. To je ta symbolika toho, že to je právě ono, 60, tak se budu vdávat. Já doufám, že to bude na věčnost.
2: Z tý ročník, který oslavíte s manželem, jo?
6: Tak ale to vás musím potkat, ale za 40 let.
2: Mě už asi nepotkáte.
6: Tak já tady budu na vás vzpomínat u toho stromu.
2: Uroníte slzečku.
6: Já to beru hezky.
2: Třeba vaše kolegyně tady taky čeká miminko další.
6: Ano, ta má dneska termín.
7: Ale oni mě pustili a řekli, že max pondělí.
2: To myslíte vážně?
6: To myslím vážně.
5: Moje sestra, která mi má svědčit.
7: Ale já piju vodu.
2: Takže vy máte velkou šanci, že porodíte ještě během...
6: I třeba dneska může vyprasknout voda.
5: Ještě dnes večer. Brzy v kinech.
8: Tak co, pofrčíme? Máme oběd domluvený.
2: No, vy máte termín především. No.
6: Ale malej ťuká, že má hlad.
2: Nezbývá než říct, že to, co se stalo na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, zůstane v Karlových Varech. Z Karlových Varů Lubomír Smataná, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Máme krátce po čtvrt na 8, nedělní ráno s datem 12. července 2026. Bořek slaví svátek, přejeme jen to nejlepší. A zdali pak se budeme moci radovat z dnešního počasí?
1: Počasí.
0: Zajisté, více o tom už za okamžik, nejprve SMSky od vás. Černovice u Tábora 15,5 stupně Celsia, podepsán Folta. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno 13 stupňů. Pohodovou neděli přeje Marie. Ve Velešině jasno 12 stupňů, dobré ráno a pohodovou neděli vám všem přeje Andulka. To není vše, ještě další SMSky od vás. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, slabý vítr a teplota je plus 15 stupňů. Zdraví a hezkou neděli přeje Marie. Dobré ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je jasno, klidno a teplota 11 stupňů. Příjemnou neděli všem přeje Milan. Děkuju za vaše SMSky, vážím si toho, že vysíláte s námi. Na další se samozřejmě těším, 90 01 03, číslo naší SMS brány a tvar zprávy CB Mezera, Pocasi, Mezera, text. Dnešní ráno je jasné až polojasné, odpoledne přechodně přibude mraku, k večeru jich zase ubyde. 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou přislíbená nedělní maxima, 20 až 23 naměříte na horách. Vítr dnes o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, bude to beze srážek a rozptylové podmínky, dobré až velmi dobré.
1: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Na pomezí dobrodružného žánru a fantazy je kniha Liščí oči Petry Hůlové. Shodou okolností má právě ona dnes narozeniny. A tak nevím, zda je náhoda, že právě jí bude věnovaná knižní hlídka. Už za chvíli do ní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nahlédneme. Tak si na to počkejte. Teď Adam Ďurica a Emma Drobná. Naše hriechy. Příjemný poslech.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Petra Hůlová, známá spisovatelka, nositelka mnoha literárních cen, má na svém kontě také jednu knihu pro děti. Jmenuje se Liščí oči a my jsme se Petry Hůlové zeptali, o čem je.
1: Je to příběh dvou dětí, vnoučat, kluka a holky, který se dostanou tunelem v čase do roku 68, do doby okupace Prahy nebo Československa sovětskou armádou a vlastně změněj budoucnost tím, co v té minulosti provedou. Samozřejmě k lepšímu. Začne to tím, že zachránějí svého dědečka, kterýho si nepamatujou, protože padnul právě při okupaci a pak dál se ten příběh rozvíjí. Takže je to návrat do minulosti, kde něco změním, aby ta budoucnost vypadala jinak a líp, pokud bych měla popsat ten princip.
0: Tolik Petra Hůlová, mimochodem dnešní narozeninová oslavenkyně, o své knize pro děti. Více si o Liščích očích prozradíme v knižní hlídce. Vysílat ji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Kromě úterka budeme také dnes v neděli od 14.45.

0: Tato písnička se jmenuje Nic nás nezastaví, tedy Nothing's Gonna Stop Us Now, tak doufám, že i vy máte smělé plány pro nedělní den a že vám vše vyjde na jedničku. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Je 7:30. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V českých městech přibývají klimatizovaná vozidla městské hromadné dopravy. Za posledních 5 let se jejich počet zvýšil na dvojnásobek. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy, takových je 60%. Nejméně klimatizovaných je naopak tramvají, jen pětina. Důvodem je to, že jsou drahé a tak často se neobměňují. Roste zájem o plavbu na českých vnitrozemských vodách, informuje o tom státní plavební správa. Podle ní přibývá majitelů oprávnění vůdce malého vozidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích. Případně pak můžou se svým plavidlem vyrazit i do zahraničí. Africké mango, ananasy nebo jackfruit dnes zaplní palacké osady v Písku. Africký trh nabídne od 9 do 15 hodin exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Tanzánie, Indonésie nebo Brazílie. Návštěvníci můžou ochutnat taky kávu, čaje, džemy nebo bambucká másla. Vstup i ochutnávky jsou zdarma. I o letních prázdninách si můžete osvojit znalosti z historie. Na dnešní večer připravil historik Josef Hrdlička z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity přednášku o Jáchymu z Hradce. Připomene významného aristokrata v historických vazbách společnosti renesančních Čech a jeho místo v dějinách Jindřichova Hradce. Pozítří totiž uplyne 500 let od jeho narození. Přednáška začne v rondelu Jindřichohradeckého zámku v 19 hodin. Fotbalové Táborsko prohrálo v přípravném utkání na hřišti Mladé Boleslavy. Prvoligovému klubu jeho Češi podlehli 0-3. Další přípravný zápas čeká Silon příští sobotu. Z Horního Rakouska přijede tamnější druholigový klub Hertha. A ještě počasí. Zpočátku jasno až polojasno, odpoledne oblačno, večer opět ubývání mraků. Teploty maximálně 28, na horách 23 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer zeslábne. Biozátěž ukazuje jedničku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Českobudějovicku opravují silnici ze Ševětína do Drahotěšic. Stavba je rozdělená do 3 etap. Objízdná trasa vede až do konce září přes Dolní Bukovsko. Sledujte značení a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pestrou druhovou mozaiku rostlin a živočichů dokážou ze zarostlé lokality udělat divocí koně, zubři a pratuři. Jejich návrat podporuje i rozmanitost hmyzu. Potvrdila to rozsáhlá vědecká studie. Podrobnosti dostanete ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil a do té doby vás zajisté potěší pokaždé od Karla Gotta. Příjemný poslech.

0: Divocí koně, zubři a pratuři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
1: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz. Přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
2: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci entomolog Martin Konvička.
1: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců, druhů ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
2: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
1: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
2: Což by hospodářská zvířata dokázala jen za určitých podmínek, doplňuje Martin Konvička.
1: To by znamenalo žádný příkrm, celoroční pobyt v množství, které ta lokalita uživí. Taky by ta lokalita musela být nějak strukturovaná, rozrůzněna, ne prostě homogenní louka.
2: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
3: Vědci se nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho velcí kopytníci významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat. Zároveň přítomnost velkých kopytníků vede k vytváření těch nejkvalitnějších půd, tedy černozemí, a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
2: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Kapela Beatles nás potěšila ve 7:45 v neděli po ránu, to je také potěšující, ještě polovina víkendu je před námi. Já vám přeji příjemné vstávání, příjemné probouzení se do 12. červencového rána.
1: Počasí.
0: A jaké, že je to ráno aktuálně na jihu Čech, to už je otázka na meteorologa Petra Friebauera. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme jasno až polojasno a beze srážek. Oblačnosti bude ale během dopoledne přibývat. Teploty poměrně rychle stoupají a nejčastěji se pohybují mezi 14 až 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 17,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí polojasno, teplotu 13,2 stupně Celsia a vítr slabý severní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude zbytek víkendu?
2: Té oblačnosti přibude, takže odpoledne bude polojasno až oblačno a k večeru potom začne opět oblačnosti ubývat, takže to přibývání oblačnosti bude jenom přechodné. Maximální denní teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jaký je stav vody v jihočeských řekách?
2: Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny je pouhých 40 cm. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 60 cm, průtok 6,4 metrů krychlových za sekundu, tedy na hranici sjíznosti. Lužnice, stanice Pilař, ta hlásí výšku hladiny pouhých 105 cm, takže je nesjízdná. Bechyně 71 cm, také nesjízdná. A Otava, Katovice je hlásí 35 cm, takže také nesjízdné. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 20 až 22 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22,2 stupni Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc a vstup do nového pracovního týdne?
2: V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno. Zítra přes den pak převážně polojasno a stále beze srážek. Počasí u nás bude ovlivňovat i nadále výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a maxima budou o něco vyšší než dnes, mezi 27 až 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západní až severozápadní, 1 až 4 metry za sekundu a během dne se bude měnit na severní až severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, střední zátěž.
0: A ponese se v podobném duchu také úterý?
2: Úterý bude zpočátku polojasno, k ránu potom oblačnosti přibyde a přes den bude převážně oblačno, místy s přehánkami. Odpoledne a večer se navíc mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 30 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno místy i bez větří a v bouřkách naopak vítr může zesílit.
0: To byl Petr Friebauer s námi opět za hodinu, my se už teď těšíme. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Už za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme do mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík. Tady je Lucie Vondráčková. Láska na 100 let.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Za chvíli celá kolega Lukáš Pelikán už je připraven ve studiu s čerstvými zprávami. Přeji dobré nedělní ráno všem.
1: Hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Čeští politici gratulují tenistce Noskové k výhře ve Wimbledonu. Spojené státy znovu útočily na Irán. Domácí mazlíčci musí být při cestování autem připoutaní, připomíná policie. Neděle nabízí slunečné počasí a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Americké síly zasáhly v noci přesnou municí asi 140 iránských vojenských cílů. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství CENTCOM. Američané podnikli už třetí vlnu útoků na Irán v tomto týdnu. Celkem při nich na pokyny vrchního velitele, tedy prezidenta Donalda Trumpa, zasáhly víc než 300 objektů. Teherán podle agentury AP zahájil odvetné útoky na cíle v zemích Perského zálivu. Vzdušné údery odráží například Kuvajt. Počet úrazů o letních prázdninách roste a pohotovosti jsou o víkendech vytíženější. Ve Strakonicích lékaři během jednoho víkendového dne ošetří i přes 100 pacientů. Přibývá hlavně dětských úrazů, ale taky zranění dospělých. Jak se vyhnout zraněním například při sportu, radí primář oddělení chirurgie Strakonické nemocnice Radek Chalupa.
3: Používání ochranné přilby helmy při jízdě na kole, respektive dneska na koloběžce nebo na inline bruslích, chrániče kolen a loktů. No, co se týče jízdy na koloběžce, což je dneska hodně běžná volnočasová aktivita, tak tam rozhodně bych doporučil pevnou obuv. Jízda v pantoflích, v kroksech a podobně nekončí dobře, ta noha se smekne a dojde k pádu.
2: Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy se s nimi jezdí nejčastěji. Za nepřipoutaného mazlíčka můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
4: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
5: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
4: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
6: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
4: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klíně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: 53 škol z Jihočeského kraje se letos zapojilo do projektu Recyklohraní. Studenti v průběhu školního roku plnili úkoly na téma třídění a recyklace. Za tyto aktivity potom dostávali bodové hodnocení. Jaké školy byly nejaktivnější, ví mluvčí Recyklohraní Jana Čechová.
7: Mezi nejaktivnější patřily základní a mateřská škola Opařany, dále MŠZŠ a praktická škola Trhové sviny, základní škola Kaplice a dále také první základní škola TG Masaryka Milevsko nebo základní škola Dačice.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, později večer ubývání mraků. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách ke 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Budování nové kanalizace a vodovodu způsobilo uzavírku silnice v Haklových Dvorech u Českých Budějovic. Souvisí s tím i ukončení autobusové linky 1 už v zastávce Haklovy Dvory Křižovatka. S omezením počítejte až do ledna příštího roku. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A já a připomínám, že stále ještě na svém počátku je nedělní ráno s datem 12. července, aktuální čas 8 hodin k tomu 5 minut a s vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Svátek má dnes Bořek, je to české jméno, zkráceně na jména Bořivoj či Bořislav a znamená bojovník či bojující vojín. Přejeme samozřejmě jen to nejlepší. A dostává slovo také Martin Šustr a přináší písničky z cizí kapsy. Příjemný poslech.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. A to je právě teď, takže buďte pozdraveni a pro příjemné chvilky nabízím písničku Málem čarodějnou. Co málem? Vždyť přichází Čaroděj dobroděj. Václav Neckář.

Jo, tak tohle nám hrávali ve školce, když jsme museli jít spát. A nám zase, když jsme cvičili dětské tanečky na besídku. Takovouto komunikaci jsem zachytil na internetu pod černobílým videem ke skladbě Čaroděj dobroděj. Jinou melodie i text a vlastně i laskavé podání Václava Neckáře tuhle skladbu už jaksi předurčují dětskému publiku. Její autor, skotský písničkář a básník Donovan, ostatně dětem věnoval hned několik svých desek a knih a stvořil je vždycky tak, že měli co říci i dospělým posluchačům a čtenářům. A uměl to i s těmi věkem a světonázorem někde mezi. Na sklonku 60. let minulého století proto patřil k největším hudebním hvězdám éry květin a lásky. Když na počátku nového tisíciletí oslovila mladou generaci vlna nastupujících lyrických písničkářů, málo kdo z jejich obdivovatelů si na albech z předchozích desetiletí dohledal jejich vzory. Ten, kdo tak ale učinil, nemohl se minout právě s Donovanem. A to znamená vemlouvavý tichý vypravěčský hlas, líbivé motivy, v nichž slyšíme ozvěny skotské a irské melodiky a taky ostré neanglické R, milostnou a přírodní lyriku nebo křišťálově čistý a zvukově uměřený doprovod. Jeho Čaroděj dobroděj se jmenuje Jennifer Juniper a jak asi tušíte, je úplně o něčem jiném než Neckářova příjemná říkanka. Jméno, či spíše část názvu, dostala skladba po sestře manželky George Harrisona Jenny Boydové. A když se v písničce vypravěč Donovan do zvuku hoboje a flétny úplně nevinně ptá, jestli Jennifer Juniper spí, jestli se jí zdají sny a proč je tak tichá a skoro nedýchá, můžeme si myslet, že je to taková milá, svižná okolébavka. Význam všech slov se ale dost promění po zjištění, že Donovan tuhle skladbu napsal jako reakci na předávkování Jenny Boydové heroinem. Naštěstí přežila, takže ta hravá melodie není totálně černý humor. Ale paní učitelky ve školce by se možná divily, kde mají kořeny písničky, které dětem vybírají na besídku. Zdraví vás Martin Šustr a z roku 1968 i Donovan.

0: počasí.
1: SMSka od vás z Prachatic 20+, klid, pohodu přeje Helča. No tak dnes to vypadá naprosto výstavně, letně a řekla bych i odpočinkově to počasí. Ráno jasné až polojasné, odpoledne přechodně až oblačné, k večeru opět ubývání mraků. 25 až 28 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. 20 až 23 naměříte na horách. Vítr povane mírný, severozápadní až severní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Pršet nebude a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré.
0: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Varhany, šíleně smutná princezna či pojídání knedlíků, to vše a mnohem více budeme mít v hledáčku v tipech pro volný čas už za pár okamžiků. A do té doby něžné dotyky. Petr Muk.

0: tipy pro volný čas.
1: Tak si pojďte vybrat, jak strávíte neděli, nebo se minimálně inspirovat. Už od 9 hodin ožijí Palackého sady v Písku africkým trhem. Až do 15. tam můžete ochutnat exotické ovoce z Ugandy, Tanzánie, Indonésie nebo Brazílie. Přidat k tomu kávu, čaj nebo něco sladkého a odnést si domů kousek vůně dalekých krajů. V 10 hodin otevře své brány také areál Port 1560, v Českém Krumlově. Mint Market spojí síly se Street Food Festivalem a až do 17 hodin nabídne originální tvorbu desítek designérů. Poctivé řemeslo i pestrou kuchyni z různých koutů světa. Celý den bude žít také tábor. Od 9 hodin odstartuje u Jordánu táborský triatlonový festival. Na tratích v centru města změří síly mladé evropské naděje i domácí elita. A v 17 hodin přijde na řadu vrchol programu – mistrovství republiky v kategorii elitních závodníků. Diváci mají vstup zdarma a závodníky uvidí opakovaně přímo z centra dění. Do Borovan vás dnes znovu zve Borůvkobraní. Na nádvoří tamního kláštera najdete řemeslný jarmark, hudbu, kejklíře, folklor, africké bubnování i soutěž o nejlepší borůvkové knedlíky. A možná potkáte i borůvkové živé sochy. Rodiny s dětmi můžou zamířit do kláštera ve Zlaté koruně. V 15 hodin začíná dětská prohlídka a v 16 hodin naváže pohádka Rybníkáři cesta za snem, která připomene, že odvaha často dovede člověka dál než hledání pokladů. Večer pak bude patřit hudbě i divadlu. V 19 hodin rozezní kostel Panny Marie Bolestné na Dobré vodě u Českých Budějovic varhaník Martin Kubát. Půl hodina varhaní hudby nabídne příjemné zastavení i prostor ke sklidnění. Ve 20 hodin ožije lesní divadlo v Dobčicích u Lhenic komedii Taková normální rodinka v podání ochotníků z Detolic. A pokud vás lákají nesmrtelné hity skupiny ABBA, zaměřte ve 20 hodin také na zámecké nádvoří v Dačicích, kde je připraví živá show ABBA World Revival. Den pak můžete zakončit pod hvězdami na zámku v Blatné. Ve 21 hodin tam znovu ožije pohádka Šíleně smutná princezna, která se po letech symbolicky vrací na místo svého filmového natáčení.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. budějovice.rozhlas.cz.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: díváš?
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisti proto doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Dva zahraniční jezdci zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Informoval o tom ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim a skončit v roce 2029. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského místem budou moct proplouvat lodě s těžším nákladem. V Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku zazní dnes už v pořadí 5. velký koncert k poctě Dušana Vančury, Spiritual Open. Vystoupí na něm postupně Antikvartet, Brontosauri Revival a Irena Budweiserová s Jakubem Rackem. Hostem bude Ivoš Moldas. Podle informací na webu městy se bude začátek v 17 hodin na náměstí. Tábor dnes hostí jeden z nejstarších triatlonů v Evropě. Na 41. ročníku táborského triatlonového festivalu se u Jordánu představí juniorská špička ze 17 zemí i domácí reprezentanti. Program odstartují v 9 hodin žákovské závody, ve 12.30 přijde na řadu evropský pohár juniorů mužů, ve 14.15 ženy a vrcholem dne bude od 17 hodin mistrovství republiky elitních závodníků. A ještě počasí. Zpočátku slunečno, odpoledne oblačno, večer opět ubývání mraků. Teploty maximálně 28, na horách 23 stupňů Celsia. Mírný vítr severních směrů večer zeslábne. Biozátěž ukazuje jedničku.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Úprava křižovatky Učenkova u Malšic na Táborsku omezuje dopravu na silnici 137 z Bechyně do Tábora. Jezdí se po provizorní přeložce a dopravu řídí semafory. Stavební práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zahrada, která málem zmizela, se o víkendu proměnila v divadelní jeviště. Ještě před pár lety hrozilo, že na místě Kraferovy zahrady v Jindřichově Hradci bude parkoviště. Letos se v obnovené zahradě konal 3. ročník divadelního festivalu. V reportáži se tam vydáme a uslyšíte v ní například to, jestli děti fandili zahradníkovi anebo slimákovi. Posloucháte jeho České ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 8.33. Dobré jitro. We'll be right back.

0: Historická Krafferova zahrada v Jindřichově Hradci se o víkendu znovu proměnila v divadelní scénu pod širým nebem. Třetí ročník festivalu Divadlo v zahradě nabídl program pro děti i pro dospělé.
1: Co to?
2: Poznáte, co se tam děje?
3: On tam slimá ký rostliny a on je hledá.
2: Zahradník.
3: Jo.
1: Fuj, slimák. Tak to já si tu na něj počíhám.
2: Komu fandíte, slimákovi nebo zahradníkovi?
3: Zahradníkovi. Zahradníkovi.
1: O, slimáku, tak ty, mazej z mýho záhonku. O, šups.
2: S představením Věž miniatur přijel do Jindřichova Hradce
4: Adam Páník z Musashi Entertainment Company.
2: Tady se na herce proměnily samotné děti.
4: To je výhoda loutkového divadla, že pak můžete dát loutky nahlédnout a tím spíš ta věž miniatur, která se stává ze tří různých.
2: Divadlo se do Stínu stromů v Krafferově zahradě vrací už po několikáté.
5: Pořádáme třetí ročník festivalu Divadlo v zahradě. Na začátku jsme měli pocit, že se to sem hodí, to, že sem zatím lidé chodí, nám potvrzuje, že to tak opravdu je.
2: Vysvětluje mluvčí Krafferovy zahrady Barbora Hauserová.
5: My se i snažíme dramaturgicky vybírat představení, které se do zahrady hodí, nejsou třeba tak náročné technicky a i třeba tematicky.
2: Kromě divadla si mohli děti také zahrát v koutku, který připravil Hračky Toč.
6: Tak se hraní všemi smysly, jsou vlastně stanoviště s různým materiálem,
2: říká Lucie Ciprová.
6: Kde si vlastně děti nejen matem, ale například i čichem sahají různé materiály, barevnou rýži, vodu, kinetický písek, modelínu.
2: Herničku všemi smysly využil
7: Josef a František a Líza.
2: A vy jste tady už hodně dlouho v tom barevném pískovišti.
7: No, František tady je přes půl hodiny, možná tři čtvrtě.
8: To nechci.
2: A než František zamířil do barevného pískoviště, tak jste viděli i divadýlko.
7: To bylo moc krásný, moc se nám líbilo, viď? Na motivy Daisy Mrázkový.
2: Tak než mi, jaký tam byly zvířátka?
8: Ne.
2: Tak já budu hádat. Já si myslím, že v Halo Jácičku hraje slon.
8: Ne.
7: Byl tam slon? Byl tam slon. Slavil potom svátek, viď? A pak tam byl ten hrozný potrava. To byl kdo?
2: Já asi vím. Byla tam krtonožka.
8: Jo, krtonožka.
2: A ta byla ale pěkně protivná.
8: Jo.
7: Chtěla zamíst celý svět, viď?
2: Až do konce října si mohou návštěvníci v Krafferově zahradě prohlédnout také výstavu věnovanou další významné historické zahradě v Jindřichově Hradci, a to zahradě u Landfrasovy vily. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České

0: Eruption ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá Petr Friebauer, protože má pro nás aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A já se tedy rovnou táži, jakže máme aktuálně na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Máme skoro jasno až polojasno a beze strážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Teploty stále stoupají a nejčastěji se pohybují mezi 17 až 20 stupni Celsia, na Šumavě kolem 15 stupňů. V Českých Budějovicích máme skoro jasno. Teplota je 20,3 stupně Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů. Churáňov, tam za poslední hodinu oblačnosti opět ubylo a aktuálně hlásí skoro jasno, teplotu 14,8 stupně Celsia a vítr slabý severovýchodní 4 metry za sekundu.
0: Jaké počasí nám přinese ten 12. červencový den?
2: Během dopoledne už oblačnosti bude přibývat a odpoledne bude polojasno až oblačno a k večeru potom zase oblačnosti začne ubývat, takže ta zvětšená oblačnost bude pouze přechodná. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severozápadní až severní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout. Jeho předpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
0: Co přinese první pracovní den nadcházejícího týdne?
2: V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno a zítra přes den pak převážně polojasno a stále bez srážek. I nadále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni a maxima mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách kolem 24 stupňů. Vítr bude slabý, západní až severozápadní, 1 až 4 metry za sekundu a během dne se bude měnit na severní až severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Jakého počasí se dočkáme v úterý?
2: V úterý bude zpočátku polojasno, k ránu potom oblačnosti přibyde a přes den bude převážně oblačno, místy s přehánkami a odpoledne a večer se navíc mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 30 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno místy i bez větří a naopak v bouřkách potom přes den může vítr zesílit.
0: A budou obdobně vysoká maxima i ve středu?
2: Ve středu ty teploty budou o trošku nižší, maxima kolem 26 stupňů, minima potom kolem 15 stupňů. Ta zvětšená oblačnost nám vydrží i během středy, bude oblačno až zataženo místy s přehaňkami nebo s občasným deštěm. A vítr bude slabý, proměnlivý, během dne potom převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: O letní předpověď počasí se s námi podělil meteorolog Petr Friebauer. Děkuji za váš čas, mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a i na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Pokud plánujete, že nás budete poslouchat i krátce po 14. hodině, tak vás už teď můžeme pozvat k jejímu poslechu. Vybrali jsme pro vás povídku Autostop na jihu, kterou už před lety napsal českobudějovický spisovatel a svého času i náruživý stopař Jan Cempírek. Úspěšný lesní inženýr Tomáš cestuje ve své audince z Prahy na Šumavu. Je krásný letní den a on se rozhodne udělat dobrý skutek a vezme stopaře. Student přírodovědy Filip jede zrovna protestovat proti kácení stromů na Smrčině. To je tedy dvojka. Lesní inženýr mající biznis se dřevem a kluk, co chce Šumavu chránit, ne vykácet.
1: Jak je mladík v tu chvíli rád, že ještě neřekl nic o Smrčině. To bych si naběh, šklebí se. Říct obchodníkovi se dřevem, že jedu na blokádu pralesa proti těžbě. Třeba dokonce právě tenhle chlápek bude zítra stát proti mně a budeme na sebe křičet svoje argumenty. Ta úvaha Filipa na okamžik pohlcuje. Jako by se viděl. Kamery televizních štábů do nich perou svoje světla, on přivázaný řetězem k mohutnému pralesnímu velikánu, vedle dělník s motorovou pilou a mezi nimi tenhle biznismen, rudý vsteky, řve svoje fráze o ekologických gangstrech. Blbost.
0: Jak tahle cesta nakonec dopadne? Potkají se ti dva na Smrčině? Mohou mít tihle dva náhodní spolucestující vůbec něco společného? Vypadá to, že mohou. A zvlášť mladý student z toho bude mít trošku depresi. Poslechněte si i proto povídku Jana Cempírka Autostop na jihu dnes krátce po 14. hodině. Ode mne už je to pro dnešek úplně vše. Adéla Jirkalová se s vámi loučí a brzy opět naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Tehrán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. Síly Spojených států zahájily nové útoky na Írán. Jedlíci dnes budou v Borovanech soutěžit v konzumaci borůvkových knedlíků. Teploty vystoupí opět maximálně k 28 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Írán oznámil, že uzavřel Hormuzský průliv až do odvolání. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu americké síly zahájily sérii útoků na Írán. Tamní média informovala o explozích v Bušehru a v Asaluji na jihu země. Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Thermal si připomněla všechny své role.
2: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
1: 20. ročník gastronomického festivalu Borůvkobraní dnes druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je například řemeslný jarmark, pěstitelské poradny nebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
3: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro děti máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
1: Soutěž o krále borůvkových knedlíků propukne úderem poledne. 85členný dechový orchestr z Francie Harmonie de Bourges dnes vystoupí v českobudějovickém kulturním domě Slávie. Zazní široká škála hudebních stylů od úprav klasických skladeb, filmových melodií až po písně známých zpěváků. Začátek promenádního koncertu bude v 18 hodin. Francouzské město Bourges bude stejně jako České Budějovice v roce 2028 evropským hlavním městem kultury.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
4: Chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem měla ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
1: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno až polojasno, odpoledne přechodně oblačno, později večer ubývání mraků. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto narazilo do lampy v Hrabicích u Vimperka směrem do Cejsic. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V našem rozhlasovém archivu jsem našel několik záznamů z let 1968 a 1972, které pořídili a upravili Lubomír Soukup a Ludvík Milštejn. Je na nich hlas Marie Martinkové a její vzpomínky na část života, kdy se stala společnicí a poté i spolupracovnicí a přítelkyní operní pěvkyně Emy Destinové. A pak také vzpomínky historika Františka Firbacha o tom, jaké náhody se stávaly v souvislosti s Emou Destinovou. Přiřadil jsem k tomu i nahrávku s Radoslavou Doubravovou, současnou majitelkou zámku ve Stráži nad Nežárkou, a dohromady se nám to spojilo do pěkné řady zajímavostí. A když k tomu ještě přidáme historické informace o tom, kdo byli Vlachové, tak z toho máme krásný prázdninový Vltavín, jako vyšitý. Po písničce začínáme.

0: hradu, vidíte klenotí krásné.
1: Jsme na zámku ve Stráži nad Nežárkou, který je všeobecně nejčastěji spojován s pěvkyní Emou Destinovou. Jenomže jeho historie sahá opravdu hluboko proti proudu času. Skutečně to bývalo strážní místo se zázemím prohlídku a následně pak malý hrad se samostatnou věží. Mimochodem, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1284, což je pouhých 72 let po Zlaté bule sicilské. A naše prohlídka, kterou nás vede současná majitelka Radoslava Doubravová, skutečně míří do hlubin středověku. Takže toto je jedna z hradeb?
0: Původní z hradu ještě. To je úplně ta poslední. Nejdřív byla až skoro v půlce v náměstí, pak byla druhá a tady až byla ta poslední.
1: Vstoupili jsme z původní hradby Strážského hradu do podzemí a hned první expozice připomíná tvrdý středověk, protože je tady katova kápia, popravčí sekira a meč a vedle toho mučící a lámací kolo pro zločince a vedle skřipec.
0: Když jsme tady zprůchodňovali tu cestu, měli jsme tu brigádníky, chlapce, kteří tu o prázdninách pomáhali. No a tady, v těchto místech, to bylo zarostlé nálety. Vojáci totiž, když vytápěli, tak se nezajímali o to, kam přijde popel a škvára a podobně, tak to sypali tady přes hradby. To bylo tady celé zasypáno, čili to všechno se čistilo, aby vlastně byly vidět ty krásné skály a podobně. No a přitom ti hoši narazili na ten průchod. Takže nebylo o tom ani potuchy. Informovali nás, takže se udělal průzkum a bylo zjištěno, že vlastně, když se to vyčistí, takže se dá projít až do toho sklepa.
1: Ale toto není jediná chodba, která se táhne pod původním hradem. Jak se střídali majitelé, hrad se rozrůstal, postupně se měnil i na zámek. Hrad založili páni z Hradce, posléze to tu patřilo různým majitelům až po Jana staršího z Lobkovic a Viléma z Rožumberka a následně Petra Voka z Rožumberka. Namátkou pak můžeme přidat rod Slavatů, Černínů až po Karla Ludvíka Leonardiho. Mimochodem, tento rod se zapsal do historie třeba tím, že do Čech přivezl hermetismus. Ale nejenom tím.
0: Tady je zakrytý vchod do sklepení.
2: Už to vidím, teď přes to sklo.
0: A když se šlo potom na levou stranu, tak se došlo až na konec budovy a tam byl původně v tom sklepení průchod pod hradby a tam bývala pod hradbami krčma a tam bylo posezení. Když tady byla armáda, tak ten průchod jako zastila. Takže už teď se nedá vlastně dostat a navíc je to tam zasypáno, ta krčma už tam jako neexistuje, už tam jako není. Ale na starých dobových fotografiích se můžeme potom podívat, jak to kdysi vypadalo. Teď už je to tam všechno zazděno, je to zarovnáno, takže tam průchod není možný. A ten průchod šel z horní místnosti točitým dřevěným schodištěm, se tady takhle scházelo a tady v těchto prostorách byla původně kuchyně, ve které se vařilo, jídelna a byt správce. A potom točitém schodišti nahoru vystupoval správce za hradním pánem, který mu tam potom dával příkazy, co má ten udělat. A jednak také panstvo ho používalo, a když chtělo jít do parku, tak aby nemuselo obcházet celý zámek, tak chodilo tou, oni říkají, tajnou únikovou chodbou do parku. To také využíval baron Leonhardy, této chodby, když běhal do parku za dcerou pana ředitele školy, která tady sloužila na zámku, co by výpomoc. A on se rozhodl, že si ji vezme za ženu.
2: A vzal?
0: Vzal si ji za ženu. Veliké pobouření tedy ve šlechtické rodině. A milá dívenka musela potom do Prahy, do ústavu na výchovu šlechtičen a byla přejmenována z Růženy na Rozínu.
1: A pak už zakoupila stráž, přesněji tedy zámek ve Stráži nad Nežárkou, Ema Destinová. A my můžeme postupně přejít do její současné expozice. Co tady po ní zůstalo na zámku?
0: Po Emě Destinové tady prakticky to, co po ní zůstalo, máme tady v muzeu. A zůstalo to zachováno jedině tou zásluhou, že paní Čadová, která vlastnila zámek po Emě Destinové a které ten zámek byl znárodněný, když se stěhovala, tak část toho nábytku odvezla do svého pražského bytu. Její otec byl totiž stavitel sirotek, který tam vlastnil ještě i nějaké činžáky a ona si tam ponechala ještě k obývání určitou půdní prostoru. Ta rodina po znárodnění odešla do Kanady A ona se jenom občas vracela a tak tam vždycky přebývala v tom bytě. No a tam měla různé ještě ty věci po Emě Destinové, měla tam různé dokumenty o zámku, o opravách a podobně. A když to potom prodala manželům Doubravovým, tak jim ty materiály a ty věci předala zpátky, aby měli určitý základ. Čili staré věci po Destinové jsou čistě jenom tady v té výstavě.
1: Takže to jsou ty originál původní fotografie, nebo respektive jejich kopie?
0: Ano, to jsou jejich kopie, zvětšené z malých fotografií, byly upraveny takhle ve velkém, aby to bylo možno jako lépe si prohlédnout těm návštěvníkům.
1: Psací stůl, komoda, skříňka s vějíři, klavír, její oděv, to znamená sukně, halenka. Ona bývala štíhlá za mlada.
0: Některé návštěvníky to mýlí, protože ona ve starší době potom už jako přibrala a oni znají i z těch dob, kdy už byla taková trošku mohutnější, ale když byla jako dívka, tak byla štíhloučka.
1: Ten historický klavír, to je opravdu po ní její původní?
0: Ten je z pražského bytu, zase zakoupený od jednoho člověka, který, když se tam rušil ten její byt a podobně, vyprodával se nábytek, tak si ho zakoupil a potom nám ho sem předal do muzea. Jinak klavír, který vlastnila Emma Destinová, ten je v Národním muzeu. A ten byl zvláštní tím, že měl obrácenou klaviaturu, že měl černé za bílé a obráceně. To byl klavír, který byl její ovšem cestovní.
1: A ten sekretář také?
0: To jsou původní věci.
1: Tady je karikatura Enrika Caruza. To kreslila ona?
0: Ano.
1: Plus fotografie jak Emmy Destinové, tak lesního inženýra Vilema Kunstovného, čili Mario Romana.
0: Ano.
1: Případně skladatele Giacomo Pucciniho, Arturo Toscaniniho. A Dink Gilly.
0: Nejpěvecký druh i ve Spojených státech, když byla metropolitní opeře, tak tam vlastně s ní vystupoval jako na společném turné.
1: Prosím vás, jak je to tady s těmi bledulemi na stráni pod hradem?
0: Bledulky nechal vysázet na svahu nad řekou Nežárkou pěvecký druh Emmy Destinové Dink Gilly jako vyjádření úcty k ní. Sehnal tedy bledulky a na svahu nad řekou Nežárkou vysázel z nich desetimetrový monogram ED. Tyto bledulky potom nebyly nikým obtěžovány, takže se rozrostly daleko do lesa.
1: Jak dlouho je tady tato expozice?
0: Od roku 2008 a do té doby tady byla expozice, kterou nám udělalo úplně původně Národní muzeum na zahájení provozu. A byli tady po 2 roky, potom výstava byla zrušena a my jsme do té doby zháněli materiály a sestavili jsme výstavu svoji. Máme zde 3 prohlídkové okruhy, jedním z nich je hradní a zámecký okruh, který trvá 45 minut, prochází zahradou s výkladem o historii zámku, dále jsou k vidění poloviční prostory privátu a výstava Jarmily Novotné. Druhá trasa je vlastně bez průvodce, je to trasa po výstavě Emmy Destinové a tu si mohou návštěvníci prohlížet podle svých možností, nejsou časově nějak omezeni. Třetí trasa, asi 80-minutová, potom je po veškerých prostorách hradu, včetně sklepení a průchodem k řece Nežárce.

0: Teď pro vás mám další záznam hlasu Marie Martinkové a její vzpomínky na část života, kdy se stala společnicí a poté i spolupracovnicí a přítelkyní operní pěvkyně Emmy Destinové. Poté, co se seznámili, odjela s ní do Spojených států amerických. Před chvílí jsme v reportáži slyšeli jména Giacomo Puccini nebo Dean Gilly a o nich bude řeč i v následujícím pokračování nahrávky z roku 1968. Nahrávky, kterou s Marií Martinkovou natočil redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Lubomír Soukup.
1: Aida v Americe, ta byla tam jedna z nejslavnějších oper a nejvíc žádaných. To bývaly úžasné úspěchy. To, kdo to neviděl, tak to nemůže věřit a není proto slov, co se tam vyvádělo, když zpívala Destinová s Caruzem. To bylo něco, že já jsem byla už zvyklá na její zpěvy, ano, a já musela stát vždycky v zákulisí, aby na mě viděla a po mně šel mráz vždycky. A lidi říkali totéž, že úplně lidi, když zpívala třeba tunelovou scénu, tak vstávali ze sedadel, aniž by si to uvědomili, tak stáli a byli jako očarovaní. To byly úžasné úspěchy, co se tam dělalo potom. A když ona odjížděla, tak to by byly, kolikrát roztrhali na ní i šaty, jak se rvali. Chtěli se jí dotknout, teď byli v takovém rozvášnění, že z ní i trhali kousky šatu, aby měli na památku od ní. A taky byla ta premiéra té dívky ze Zlatého západu, to bylo něco podobného. Hlavně Zlatokopové a Kaubojové. Jenomže ten Puccini ji složil taky pro tu metropolitní operu, která měla tenkrát nesmírný technický možnosti úžasného rozšiřování jeviště. To nemá žádný druhý divadlo. A tam třeba byl prales ohromnej a v tom pralese se prohánělo několik pravých kaubojů na koních z těch prérií, nebo ten Mr. Johnson je odsouzen k smrti a teď ho chtějí oběsit na konci. Destinová má přijet, a to jsou tam i vrchy improvizované na jeviště, podložené ohromnýma lešeníma, a ona má z toho jednoho vrchu plným tryskem přijet na koně na jeviště, tak jak je to, jak cirkus pomalu. A teda se jí to dařilo při zkouškách a při generální zkoušce najednou, to teda byl zesílený orchestr, už to bylo jako na hlavní představení. A teď ona tam má přijet na tom koni, zarazit ho, skočit a Johane, milý kůň, místo aby se zarazil, tak ona ho nezvládla a on se hnal takovýma skoky, ještě že to jeviště bylo tak veliký a přímo by byl skočil snad do těch hudebníků tam. A někteří z těch zlatokopů, to byli teda herci ze sboru, přeci jenom zaskočili a strhli ho zpátky. Ten kůň teda se je vytrhl a postavil se na zadní nohy strašně prudce a tu Destinovou z toho sedla vyhodil. A ona letěla, Bůh ví, jak by to bylo dopadlo, a tuhle ten Arab, ten Dean Gilly, ten člověk měl jako tygr takovou, bych řekla, mršnost a rychlost. Ten po ní skočil, jak letěla, a zachytil ji, ovšem padli oba dva, ale už prudkost byla smírněná, takže ta Destinová snad by se byla zabila nebo zmrzačila určitě. A tohle se jenom oba krváceli, jak byli odřený, nadloupli si, no neměli teda nic vážného. Ale Destinová, jakmile se zvedla z té země a drobec se zpamatovala a uklidnilo se to, přiběhli tam k ní hned na jeviště pan ředitel, režiséři, a Destinová ale energicky řekla: do smrti z té bláznivý věže na koni nepojedu, kdybych měla to představení odříct. No, oni si ji konečili, no samozřejmě, nějak se to upraví. Honem obecenstvo nevědělo o této scéně, že má přijet na koni, tak to nějak zatušujeme, uděláme to jinak. ale ne, už na koni nepřijela. Ale lidi to nevěděli, tak byli spokojení taky. Ona jenom přilítla strašně rychle a ten kůň tam někde se jenom jako potuloval a dali tam jinýho koně, nějakýho z cirkusu, který byl ochočený a zvyklý na takový atrakce.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bechamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdroje něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídáně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomněl, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali, ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá. Zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco. A ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na ty pánice.
1: No jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě no, vošouky, to je, tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak to bylo lepší.
1: A pak se to potřebovalo buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: no,
1: to
2: potřebovalo. No ano, já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby těho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková radost, to jídlo. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. A všem 5.
2: A 6. den máš šikmý oči, že jo? Ňom, ňom, ňom. No.
3: 5 pytlíků na
2: ňo. Kurejže.
1: No já jsem na to... Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná no, představa.
2: To je brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejši strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Když paní Macerte sama pala, říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak chcete.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přihrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž pravo, ostřín k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdá.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blašková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého, nově? Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči dnes dál chladí sutiny shořelé budovy ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první. 21-letá tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Děti z Opařan na Táborsku zvítězili v ekologickém projektu Recyklohraní. Odpoledne bude oblačno, večer se vyjasní. Teploty vystoupí maximálně k 28 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Šest jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
2: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár. To znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
0: Hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Dál platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. Policie kontroluje alkohol v krvi vodáků na řekách i letos. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 může mít vůdce malého plavidla, mezi která patří i kánoe, kajaky, rafty a paddleboardy, v krvi až 0,5 promile alkoholu. Výjimky platí na části Vltavy a Labe, kde se alkohol netoleruje. O ostatních členech posádky zákon nic neříká. Policisti ale doporučují vodákům vyhnout se alkoholu kvůli jejich vlastní bezpečnosti. 53 škol z Jihočeského kraje se letos zapojilo do projektu Recyklohraní. Studenti v průběhu školního roku plnili úkoly na téma třídění a recyklace. Za tyto aktivity potom dostávali bodové hodnocení. Jaké školy byly nejaktivnější, ví mluvčí Recyklohraní Jana Čechová.
3: Mezi nejaktivnější patřily základní a mateřská škola Opařany, dále MŠZŠ a praktická škola Trhové sviny, základní škola Kaplice a dále také první základní škola TG Masaryka Milevsko nebo základní škola Dačice.
0: 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní dnes druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je například řemeslný jarmark, pěstitelské poradny nebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
4: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro děti máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
0: Soutěž o krále borůvkových knedlíků vypukne úderem poledne.
1: Sport.
0: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém finále Karolínu Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu, její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno, později večer mraků ubyde, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout, biozátěž je mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Semafory řídí kvůli stavebním pracím kyvadlový provoz na silnici 4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte do 3. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Člověk, který založil zahradu, má pocit, že udělal něco pro dobro celého světa. Tak to je věta Charlesa Warnera, amerického spisovatele 19. století, která se objevila v jeho knize Moje léto v zahradě. Jaké je vaše léto? To sice netušíme, ale přejeme vám, aby bylo co nejhezčí. Pokud tomu budeme moct přispět alespoň malým dílem, bude nám velkou ctí. Klidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: O podrostových rostlinách si budeme povídat v dnešních zelených světech s Kateřinou Čatkovou z Modlešovic. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Právě se nacházíme v takovém stinném místě. Pojďte nám to místo, Kateřino, popsat.
1: No, je to záhon vlastně pod stromem, pod třešní jedoskou, kterou jsme vysadili před lety, a je vlastně ještě u kamenné zdi ten záhon. Zároveň jsme vlastně dlažbu směřovali tak, aby voda stékala do toho záhonu a držela se v něm. Částečně je to vlastně i dešťový záhon. Vlastně chceme ukázat, že i místo ve stínu, kde pod stromem není příliš světlo, není tam příliš voda, tak lze vytvořit záhon, který je zajímavý, který je pěkný a je lepší než třeba trávník, protože trávník musíte často sekat a ještě v takovýchto podmínkách na takovém stanovišti je spíše mechovitý, jsou s ním spíš problémy.
0: Pojďme našim posluchačům popsat, jaké rostliny na tomhle stinném záhoně najdeme a kterým vlastně tohle stanoviště prospívá.
1: Tak jsou to hlavně poměnkovce, čemeřice, různé kultivary plicníků, kakostů, máme tu i ostřice, škornice. Jsou to vlastně rostliny, které kvetou brzy z jara, než se strom olistí, takže využijí vlastně ty sluneční paprsky k tomu, aby zakvetly, a potom jsou zajímavý spíše texturou listů a výškou. Ten záhon vlastně už teďka vidíte, jak je plný včel a čmeláků, takže je to zase prostor, který neděláme jenom pro nás, pro lidi, ale i pro ty zvířata, pro ten hmyz, který je důležitý do zahrady dostat, aby ta zahrada byla stabilní a zdravá. Když byste měli tuhle plochu jenom v trávníku, tak vlastně z toho není tolik, jako právě z takovéhleho záhonu. Ten záhon se vám mění během roku, jak odkvetou poměnkovce a plicníky, tak začnou kvést pivo a růže sadové, které tu máme, takže opravdu z té plochy můžeme získat mnohem víc. Takovýhle typ záhonu, který je v polostínu nebo ve stínu, tak je potřeba zamulčovat spíše organickým mulčem. My tady máme použitou kůru, která by měla být ve vrstvě aspoň 5 cm, aby byla funkční, aby držela vláhu a nerostl ten plevel. Zároveň, aby nerostl plevel, tak je důležité vlastně ty rostliny vysazovat v určitém sponu, aby do budoucna vlastně prorostly do sebe a půdu zakryly. Já vždycky říkám, příroda nemá ráda volné plochy, vždycky se je snaží zaplnit, tak je musíme zaplnit tím, co se líbí nám, a příroda bude spokojená a vy nebudete muset tolik plít.
0: Zmínila jste hned v úvodu, že tady stojím ta třešeň. Potom vlastně začnou opadávat listy na podzim. Každý by si řekl, no vida, ale jak budu teď ty listy dostávat z toho záhonu? Co s tím?
1: To je skvělá otázka. Samozřejmě záleží na typu stromu. My tím, že máme tady třešeň, tak ta nemá tak velké listy, takže se dobře rozkládají. Takže na podzim, když vlastně začnou opadávat ty listy, oni se teda hrozně hezky barví do oranžovo-žluta, takže vlastně ten záhon i ozdobí, jak spadnou na zem, a dobře se rozkládají. Takže díky tomu my vlastně máme zachovaný takový ten koloběh dusíku, kdy dostaneme vlastně do záhonu i potřebné živiny. Takže určitě nechávat listy, neměly by být silné vrstvě. Pokud by toho bylo moc, tak samozřejmě stačí jenom tak lehce vyhrábnout, ale většinu listů necháváme v tom záhoně, aby právě se rozložili a dostali vlastně rostliny potřebné živiny.
0: Tomu vašemu záhonu vévodí, jak jsme říkali, čemeřice, jsou tady plicníky, poměnkovce, kakosty. Kakost, já se přiznám, že mám ho doma vysazený na poměrně slunném stanovišti a daří se mu. My ho máme tady v nějakém polostínu, je to v pořádku?
1: Určitě, těch kakostů je spousta kultivarů. Vy možná máte rozán, který právě je na slunce i polostín. My tady hodně používáme kakost odenkatý, který právě zvládá i to suché stanoviště a stinné stanoviště, což jsou vlastně jedno z extrémních míst pro rostliny vůbec. Určitě do podrostu výborný jsou právě ty poměnkovci, kteří zase nám nádherně kvetou teďka brzy z jara, a pak se to prostřídá právě s těma kakostama. Pak je vhodné určitě takový záhon doplnit i o okrasné traviny, různé kultivary ostřic a třeba metlice, trsnatá, výborná taky do stínu. je to hezký strukturovat ten záhon, aby prostě to nebylo jenom o jedné rostlině, ale aby to mělo i nějakou výškovou diverzitu, aby se to vlastně v průběhu roku stále měnilo, předávalo si to tu štafetu v květení a podobně.
0: Hodí se i třeba takové cibuloviny do tohoto záhonu? Bude se jim tady dařit přesto, že sem nesvítí celý den sluníčko?
1: Určitě. Cibuloviny jsou výborné v tom smyslu, že vlastně začínají tu sezónu. Někdy od března můžeme tady mít už krokusy, potom to přejde v narcisy, tulipány. My rádi používáme botanické druhy tulipánů, které dlouho kvetou. Potom vlastně to může přejít i v okrasné česneky, kterým se v tomhle polostinném až stinném stanovišti velmi dobře daří.

0: My se v Zelených světech budeme dneska věnovat habrům. My jsme o nich, Pavle, hodně mluvili v souvislosti se živými ploty, ale pojďme si je prolustrovat i trošičku z jiné stránky. Co vy na to?
1: Zaslouží si to habry. Habry jsou totiž krásné stromy, které opravdu většina lidí vnímá jako ideální materiál pro vytvoření živého plotu, který dává soukromí a dobře a snadno se udržuje, ale habry mají jiné formy použití. A myslím si, že by si ty rostliny zasloužily trošku podpořit, protože jsou to stromy, které se v některých případech hodí i na menší nebo soukromou zahradu. A máme k dispozici kromě toho základního druhu i nějaké formy, které se od toho základního druhu trošku liší. Ale než dojdeme k tomu, tak možná bychom mohli ty habry představit nějak obecně. Jsou to listnaté opadavé stromy z mírného pásma severní polokoule. Celkově známe kolem 30 druhů. Já znám jenom malé množství z nich. Nejznámější a nejběžnější je náš habr obyčejný, ale třeba jsem se potkal párkrát na cestách, viděl jsem habr korejský, který má takové jemnější lístečky a na podzim pěkně vybarvuje, ale tyto exotické bych doporučil třeba nechat na Indii, až budeme mít trochu větší sortiment a věnovat se zejména tomu našemu habru obecnému.
0: Říkáte, že habr je strom opadavý, což je pravda, ale já jsem si všimla, že ty habry listy drží poměrně dlouho, třeba až do předjaří.
1: Je to velmi typická vlastnost, Anko, všimla jste si dobře. Zajímavé na tom je to, že i u tohoto elementu můžeme sledovat ty genetické předpoklady těch jednotlivých rostlin. Já si to všímám v živých plotech, když vidím třeba živý plot z habru na konci února, tak jsou tam vidět rostliny, které jsou kompletně olistěné, to listy tam uschlo, drží tam, takže ta zóna toho živého plotu je neprůhledná a také jsou tam rostliny, které už jsou zcela bez listí. Myslel jsem si, že to je trošku náhoda, ale měl jsem možnost některé živé ploty sledovat pravidelně v průběhu vícero let a viděl jsem, že stromy, ty, které byly olistěné v těch minulých letech, tak zůstávají přes zimu olistěné i v tom období, kdy je pozorují a naopak ty, které opadávají, tak vždycky opadávají. Takže je to typické pro habry, že si drží listy, ale není to absolutní pravidlo, které by platilo pro každý kus.
0: Pokud se nemýlím, tak habrům úplně nevadí tvarování. Já jsem totiž viděla i solitéry, které byly nádherně vytvarované, dalo se s nimi pracovat, hlavně v těch menších zahradách, což mi přijde sympatické.
1: Ano, to je úplně přesně. Habry jsou velmi životaschopné a ta vlastnost, kterou uplatňujeme při pěstování živých plotů, to obrůstání z toho starého dřeva, tak se využívá i při pěstování různých zajímavých tvarů. Pro habry se dá uplatnit tvar kostka, úzká stěna nebo jehlan. Viděl jsem třeba v nějakých zámeckých zahradách takové jakoby aleje, které byly udělané z kostek habrových. Bylo to velmi působivé. Koruny byly nasazeny vysoko, asi 2,5 metru nad zemí. Takže i ta chůze potom byla luxusní, ale jak je luxusní chůze potom, tak je to potom náročné na údržbu. Takže kdo má možnost si třeba postavit nějaké lešeničko nebo nějakou plošinu mít na údržbu, tak může jít i touto cestou. Pokud tedy touto cestou se člověk vydat nechce, tak je možná lepší zvolit nějakou odrůdu, která si určité tvary drží sama. Ale k tomu se ještě dostaneme. U těch habrů se dají třeba dát jakoby takové úzké stěny. A pro mě je to v podstatě alternativa živého plotu, ale ten živý plot neroste od země, ale roste na kmeni. To znamená, že vlastně procházíme místem, přes které je vidět, vidíme tam kmeny těch habrů a potom nad námi je vlastně zapěstovaný živý plot, který je třeba jenom 30 cm široký, střižený krásně do pravidelných tvarů. Takže vypadá to jako, kdyby jsme na nějakou placku nasadili nějaký stojan a položili celou tuhletu kompozici někam do zahrady. Jsou to útvary, které se dají použít i v úzkých ulicích, kde vyžadujeme nějakou zeleň, ale vyžadujeme, aby tam bylo třeba vidět do výloh obchodu, tak se tam dají použít takhle úzce stříhané habry. Jsou působivé, ale velmi pracné.

0: My si v Zelených světech povídáme tentokrát o habrech po nějakém čase. Pavle, jestli to dobře chápu, pokud si usmyslím, že bych si chtěla na zahradě vypěstovat nějaký solitární habr, který bude mít tvar jehlanu, musím si koupit speciální habr, který je k tomuto určený, a nebo já jsem schopná si jakýkoliv habr, který si koupím v zahradnictví, do toho tvaru dopěstovat. Jak to je?
1: Hanko, oboje je pravda. I z obyčejného habru jste si schopna dopěstovat jehlan, pokud máte dostatek času. Je to poměrně pracné a nejde to udělat hned, prostě ten tvar se musí zapěstovat postupně, každý rok trošku nechat narůst a potom jakoby zaříznout a zase nechat narůst a zaříznout, takže dá se to. Ve školkách to také tak funguje, potom ty rostliny mají také tu hodnotu, když se prodávají. A dělá se to obvykle tak, za pomoci nějaké bambusové konstrukce, ve výši, kde má ta koruna začínat, tak se namontují, říkal bych v uvozovkách, bambusové opory, kterým se vyvazují ty mladé výhony. Říkám, je to velmi pracné, ale dá se to. Existuje ještě jednodušší možnost, existuje odrůda habru, která se jmenuje fastigiata, a tam má takový přirozený růst, že se to dělá mnohem lépe. Musím se u této odrůdy zastavit a vysvětlit, jak to s ní je. Slovo fastigiata z latiny znamená sloupovitý. A tento habr není sloupovitý. To je taková jakoby slovní hříčka nebo takové trošku pochybení při tom pojmenování, protože on je sloupovitý, když je malý, mladý. Když trošku zestárne, tak začíná být soudečkovitý a v dolní části nad místem roubu je pořád úzký a potom se začíná trošku rozšiřovat a nahoře v té koruně se zase zužuje. Z dálky, když se podíváme, tak je to plamen svíčky. Úplně přesně tam ten tvar. Ale to je ještě pořád jakoby relativně mladý strom. Ale kdybychom ho nechali růst bez zásahu, tak z něho vyroste hezká bambulka. Krásný strom, který je nižší než klasické habry, ale je široce kulovitý, nádherný, prostě solitérní strom, ale potřebuje na to těch 70 až 80 let. Ale to, jak mu rostou větve, jak vlastně začíná dělat tvar té svíčky, tak to je ideálně pro to dopěstování toho jehlanovitého tvaru. Takže když si pořídíte tento kultivár, tak ho stačí mít na zahradě třeba 4-5 let bez nějakých velkých zásahů a potom už lehce jenom tou lištou ho lechtat tak, aby se ten tvar toho jehlanu nechal udržet.
0: Takže ještě jednou připomínáme, fastigiata se jmenuje tento habr. Existuje více druhů habrů, krom teda fastigiáty?
1: Existují ještě odrůdy různé, kromě fastigiáty. Existuje odrůda, která se jmenuje Franz Fontaine, to je takové hezké jméno. To já mám osobně moc rád, protože ta si udržuje takový ten zúžený tvar. To je dobrý strom do ulic, pakliže tam neprobíhá třeba nějaká zimní údržba solením, ty habry na to úplně dobře nereagují. To je přirozeně užší strom, velmi elegantně vzhledu. A potom ještě existuje odrůda, která se jmenuje moc hezky Monumentalis, to se dobře pamatuje. Ten je velmi kompaktní, roste pomalu, dělá takovou bambulku široce rozložitou na té zahradě. Časem doroste do šířky kolem 4 až 5 metrů, ale dlouho mu to trvá, je to otázka několika generací a výška může být o něco málo vyšší. A také je to prostě otázka mnoha a mnoha let. A já bych to naše habro povídání, Hanko, zakončil ještě jednou odrůdou, která je málo známa, ale já mám moc rád. Je to odrůda, která se jmenuje pendula. Slovo pendula znamená převislý. A to tak opravdu je. V místě, kde se tento habr naroubuje, tak ty větvičky rostou chvilinku nahoru a potom se pod vlastní tíhou jakoby ohýbají dolů. A dají se z této odrůdy zapěstovat krásné hřibkovité tvary. Viděl jsem ve Francii na jedné zahradě nádherný tento habr, byl vysoko naroubovaný a ty větve byly ponechány, aby

0: My se zastavujeme u záhonu, který je pokrytý nádhernou půdopokryvnou rostlinou, navíc pod stromy, takže tušila bych, že ta rostlinka bude mít ráda stín a takových rostlin není mnoho, pojďme si o něco povědět. Nejdříve název, co to je zač?
1: Tak my stojíme u záhonku, to je takový sbírkový záhon, kde vidíme rostliny, které se jmenují barvínky. To slovo barvínek je takové něžné, hezké, české. Vědecky se tato rostlinka jmenuje vinka.
0: Barvínek mívá i různou barvu.
1: No, bylo by to žádoucí, když má tak hezké jméno. Těch barev květů je víc. Ty květy za běžných normálních okolností jsou, ty klasické jsou modré, ale existují i odrůdy, které se trošku odchylují od té modré barvy. Vidíme tady květy barvy fialové nebo v různých odstínech modré a potom tady na několika místech vidíme i velmi hezký porost z květy čistě bílé barvy. No a aby toho nebylo málo, tak některé barvinky se ještě liší i barvou listu, protože běžná barva je zelená, ale existují odrůdy, které jsou žlutě zelené, takové panašované, hezké barvou listu, ale o trošku míň vitální než ty čistě zelené.
0: Barvínek se nám začíná pěkně vybarvovat. Hlavní efekt, pro který se pěstuje?
1: Hlavní efekt barvinku je ta silná půdopokryvnost. On dokáže, když se dobře pěstuje a dobře umístí, tak dokáže za krátkou dobu pokryt půdu tak, aby tam plevel neměl úplně moc šanci. A díky tomu, že je to rostlina víceméně stínomilná, tak tím je velmi hodnotná.

0: nutná, protože těch stínomilných půdopokrmných rostlin zase tolik k dispozici nemáme. No a to, co se nám teď líbí v tomto období, tak to jsou květy, které jsou velmi dekorativní, ale opravdu jsou jenom na začátek jara. Jednorázově vykvete mohutně a potom si dá pauzičku, odpočinek, aby mohl zase kvést to příští jaro.
1: Takže snáší stinnou polohu nebo stín, nebo takový ten plíživý stín ideálně?
0: Ano, jedno i druhé je pro barvinek dobré, vydrží i hlubší stín, když je ten stín příliš hluboký, tak ta rostlina není tak krásně hustá. Optimálně je polostín nebo takový ten kropenatý nebo plíživý stín nebo cestující stín a má rád půdu, která je trošku humózní, nepříliš suchá, nevysychavá a spíše vápenitá. Takže kdo má tyto podmínky na své zahradě, anebo je může nasimulovat, tak může požádat barvinky o spolupráci a rozhodně bude spokojený.

0: No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
1: Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
0: Přeji Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Náš kulturní magazín v létě věnujeme především festivalům, které mají v našem kraji už dlouhou tradici. K těm nejstarším a největším jistě patří Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který letos slaví 35 let. A tak právě on dostane prostor v kavárně. Pozvala jsem si generální ředitelku Gabrielu Rachidy a dramaturga Martina Rudovského. Poslouchejte v neděli, krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.
1: V letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice nás opět čeká příběh z jihu Čech. Novela Zloději zelených koní o nelegálních hledačích vltavínů a také o lásce a přátelství. Autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Hájíček. Poslouchejte od pondělí 20. do pátku 24. července každý den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Dnešní polední vyzvánění nás po sedmé a naposledy v tomto týdnu zavede do Hamru u Veselí nad Lužnicí. Ze zvonice u kostela Nejsvětější Trojice uslyšíte ocelový zvon, který se dodnes rozeznívá ručně. Ulila ho v první čtvrtině 20. století neznámá slévárna jako náhradu za zvony ztracené během první světové války. Váží přibližně 180 kg, v průměru měří 70 cm a zní v hlavním tónu FIS 2. Pěkné nedělní poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Situace na Dolní Dyji se kvůli převnoženým sinicím zhoršuje. Ve vodě v noci nebyl skoro žádný kyslík. Ve Strakonicích vznikne nové provozní středisko Povodí Vltavy. Tajemství běžně nepřístupné Landfrasovy zahrady odhaluje nová výstava v Jindřichově Hradci. Zítra bude o něco tepleji než dnes a stále bez deště. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
2: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
0: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Povodí Vltavy postaví ve Strakonicích nové provozní středisko. Stavba za bezmála 100 milionů korun by měla začít letos na podzim. Podnik teď připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Nové zázemí má zlepšit prostředí pro správu vodních toků v regionu, dodává mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Nové provozní středisko ve Strakonicích je pro nás klíčovou investicí, která zlepší zázemí pro naše zaměstnance i efektivitu správy vodních toků v regionu. Od začátku jsme chtěli moderní, úsporný a architektonicky kvalitní objekt, který bude respektovat okolní prostředí a zároveň nabídne dlouhodobě udržitelné řešení.
0: Běžně nepřístupnou zahradu u Landfrasovy vily na fotografiích si můžou prohlédnout návštěvníci Kraferovy zahrady v Jindřichově Hradci. Přibližuje ji výstava fotografií, která ukazuje jednu z nejzachovalejších historických zahrad ve městě. Proč věnovali zahradě u Landfrasovy vily výstavu, vysvětluje mluvčí Kraferovy zahrady Barbora Hauserová.
4: Je to proto, že jsme chtěli ukázat, že to není obyčejná zahrada, že je to opravdový unikát a představit ho veřejnosti. Ukazujeme, v jakém je stavu, že v podstatě nedošlo k přebudování toho, co tam původně vzniklo.
0: Právě pro zachování původní podoby považují historici zahradu za unikátní. Výstava Tajemství Landfrasovy zahrady potrvá v Kraferově zahradě až do konce října. Sport. Kajakář Josef Dostál zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z olympijských her v Paříži skončil třetí. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostál zhruba sekundu. Od druhého Australana Greena ho dělilo 0,05 sekundy.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasné až oblačné, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách maximálně k 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Noční teploty se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. V pondělí očekávejte převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Pokud bude slabý vítr severních směrů, biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Trhových Svinech na Českobudějovicku je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Milí přátelé, přeji vám krásné popoledne. Začínají písničky pro radost s datem 12. července a já vás s radostí vítám u poslechu. Připravené jsou polky, valčíky, ale také tanga nebo melodie v tanečním rytmu. Zkrátka pestrá paleta písniček, abyste si následující hodinku užili v radosti. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová. Písničky pro radost dnes otevřou Babouci. A komu zahrají? V obci Kestřany slaví 18. narozeniny mladý muž Jaroslav Průcha. A jak se z dopisu dozvídám, pan Průcha studuje rybářskou školu ve Vodňanech a jeho záliby jsou lovečtí psi, příroda, sport a rýžování zlata. Jaroslave, a tady je gratulace. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať ti pejsek dělá radost. Vše nejlepší k 18. narozeninám přejí mamka, taťka a brácha. Paní Miluše Vymětalová žije v obci Záhoří. Dnes má u nás v písničkách pro radost také pozdrav. K významnému životnímu jubileu vám paní Vymětalová mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje jménem obce Choroboli starosta Oldřich Valouch.

Dozněl Valčík vede chodníček, který hráli a zpívali Baboučci. Další dva dopisy, které držím v ruce, potěší zpěvačku Helenu Šafratovou, ale pojďme si to přečíst celé. Milá redakce, prosíme o písničku pro zpěvačku Lipkovanky, paní Helenku Šafratovou z Těmic u Kamenice nad Lipou, která oslavuje dnes, 12. července, narozeniny. Za celou kapelu Lipkovanku přeje Helence hlavně hodně zdraví, štěstí, životní pohody a aby se jí s námi stále dobře zpívalo, kapelník Zdeněk Beneš. Zahrajte prosím Helence písničku v české Kanadě, kterou naspívala s Lipkovankou společně s Jakubem Jíru. S pozdravem, Zdeněk Beneš. Tak to byl první dopis a čeká nás ještě druhý. Vážená redakce, paní Helenka Šafratová z Těmic má dnes krásné narozeniny. Milá kamarádko Helenko, život je stále krásnější a tak ti přejeme všechno nejlepší. A to zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu. Jsi moc šikovná zpěvačka z kapely Lipkovanka, tak ať ti to i nadále hezky zpívá a ať se máš dobře. To vše ti přejí Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova a všichni, co tě mají rádi.

to byla Lipkovanka. V pondělí 13. července oslaví své 55. narozeniny pan Milan Novák z Petrovic u Sedlčan. Milý Milane, přejeme pevné zdraví, radost a spoustu krásných projektů ze dřeva a ať ti to v dílně i v životě jde stále od ruky. Ať máš vždy po ruce dobré nářadí, skvělé nápady a důvod k úsměvu. Všechno nejlepší přejí rodiče, manželka Jitka, synové Lukáš a Petr a bratr Luboš s rodinou. A ještě dovětek prosíme o tesařinku od kapely Sebranka. Než se tak stane, pane Nováku, stejným hudebním dárkem potěšíme i pana Jiřího Skřivánka z Albrechtic nad Vltavou. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody vám, pane Skřivánku, do dalších let přeje vedení obce v Albrechticích nad Vltavou.

dohrála Sebranka. Dvoje půlkulaté narozeniny oslavíme s pány Václavem Šturmou a Josefem Hálou. A jak to bývá dobrým zvykem, po gratulacích oběma oslavencům zahraje kapela, ale o tom všem až za okamžik. Pan Václav Šturma žije ve Slavči. Hodně štěstí a zdraví do dalších let vám, pane Šturmo, přeje vedení obce Vrábče. Vážená redakce, tak začíná další dopis. Dnes 12. července slaví své 55. narozeniny pan Josef Hála ze Záboří u Českých Budějovic. Pan Josef Hála je velký fanoušek fotbalu, jak mezinárodního, tak i regionálního, kterého se v mládí aktivně účastnil. Hodně času také věnuje svým třem vnoučatům, která mu dělají velkou radost. Do dalších roků přejeme našemu milému Pepíčkovi hodně zdraví, štěstí a pohody. Vše nejlepší přejí manželka Jana, synové Pepa a Honza s rodinami, vnoučata Pepíček, Laurinka a Izabelka, sestra Lída s přítelem, maminka Ludmila a rodina Bémova. Pane Hálo, vaši vám vybrali i písničku. A tak, pro oba oslavence, babouci, mám já obrázek.

přátelé, slyšeli jste to? To byla skvělá dynamika, hráli Babouci. A je tu další písnička, o kterou se tentokrát postará keramička. Radost by měla udělat hned dvěma oslavenkyním a ještě prozradím, že bude v rytmu tanga. Paní Marie Šikrová z Hranic u Nových Hradů bude první obdarovanou. Naše milá babičko, přejeme ti krásné narozeniny, prožité s těmi všemi, které jsou tvému srdci blízcí. Pevné zdraví, kopec štěstí a moře lásky. Máme tě všichni moc rádi. Ze srdce blahopřeje tvoje rodinka. Paní Šikrová, to je milé pohlazení a písnička bude následovat hned po gratulaci pro pana Milana Janovského. Právě dnes 12. července oslavuje kulaté životní jubileum pan Milan Janovský ze Záblatí. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje vedení obce.

Doznělo tango s názvem Klokocký kostelíček, hrála keramička. Řečická kapela zahraje paní Jaroslavě Motyčákové z Varvažova. Než se tak stane, poslechněte si, milá paní Motyčáková, blahopřání. Milá Maruš, všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka, štěstí a radosti ti ze srdce přeje manžel Pavel, synové Honzík a Peťa a švagrové Růža a Milča. Tolik z dopisu, který byl adresovaný paní Jaroslavě Motyčákové. Z Olešnice je paní Anna Steinbauerová. Zastupitelstvo obce vám paní Steinbauerová přeje zejména hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Milé dámy, blahopřejeme i my z písniček Pro radost a řečická kapela už hraje jen pro vás polku plnou vyznání.

0: A je čas, přátelé, na dva tipy, kam vyrazit za dobrou dechovkou. První pozvánka je na Božejáky. Božejáci dnes 12. července od 14 do 16 hodin zahrají na koncertě v Nové Bystřici. Za hartmanickou muzikou se můžete vydat do Horního Bukovska na tradiční pouť v Horním Bukovsku. Dnes v neděli 12. července vám hartmanická muzika bude vyhrávat po celý den.
1: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: S malou muzikou na uši Pepíka se teď podívejte.

vnoučata Emmy a Elliot. Milá paní Nezibová, to je gratulantů. Pokud se všichni sejdete, určitě se nenudíte a je veselo. Tak krásné narozeniny i od nás.

Tak to byla oblíbená písnička s názvem Co je to ráj? Hrála malá muzika na uše Pepíka. Budvarka se chystá na narozeninovém pódiu, aby zahrála panu Miroslavu Petráškovi z Němčic u Netolic. Milý pane Petrášku, a toto vám vaši napsali. Milý tatínku, dědečku a pradědečku, k tvým kulatým 80. narozeninám ti dodatečně přejeme vše nejlepší a necháváme ti zahrát tvoji písničku Malý hošík černovlasý. Máme tě všichni moc rádi. S láskou, tvá rodina.

Vážená redakce, jménem všech zastupitelů a spoluobčanů obce Hornosín bych vás chtěla požádat o písničku pro pana Františka Vrbského, který dnes slaví krásné životní výročí. Přejeme panu Vrbskému pevné zdraví, mnoho životního elánu a pohody do dalších let. Podepsaná paní Jana Čtveráková. Pan Václav Benedikt z Úlehle u Radkovic se dnes dožívá 74 let. Šťastný život bez starostí, stále dobrou náladu, na každý den radost malou, po celý rok pohodu, zdraví a spokojenost vám, pane Benedikte, přeje Jiřina Koláříková a my posíláme řečickou kapelu a polku Hraj muziko.

to byla novinka od řečické kapely. O orchestrální skladbu s názvem Zpěv skřivana prosí gratulanti z dalšího dopisu. Svěříme ji Lácarance a pošleme panu Františku Tesárkovi z obce Přešťovice. Milí tatínku a dědečku, k tvým narozeninám ti přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Ze srdce celá tvoje milující rodina. A my se, pane Tesárku, připojujeme. Všechno nejlepší k vašemu významnému výročí. Hodně zdraví a radosti ze života.

S následujícím hudebním dárkem pošleme pozdrav kapele Keramičce a poděkování za včerejší skvělý zážitek na 22. ročníku festivalu Dechovek a lidové hudby v Jámě. Pozdrav celé pěvecké sekci v čele s Filipem Hojsákem a kapelníkovi Petru Kolářovi. A jako vzpomínka na krásný koncert a písničky teď jedna z hudebních novinek s názvem Láska nejkrásnější.

Miroslav Kadlec ze Zlivy bude dnes posledním obdarovaným. A než panu Kadlecovi zahraje malá muzika na uši Pepíka staročeskou muziku, cituji z dopisu. Ještě jednou přejeme tatínkovi a dědečkovi, panu Miroslavu Kadlecovi, který 30. června oslavil 85. narozeniny. Pevné zdraví, štěstí a spokojenost a hodně elánu do dalších let. Ze srdce gratulují syn Jiří s manželkou Irenou, vnučky Kristýnka a Tereska, pravnučky Emma, Kristýnka a pravnuci Matyáš, Fanda a Toníček.

0: Křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České

Letní koncert v Rožmitále pod Třemšínem, tak je nadepsaná pozvánka, přátelé, na koncert Rožmitálské venkovanky. Dnes v neděli 12. července od 15 hodin se tedy koná letní koncert Rožmitálské venkovanky ve venkovních prostorách restaurace New Romance v Rožmitále pod Třemšínem. Druhá pozvánka je na Den města Strmilov, dnes 12. července na náměstí ve Strmilově od 16 hodin k tanci a k poslechu bude hrát Šlapeto. A to je dnes, přátelé, vše. Končí písničky pro radost s datem 12. července. Na závěr posloucháte Šohajku a stejnojmenou orchestrální polku. Krásné pohodové odpoledne vám přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči dál chladí sutiny 43. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první. Planá nad Lužnicí pracuje na přeměně centra města. Zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. V posledních letech podporoval bránící se Ukrajinu. Odpoledne bude polojasné až oblačné, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty jsou u 28 stupňů. V noci se ochladí na 14 až 11. Zítra očekávejte polojasno, teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Zprávy Gabriela Bláhová, dobré nedělní odpoledne. Šest jednotek hasičů čtvrtý den zasahuje u požáru v Baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí sutiny budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
2: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár. To znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
0: Hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Dál platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidi ucítí kouř. Americký senátor Lindsey Graham zemřel po krátké a náhlé nemoci. Bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v Senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a mluvil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Planá nad Lužnicí pracuje na přeměně centra města. Zlepšit chce současnou dopravní situaci, včetně parkování, pohybu chodců a cyklistů i celkového vzhledu. Nezávislý starosta Jiří Rangl umístil na městský web anketu pro obyvatele.
3: Budeme znova se s občanama zamýšlet nad podobou centra města, aby se lidi vyjadřovali, aby měli se architekti od čeho odpíchnout, co si tak jako lidé myslí, že v tom centru jim chybí nebo by tam preferovali.
0: Dvoutýdenní letní houslové kurzy Otakara Ševčíka vyvrcholí dnešním koncertem účastníků. Nabídne soulová vystoupení, ale i skladby pro orchestr. Centrum kultury města Písku informuje, že začátek bude v 19 hodin v koncertní síni Trojice. Vstupenky je možné koupit v předprodeji nebo taky na místě před začátkem produkce. Koncertem dnes skončí taky mezinárodní houslové kurzy Váši příhody ve Vodňanech na Strakonicku, a to v 18 hodin v městské galerii.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasné až oblačné, k večeru se bude vyjasňovat, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách k 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Noční teploty se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. V pondělí očekávejte převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25. Foukat bude slabý vítr severních směrů a biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod, i nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného, uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí, druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, no. Jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když budu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak uvětšině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně.

0: ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskovalhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratům.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením. Povodí Vltavy postaví ve Strakonicích nové provozní středisko. Kvalita vody na Dyji pod novomlýnskými nádržemi se dál zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. Na jihu Čech je polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty jsou mezi 25 a 28 stupni. V noci naměříme 14 až 11. V pondělí očekávejte polojasno a teploty 27 až 30 stupňů. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pohodové nedělní odpoledne. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
2: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezony lesních požárů. Od začátku roku podle úřadu zničili přes 25 tisíc hektarů půdy. Povodí Vltavy postaví ve Strakonicích nové provozní středisko. Stavba za bezmála 100 milionů by měla začít letos na podzim. Podnik teď připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Nové zázemí má zlepšit prostředí pro správu vodních toků v regionu, dodává mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Nové provozní středisko ve Strakonicích je pro nás klíčovou investicí, která zlepší zázemí pro naše zaměstnance i efektivitu správy vodních toků v regionu. Od začátku jsme chtěli moderní, úsporný a architektonicky kvalitní objekt, který bude respektovat okolní prostředí a zároveň nabídne dlouhodobě udržitelné řešení.
0: Běžně nepřístupnou zahradu u Landfrasovy vily na fotografiích si můžou prohlédnout návštěvníci Kraferovy zahrady v Jindřichově Hradci. Přibližuje ji výstava fotografií, která ukazuje jednu z nejzachovalejších historických zahrad ve městě. Proč věnovali zahradě u Landfrasovy vily výstavu, vysvětluje mluvčí Kraferovy zahrady Barbora Hauserová.
4: Je to proto, že jsme chtěli ukázat, že to není obyčejná zahrada, že je to opravdový unikát a představit ho veřejnosti. Ukazujeme, v jakém je stavu, že v podstatě nedošlo k přebudování toho, co tam původně vzniklo.
0: Právě pro zachování původní podoby považují historici zahradu za unikátní. Výstava tajemství Landfrasovy zahrady potrvá až do konce října. Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí v Moravě Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Zakensringu zvítězil Španěl Iván Ortolá, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgada.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty jsou mezi 25 a 28 stupni, na horách u 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout, noční teploty se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. V pondělí očekávejte převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 22 až 25. Foukat bude slabý vítr severních směrů a biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu dvou osobních aut vyšetřují na trase Protivín Písek. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 14 hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou a nedělní odpoledne s příjemným letním počasím, které má, doufám, u většiny z vás ten správný punc pohody a klidu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, začíná Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině nás čeká čtení na neděli, s tím spojená soutěž a samozřejmě i knižní hlídka Filipa Černého, která má tentokrát zajímavý tip na prázdninové čtení dětem. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba. Těšit se můžete na skupinu Mike and the Mechanics Valdemara Matušku a právě teď o lásce zaspívá Iveta Bartošová.

0: Čtení na neděli.
1: Do dalšího červencového čtení na neděli jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku českobudějovického spisovatele Jana Cempírka. Je ryze letní. Lesní inženýr Tomáš jede uprostřed léta svojí audinkou z Prahy na Šumavu a vezme sebou stopaře, studenta přírodovědy Filipa. Začínají si povídat o životě, o ženách, ale na konci celkem příjemné cesty je jeden z mužů dost překvapen. Povídku v režii Jakuba Doubravy načetl herec Tomáš Drápela.

Obloha vymetená jak z reklamního prospektu, srpnové slunce právě v nadhlavníku a jižní spojka nečekaně hladce průjezdná. Tomáš si spokojeně poklepává na věnec volantu Audiny. Čas by mohl být dnes vynikající. A pak Marcela. Každým ujetým kilometrem bližší a bližší. Je pátek, konec týdne a všeobjímající radostná nálada. Tak radostná, že když Tomáš spozoruje u kranice toho stopujícího kluka v khaki triku a s velikým batohem, začíná brzdit. Ve dveřích spolujezdce se objevuje rozčepířená hlava udýchaného mladíka s brejličkami. Dobrý den, děkuju. Nejedete náhodou na písek? A když Tomáš přikivuje, že náhodou na písek jede, oči stopaře se rozzáří. Batoh na zadní sedadlo, vyhozená směrovka a 100 kilometrů na tachometru elegantně dosažených za 15 vteřin. Dnešní den bude skutečně krásný.

Stopař se jmenuje Filip. Po prázdninách ho čeká závěrečný ročník Přírodovědecké fakulty v Olomouci, obor Management tvorby krajiny. Letos v únoru mu bylo 24, hraje slušně lakros a v Praze strávil víkend u své dívky Irenky. Chodí s ní pátý měsíc a nedávno si v duchu přiznal, že ji opravdu miluje. Irenka o své lásce k Filipovi nepochybuje od začátku vztahu. Dnes ráno mu po krátkém milování vtiskla do ruky dárek. Malou píšťalku na koženkové šňůrce. Filip ji teď má pověšenou na krku. Míří na Šumavu. Už zítra ráno má začít v rezervaci Smrčina na samé hranici s Rakouskem mimořádná těžba kůrovcem napadených smrků. A zítra za Úsvitu také začíná v rezervaci Smrčina blokáda pralesa organizovaná ekologickými aktivisty. A i když Filip sám sebe mezi radikální ekology rozhodně nepočítá, na Smrčině chce být také. Jsou na cestě téměř půl hodiny. Minuli Chuchelské závodiště, Mníšek pod Brdy a blíží se k Mirovicím. Nebe nad hlavou, stále azurové. Nová Audina svižně ukrajuje kilometry a řidič Tomáš vypočítává svému stopaři technické parametry vozidla. Maximální rychlost, kterou z auta zatím vymáčkl, je 230 km. Automatická převodovka, motor 3 litr, spotřeba ku podivu docela slušná, zcela nehlučná klimatizace. Filip poslouchá, přikivuje, sem tam položí nepodstatnou otázku, po které následuje další a podrobnější řidičovo vyprávění o kvalitách jeho vozu. Filip hraje hru, která ctí pravidla autostopu. Zájmem o vůz splácí řidiči jízdné za svezení. Kilometry plynou a ve voze vládne pokojná společenská nálada. Palubní budík ukazuje 12.32. Tomáše v tu chvíli napadá, že pokračovat tímhle tempem byl by na místě až příliš brzo. Dáme pauzičku? Nespěcháte, ukazuje na blížící se benzínku. Jeho spolujezdec není proti. Na parkovišti u stolků nikdo není. Slunečník vrhá příjemný stín, káva z automatu lahodně voní. U pultu Tomáš koupil pití i stopařovi. Vybral si točené pivo. Tomášovi svou volbou udělal z nějakého důvodu radost. Čekal, že bude chtít čaj. Nebo nějaký jiný nesmysl, který by ladil k jeho khaki triku a intelektuálním brejličkám. Ale pivo? Tomáš se tak nečekaně skrz umělohmotný pivní kelímek dívá na stopaře jako na sobě rovného. Vzpomněl si totiž, jak před lety studoval lesnickou školu v Brně. I tam nosili všichni podobně zelený hadry, ale čaj nepil nikdo. To byly časy, povzdechne si v duchu Tomáš. Dívá se na Filipa a vidí v něm sebe sama před vzdálenými roky. Co vlastně děláš? Studuješ? Ptá se ho pod dojmem vzpomínky a jak si automaticky začíná stopařovi tykat. Svou familiárnost si uvědomuje a připadá mu přiměřeně spiklenecká. Možná by mu ani nevadilo, kdyby stopař tykání vrátil. Je to ale směšná myšlenka a Tomáš to ví. Značková košile, věkový rozdíl a především to lesknoucí se Audi tvoří mezi nimi nepřekonatelnou hradbu. Filip říká název školy, kde za rok dělá státnice. Tak přírodověda v Olomouci, diví se spokojeně řidič. Jistě vždyť si to myslel, že ten stopař s ním bude mít něco společného. Lesnictví nebo přírodověda, to je skoro na jedno brdo. Tomáš usrkává chladnoucí kafe a říká, že on vystudoval lesní inženýrství. A dnes obchoduje se dřevem, což jakoby s lesem souvisí, ale jsou to hlavně papíry, čísla a kalkulačka. Kdyby v tuto chvíli řidič viděl do Filipových myšlenek, zřejmě by se podivil. Zatímco Tomáš očekává, že přiznáním své profese naladí i stopaře na stejnou notu, ten se jen v duchu otřásl. Jak je mladík v tu chvíli rád, že ještě neřekl nic o Smrčině. To bych si naběh, šklebí se. Říct obchodníkovi se dřevem, že jedu na blokádu pralesa proti těžbě.
Třeba dokonce právě tenhle chlápek bude zítra stát proti mně a budeme na sebe křičet svoje argumenty. Ta úvaha Filipa na okamžik pohlcuje. Jako by se viděl. Kamery televizních štábů do nich perou svoje světla, on přivázaný řetězem k mohutnému pralesnímu velikánu, vedle dělník s motorovou pilou a mezi nimi tenhle biznismen, rudý vsteky, řve svoje fráze o ekologických gangstrech. Blbost. Filip si prohlíží nenápadně šoféra. Tenhle Seladon se na žádnou lesní cestu u Smrčiny nikdy nevypraví. Tak, dopyto, můžem vyrazit. Přerušuje Tomáš mladíkovi myšlenky. Za půl hodinky jsme v Písku. Kam potom, mladý muži? Pokračuju dál na Šumavu. Prima, to ti ještě kus cesty můžu hodit, jedu až k Vimperku, navrhuje Tomáš. Myšlenky mu přitom sklouznou na Marcelu. Na její stále skvělé tělo a na peřiny, do kterých se dá zabořit jako do kopice sněhu. Ještě hodinka. Už jen hodinka. Také Filip přemýšlí o nečekané nabídce. Trasa přes Vimperk by možná nebyla od věci. Staví se u staršího bratra v nedaleké Kvildě. Mohl by si u něj aspoň domluvit silvestrovský pobyt s Irenkou. To byste byl hodnej. Souhlasí s návrhem. Kdo ví, kde se to v Tomášovi vzalo? Snad je to tím vydařeným odpolednem, snad stopařovým pivem. Nebo čirou radostí z cesty na jih, kterou vykonal už tolikrát, ale dnes poprvé v tomto novém voze, který Marcela ještě neviděla. Tomáš má zkrátka chuť povídat si o životě. A o ženách. Jaký máte na přírodovědě vlastně holky? Tam byly vždycky docela dobrý, co? Ptá se stopaře. Filip říká, že hezké jsou stále, ale bohužel ne u nás v kruhu. Tam se moc nevyvedli, přiznává. Tomáš se pochechtává a protože stopař dál už nic neříká, pokračuje. Povídá o svých spolužačkách a o studentských láskách. Mluví a vzpomíná a čím více vzpomíná, tím zřetelněji z toho všeho vystupuje jediná tvář. Marcela. Její obličej, vlasy a tělo. Vidí ho před sebou jako tenkrát, když to bylo poprvé. A také na lovecké chatě v Karpatech, kde byli na fakultní brigádě. I ve sprchách, ve třetím patře na studentské koleji. Ve svitu lampičky nad rozevřenými skripty. O mnoho let později na lesní louce pod Libínem a konečně v obětí těch prachových peřin, v kterých se ztrácí jako rozinka hozená do bílé čokolády. Marcela, ta je pravou esencí mého života, říká najednou nahlas Tomáš a vydává u toho konstatování tichý vzdech. Ano, Marcela. Už jen z vyslovení jejího jména před někým cizím se ho zmocňuje nostalgie. Chodil jsem s ní ve druháku na vejšce. Láska podivná, ale pohledem zpět zásadní. To znáš, ne? Takovej pozdní svíravej pocit u srdce. Filip krčí rameny. Moc řidiče neposlouchá. Na chvilku utekl ve svých myšlenkách ke Smrčině a k blížícím se státnicím. Ale šoférova řečnická otázka ho vrací do útrop rychle jedoucí Audiny. Nejhezčí holka na Jižní Moravě to byla. Blondětá, usměvavá a měla šmrnc. A jaký? Sexuální archetyp. Jenže já měl tenkrát pocit, že potřebuju ještě něco navíc, říká Tomáš. Ne, jen tu postel, víš? Ale postel je důležitá, namítá v tu chvíli Filip. Hodně důležitá, dodává a sám sebe svou poznámkou překvapuje. Jakoby vylítla z jeho úst sama. Řidiče spolujezdcova připomínka těší. Pokládá jí za příslib znalecké diskuse. Správně. Postelové umění je dokonce klíčem k lásce, to máš pravdu. Nahazuje Filipovi na další filozofický return. Ale stopař už nahrávku nevnímá. Filipa začíná mrzet jeho vlastní reakce. Postel. Hodně důležitá. Ví totiž, z jakého důvodu ta věta vyklouzla. Že ji neřekl jen tak.
protože jeho dívka, ačkoliv je jinak tak skvělá, postelové umění ovládá jen průměrně a on, Filip, tyhle věci díky předešlým vztahům dokáže posoudit. Dnes ráno po rychlém a trochu úporném milování chvilku přemýšlel, zdali nemůže někdy v budoucnu přijít čas, kdy mu Irenka přestane jako žena vyhovovat. Tomáš ještě chvíli čeká na Filipovu odpověď. Když nic nepřichází, pokračuje ve svém filozofujícím tónu sám. Tak, jenže tenkrát ve druháku jsem si myslel, že to jde skloubit postel i lidské kvality. No, naivka. Opustil jsem Marcelu a hledal dál nějaký ideál, který by obstál ve zkouškách milování, ale s kterým bych si dokázal představit i večery nad vínem a zajímavý život. Audina právě míjí odbočku na písek. Mám teď ženu a 3 malé dcerky. Dokončuje Tomáš monolog. Žena je fajn. Normální, příjemná paní a je s ní docela legrace. Vím už, že ideál neexistuje a moje manželka je to nejlepší, co si můžu přát, konstatuje Tomáš. A pak si vzdychne. Jenže co sakra dělat, když se ti po letech ozve taková ženská jako Marcela? Ten mail působil jako zjevení. Jednoho rána před rokem otevřel Tomáš svůj počítač a v poště ho čekala krátká zpráva. Odesílatel Marcela Koutecká. Text krátký, stručný a přesto se mu rozechvěly všechny struny v těle. Jeho dávná dívka Marcela, kterou si pak vzal spolužák z vedlejšího kruhu, se ptá, zda není náhodou tím Tomášem, s nímž studovala před 10 lety v Brně. Že prý shodou okolností našla jeho adresu na internetu a pokud se jedná jen o shodu jmen, že se omlouvá. Tomáš se tenkrát díval na těch pár řádek a byl najednou o 10 let mladší. Marcela Koutecká. Ale co odepsat? Jak? Neviděl ji 10 let a chtěl do mailu napsat, ano, jsem to já. Já, kterému se teď rozčílením potí ruce, když mám dát dohromady nějakou smysluplnou větu. Já, šťastně ženatý, s dětmi a s dobrou prací, který si nemá na co stěžovat, ale který by tě přesto chtěl vidět. A to teď hned. Marcelo. Nakonec se rozhodl odeslat podobně stručný mail, jako byl ten Marcelin. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Ahoj, no to jsem ráda, že jsem tě našla. Bydlíme teď nedaleko Vimperka na Šumavě. Milan tady má práci na Polesí. Já dělám vedoucí 3 malým prodejnám v okolí Kvildy. Znáš to, místní obchůdky se vším možným. Ale aspoň nemusím sedět pořád na jednom místě. Marcela. To je prima. Já do Vimperka docela často jezdím. Což takhle někdy zajít na kafe? Tomáš. Tomáš do jižních Čech téměř nikdy nejezdil. Ale rodina byla první prázdninový víkend u manželčiných rodičů a on zůstával ve městě, aby v práci mohl uzavřít právě skončený kvartál. Jeden den si mohl bez potíží a hlavně bez vysvětlování vyšetřit jen a jen pro sebe. Prostě jsem si s ní dal rande. Vyspal jsem se s ní hned ten první den. Nejdřív to symbolický kafe a řečičky kolem, ale pak už nemělo cenu zdržovat. Marcela je pořád krásná. A furt stejně nekomplikovaná, tak na co si hrát? Jedním autem jakoby na výlet k Libínský rozhledně a na první louce v lese zapadnout do mechu. Tomáš se obrací k Filipovi. Byl to výbuch, chápeš? Prásk. Těch 10 let bylo v jediný vteřince fuč a my museli ze sebe dostat všechno, co se v nás kumulovalo. Prásk. Filip nic. Jen se přiměřeně usmívá a neví, co odpovědět. Chvíli oba mlčí. Pak se Filip ptá, takže teď zase jedete za Marcelou? Šofér přikivuje. Jo, ale do lesa už nechodíme, to bylo jenom tenkrát. Teď máme vybranou jednu chalupu nad Vimperkem, stačí, když majiteli pošlu SMSku a on mi nechá pod rohoškou klíče. Tam se s Marcelou na 2 hodinky zašijeme a když vracím klíč pod rohošku, přidám i 5 kilo, funguje to spolehlivě. Po levé ruce se na kraji lesa objevují kulisy starého židovského hřbitova. Blíží se ke čkyni.
té chalupě jsme byli od loňských prázdnin už asi 9krát. A je to pořád krásnější. Rozumíš? Vztah, který je jenom o sexu. A proto je to tak prima. Žádný prachy, žádný problémy, žádná práce. Zbývají čistý hlavy, peziny jak z pohádky a 2 hodiny mimo vesmír. Tomáš ještě chvíli nechává v interiéru vozu doznívat ty věty. Hele, něco ti řeknu. Obrací se ke stopařovi. Manželství to je někdy jako kazajka. A to přitom neříkám, že nemám svoji ženu rád. Vůbec ne. Nedokážu si život bez ní představit. No, i když Tomáš si kulišácky odkašlává. Jasně, že dokážu. Ale nechci. Žena je skvělá, dcerky taky. Nikdy dřív jsem manželce dokonce ani nebyl nevěrnej. Až teď s Marcelou. A musím říct, je to boží, rozumíš? Mít jednu milenku jenom na postel a ženu na to všechno ostatní. A v tu chvíli Tomáše napadá, že o sobě řekl víc, než chtěl. Věci, které o něm nikdo jiný neví. Audina se řítí zarostlým údolím Voliňky, provoz na silnici s přibývajícím odpolednem pomalu houstne. Proč to tady vlastně vykládám? Začíná mít na sebe vztek. Těká pohledem opět ke stopaři. No a co? Prostě si povídám se stopařem. Za pár kilometrů mu řeknu nazdar a už se nikdy neuvidíme. Konec konců o nic nejde. Vůbec o nic. A co budeš na Šumavě dělat ty? Ptá se Tomáš s očima upřenýma na vozovku. Je čas převést řeč na jinou kolej. Stopař mlčí. Teprve po chvíli konečně říká. Máte pravdu. Vztah založený jen na sexu musí být krásný. Píšťalka na krku se mu pohupuje. Proč nakonec Tomáš řekl na těch zbývajících kilometrech i celý zbytek? Sám neví. Ale když stopař vyřkl tu větu o sexu, bylo to pro řidiče znamení. Najednou věděl, že se otevřeného tématu už nemůže jen tak zbavit. Přesně jak říkáš. Je to tak, přitakává. Ale to mé přátelství s Marcelou možná bude po dnešku jiný. Chce... Na krátký moment naposledy váhá. Nemusím nic říkat. Tomu klukovi do mýho života nic není. Nic. Ale proč mu to nepovědět? Ať to aspoň někdo ví. Tomáš se koutkem úst usmívá. Jistě. Ať aspoň jeden člověk na celém světě ví, proč jede za Marcelou právě dnes. Chce, abych jí udělal dítě. Dokončuje rozhodně větu a klepne prsty uvolněně přes volant. Je to venku. Auto projíždí právě zatáčkou před obcí Sud Slavice. Jo, dítě. Zrovna dneska je ten správný termín. Filip se otáčí na řidiče. Aha, říká jen. A vy... Jo? Půjdete do toho? Ptá se pak a hlas mu trochu přeskočí. Vypadá najednou, že ho zpráva uvedla do nečekaných rozpaků. Šofér omluvně krčí rameny. A proč ne? Nevím sice, z jakého důvodu toho prcka chce a je mi to vlastně putna. Řekla, že to navždycky zůstane jen mezi námi. Že už po mně nebude nikdy chtít nic jiného. V kolonce otec bude uvedený jméno manžela. Tomáš se začíná bez děky pochechtávat. Jo, tak si to Marcela přeje. A můj genofond bude pokračovat dál. Auto vjelo do Vimperka. Stopař mlčí, ale Tomáše rozverná nálada neopouští. Prostě jí jedu udělat prcka. Chce ho, se mnou. Třeba se dočkám i syna, no ne? Obrací se čtverácky k Filipovi. Filip vystupuje. Vimperk leží v zatáčkách pod kopcem, snad mu tady něco zastaví. Děkuju, říká. Tomáš jen kývne hlavou. Bouchnutí dveří, přidání plynu a vůz se bez vyhozeného blinkru líně rozjíždí. Nejede ale daleko. Hned po 100 metrech Tomáš zpomaluje.
Z hlavní silnice odbočuje nenápadná cesta k domečku u lesa. Budík na palubní desce ukazuje 15.06. Tomáš kličkuje mezi hrboly a loužemi a soustředí se na poslední metry jízdy. V otevřeném okýnku čekající Fábie už dobře rozpoznává blondětou hřívu natěšené Marcely. Tomáš se usmívá. Si to ještě rozmysli, brácha, říká o hodinu později Milan svému mladšímu bratrovi. Dívá se na něj od ledničky, odkud před chvílí vyndal dvě orosené láhve gambrinusu. To se opravdu nezdržíš? Místa je v baráku dost, sami se tady s ženskou ztrácíme. Filip si přisoluje porci ohřáté bramboračky. Asi jsem vůbec neměl jezdit. Na Silvestra s Irenkou se stejně ještě nezeptal a v duchu si pomalu připouští, že se už ani nezeptá. Hází do sebe tu poctivou venkovskou polévku, slunce pomalu zapadá za lesy a on by už chtěl být pryč. Ty, já fakt musím. Chtěl jsem tě jenom vidět. Jseš nějakej divnej, bručí Milan. Neviděli jsme se takovou dobu a pořád sebou šiješ jak na trní. Co, nějaký problém? Štvou tě buchty nebo tak? Ale ne. Sim tě, nejsem slepej. Prostě si najdi nějakou babu a pak s ní běž na venkov, jako já. Zapřáhni jí do roboty a nebo...

Jsme přece sourozenci a nic o sobě nevíme. Třeba je to tak lepší. Cedí Filip pološeptem mezi rty, ale Milan ho slyší. Přistupuje k němu a čepejří mu otcovsky vlasy. Jseš vůl, brácha, ale stejně tě mám rád. Filip vstává. V předsíni si nahazuje batoh a loučí se. Milan mu ještě zastrkává pod víko batohu lahváče. Vem si, večer jako když najdeš, ty ekoteroristo, šklebí se. A škoda, že jsi nepočkal na Marcelu, musí přijet každou chvíli. Jo, škoda, říká Filip a vychází brankou na cestičku. Měj se, brácha. Ty taky. Čau. Milan stojí na zápraží a dívá se za vzdalující se postavou, dokud nezmizí na kraji obce. Na chvíli ho přepadá jakýsi podivný smutek. Myslí na mladšího bratra, ženu a svoji práci. A na to, kdy naposled byl vlastně někde dál než v Prachaticích. Zavírá dveře, vrací se do kuchyně. Když si bere do ruky rozpitou desítku, spatří z okna přijíždějící Fábii. Brzdí u branky a vystupuje z ní jeho blondětá žena. Září dobrou náladou. Velmi dobrou, zdá se. Milan se na ní dívá skrz okno a náhle nechápe, proč ho před chvílí přepadl ten nečekaný stesk. Vždyť se má přeci fajn. Postavil tenhle barák, má práci, modrou Fábii a dobrou ženu. Život není vlastně vůbec zlej.

Taková obyčejná cesta z Prahy do jižních Čech a co se při ní člověk všechno nedozví. I když by to možná raději vědět ani nechtěl. Povídku Autostop na jih napsal českobudějovický rodák, spisovatel a svého času také velký milovník stopu Jan Cempírek. Pro rozhlas ji v režii Jakuba Doubravy v roce 2017 v našem studiu načetl Tomáš Drápela pod taktovkou mistra zvuku Michala Koláře. Teď si pustíme známou písničku Valdemara Matušky Růže z Texasu a po ní nás už čeká soutěž o knihu. Knížka by mohla udělat radost všem těm, kteří mají rádi psy. Soutěžit totiž můžete o knihu britského veterináře a spisovatele Jamese Herrieta, zvěrolékař a psí historky. Knihu vydalo nakladatelství Jota, které nám ji do soutěže také věnovalo.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Před chvílí jste slyšeli příběh o jednom stopu na jih. Úspěšný lesní inženýr Tomáš jede ve své Audině z Prahy na Šumavu a cestou vezme mladého stopaře Filipa. Oba nakonec míří téměř stejným směrem a Filip zjistí, co asi vědět neměl. Zachytili jste, kde na Šumavě bydlí Filipův starší bratr se svojí ženou Marcelou, u kterého Filip na chvíli zastavil. No a já už bych měl mít někoho na drátě. Dobrý den. Radek Jiviš, Český rozhlas České Budějovice. Halo, halo, je tam někdo? Tak tady to vypadá, že nikdo není, tak zkusíme někoho dalšího. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Bohumila.
0: Bohumilo, já vás vítám ve vysílání a mám pro vás soutěžní otázku, pokud tedy voláte do soutěže. Je to tak?
1: Volám, ano.
0: Tak, zachytila jste, kde na Šumavě bydlí Filipův starší bratr se svojí ženou Marcelou, u které Filip na chvíli zastavil?
1: Tak možná se domnívám jenom, tak bych možná poprosila o nápovědu.
0: No já nápovědu mám a dám. Za A to mohl být Vimperk, za B to mohla být Kvilda, za C srní a za D modrava.
1: Tak zkusím za A Vimperk.
0: No, za A Vimperk není správně. Tak děkujeme za účast. Mějte pěkné nedělní odpoledne.
1: Taky naslyšenou. Děkuju, nashledanou.
0: Tak a zkusíme někoho dalšího. Český rozhlas České Budějovice, dobrý den.
2: Dobrý den, halo, halo.
0: Halo, halo, slyšíme se výborně.
2: Já bych vás poprosila ještě o ty možnosti zopakovat.
0: A s kým pak mluvíme?
2: Blanka je u telefonu.
0: Já vás zdravím, paní Blanko. Za A by to mohl být Vimperk, za B Kvilda, za C srní, za D modrava.
2: Já zkusím Kvilda.
0: No ale to zkoušíte velmi dobře, to je totiž správná odpověď. Gratulujeme, vyhráváte avizovanou knihu Jamese Herrieta, zvěrolékař a psihistorky z nakladatelství Jota. Já vám gratuluji, zůstaňte na telefonu a domluvíme se, jak si cenu převezmete. Pěkné odpoledne.
2: Děkuju.
3: Náš kulturní magazín v létě věnujeme především festivalům, které mají v našem kraji už dlouhou tradici. K těm nejstarším a největším jistě patří Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který letos slaví 35 let. A tak právě on dostane prostor v kavárně. Pozvala jsem si generální ředitelku Gabrielu Rachidy a dramaturga Martina Rudovského. Poslouchejte v neděli, krátce po 17. hodině. Zve vás Pavla Kuchtová.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Zdravím všechny u knižní hlídky. Když jsem v naší koupelně poprvé uviděl lišku, samozřejmě jsem si myslel, že se mi to jenom zdálo. Jenže pak jsem viděl v koupelně lišku podruhé a to už jsem se byl jistý. Těmito slovy začínají Liščí oči, jediná dětská kniha, kterou má na svém kontě Petra Hůlová. Jak v zápětí uslyšíte, naše povídání bude trochu dunět, protože bylo natočeno pod slunou, leč větrnou oblohou. Čím se dělám i trochu oslý můstek k tomu, že tenhle napůl dobrodružný a napůl fantasy román je jako stvořený pro prázdninové čtení.
2: Psát pro děti je specifický. Mně hodně pomohlo to, že jsem si za těma čtenářema představovala moje děti, protože jsem to vlastně psala pro ně, nebo jsem na ně hodně myslela, když jsem to psala. Pomáhalo mi to psát to právě tak, aby to bylo srozumitelný a poutavý, protože ten věk čtenářský, dejme tomu 10 až 12, pro který je to určený, tak to byly moje děti tenkrát. A to byla velká pomoc. Těžký na tom psát pro děti je nějakým způsobem si představit ty dětský oči, ten dětský pohled, to dětský vnímání, aby to bylo pro děti poutavý. A teď samozřejmě ještě každý dítě je nějaký jiný a stejně jako nic není poutavý pro všechny čtenáře, nebo všichni čtenáři jsou taková neurčitá kategorie, taky všechny děti jsou taková neurčitá kategorie. Nicméně pokud to není zajímavý, to si myslím, že platí ještě víc pro ty čtenáře dětský. Pokud to není prostě poutavý a nějak vzrušující, zábavný, zajímavý, tak to může být třeba hluboký a poučný a tak dále, ale ten čtenář tu knížku odloží, takže to, aby to bylo poutavý a zajímavý, je na prvním místě a pak až na dalších těch místech může být něco jako třeba zajímavý poselství nebo zajímavý svět a tak dále. Na prvním místě je ta poutavost a to jsem si uvědomovala, když jsem to psala.
1: A zabodovalo to u vašich dětí, protože doma většinou rodič tuplem není prorokem.
2: Jo, dětem se to moc líbilo. I to byli moji první čtenáři a říkali mi, a mami, tohle to je nudný, tomuhle tomu nerozumím a tak. Takže i na základě jejich zpětné vazby jsem to potom ještě dodělávala.
1: Tolik Petra Hůlová o své knížce Liščí oči a teď hurá, je tu přehled žhavých knižních novinek.
3: Dobrý večer, děkujeme. My dneska budeme číst texty bratra Ivana pod sjednoceným názvem Vive la France. Doufám, že jste si všimli toho R, protože já jsem původně jako dítě měl jenom francouzský R a chodil jsem s tím k logopedovi asi 5 let a naučil jsem se český a teďko je to od té doby poprvé, kdy to využiju.
1: Tak, takhle zní úvod audioknihy Ivana Krause a Ať žije Francie. Asi jste odhadli, že z ní následně bude číst a vyprávět nejenom autor, ale hlavně jeho bratr Jan Kraus. Audiokniha, rozdělená do 8 kapitol, vznikla jako záznam z veřejného čtení v pražské Viole. Kafka, oni a my. To je studie kunsthistoričky Marie Klimešové. Mimochodem v 70. letech studovala také ve Francii. V anotaci se píše: mohlo by se zdát, že o Franci Kafkovi nelze přinést již nic nového. Kniha Kafka, oni a my však nemá ambici být některou z dalších analýz Kafkova díla, ale je naopak odrazem vnímání jeho díla v 60. letech 20. století, kdy se stalo přístupným širší veřejnosti. Tak vidíte, o Kafkovi se dá psát furt, v tomto případě bilingvně, kniha je totiž česky i německy. A trocha poezie, jsou to necelé 2 roky, co dobrovolně odešla z tohoto světa ve 53 letech českobudějovická rodačka Markéta Kořená. Zemřela v krušnohorském Jáchymově, kde je i pohřbená, a teď posmrtně vyšla její sbírka Já mám v rukavicích tmu. Útlou jemnou knížku v Jáchymově vydala Daniela Ivašita a v Budějovicích vytiskla tiskárna Protisk, čímž se kruh uzavřel i literárně. Na závěr ústřední báseň nebo spíš hajku Markéty Kořené. Já mám v rukavicích tmu. v každém prstu jednu hvězdu, v dlani měsíc v úplňku. Tolik pro dnešek. Úplněk bude až 29. To ale vydržíme.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Plana na Dlužnicí chce dát novou podobu centru města, například zlepšit dopravní situaci ve městě. Filmový festival v Karlových Varech skončil, město uklízí kulisy a vrací se k lázeňskému klidu. Německo eviduje rekordní počet utonulých za posledních 20 let. Na jihu Čech je polojasno až oblačno, teploty jsou mezi 25 a 28 stupni. V noci naměříme 14 až 11, v pondělí očekávejte převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Pohodové odpoledne. Plana na Dlužnicí pracuje na přeměně centra města. Zlepšit chce současnou dopravní situaci, včetně parkování, pohybu chodců a cyklistů i celkového vzhledu. Nezávislý starosta Jiří Rangl umístil na městský web anketu pro obyvatele.
2: Budeme znova se s občanama zamýšlet nad podobou centra města, aby se lidi vyjadřovali, aby měli se architekti od čeho odpíchnout, co si tak jako lidé myslí, že v tom centru jim chybí nebo by tam preferovali.
0: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary skončil. Ve městě začal úklid kulis jubilejního 60. ročníku. 9 dnů největší kulturní akce v Karlovarském kraji přilákalo opět 10 000 návštěvníků i filmových profesionálů. Zátěž zažívali i záchranáři nebo policisti, kteří na pořádek v době festivalu dohlíželi. Celkově ale policie hodnotí letošní ročník jako klidnější ve srovnání s jinými roky. Uvedla to krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Nejčastěji podle ní řešila policie krádež nebo zatajení nálezu odložených věcí, slovní rozepře, drobné potyčky a další dopravní přestupky. Německo v červnu kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí, což je podle oficiálních údajů rekordní počet od roku 2003. Tehdy za vlny veder zemřelo 107 lidí, informovala o tom dnes agentura AFP. Většinou jde o mladé lidi, převážně muže, kdy 40 z nich bylo mladších 30 let. Nárůst utopených zaznamenala i Francie. Vlna veder, která v červnu zasáhla Evropu, dosáhla v Německu svého vrcholu během 4 dnů. Na některých místech zaznamenaly historické teplotní rekordy až 41,7 stupně Celsia. Návrat velkých býložravců pomáhá druhové rozmanitosti hmyzu. Potvrdila to rozsáhlá studie jihočeských vědců. Výzkum probíhal 10 let na 11 místech v republice. Velcí kopytníci se na ně vrátili díky společnosti Česká krajina. Výsledky výzkumu shrnul entomolog Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Martin Konvička.
3: Přibylo blanokřídlých, to znamená včel a vos, a to díky větším hnízdním možnostem. Přibylo rovnokřídlých, kobylek a sarančat, zejména drobnějších druhů, které potřebují narušovanou vegetaci. A denních motýlů, nočních motýlů a mravenců druhů ani jedinců nepřibylo, ale změnilo se druhové složení.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty jsou mezi 25 a 28 stupni, na horách u 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout, noční teploty se budou pohybovat mezi 14 a 11 stupni. V pondělí očekávejte převážně polojasno, teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude slabý vítr severních směrů a biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na trase Protivín-Písek stále komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. Počítejte se zdržením, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: I krátce po 15. hodině si užíváme na jihu Čech příjemnou letní neděli. A my vás v ní budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, svou druhou hodinou pokračuje jeho české odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času hodí nejlépe. Aleš Svoboda, aneb Česká cesta do vesmíru. Takto pojmenovala Jana Tichá dnešní vydání jihočeského nebe. V kalendáriu si připomeneme 215 let od narození malíře Mědiritce a kreslíře Aloise Petráka z Kunčaku na Jindřichohradecku. České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková díky pověstnému klidu, o kterém se budeme bavit už za chvíli. Příjemný poslech.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhou takovou příležitost. A nejcennější trofej jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Nosková.
4: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
4: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
5: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupili prostě jako opravdu šampionky. Hráli jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kaje zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-5 nic hrát a prostě furt tam jako by byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký. Ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
4: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba. Že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky, které nestárnou, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a teď jeden příběh, který stojí za to. Aleš Svoboda a neb Česká cesta do vesmíru. Přesně takto pojmenovala Jana Tichá dnešní vydání Jeho českého nebe.
1: Jeho české nebe s Janou Tichou.
2: Hezké nedělní odpoledne pod jeho českým nebem přeje vedle ředitelky Budějovické observatoře a planetária Jany Tiché i redaktor Filip Černý. Cesta českého zástupce do kosmu se doufejme blíží. Než se ale dáme do řeči s Janou Tichou, tak tu mám malou ukázku z nedávného rozhovoru potenciálního českého astronauta Aleše Svobody. V rozhovoru pro Český rozhlas s Janem Pokorným prozradil, že zatím posádka lodi, na které by se měl vydat na oběžnou dráhu k mezinárodní vesmírné stanici, není definitivně odsouhlasena.
3: Stále ta posádka není kompletní, protože ten Crew Dragon, kterým my bychom měli letět, tak ten je čtyřmístný. Máme vlastně dva lidi, velitele, což by měl být francouzský astronaut Thomas Pesquet, já a ten třetí, ten je na spadnutí, tam už myslím možná mají dokonce podepsanou smlouvu.
4: To zní divně, že astronaut na spadnutí, ale rozumím.
3: Budou mít, ale až budou vlastně všichni čtyři, když bude ta posádka kompletní, tak se bude finalizovat ten harmonogram toho výcviku, ale zpravidla se to rozbíhá někdy 9-10 měsíců před tím plánovaným datem startu, takže to vychází někdy na půlku září.
2: Tolik muž, o kterém budeme dneska s Janou Tichou mluvit, řekněme si k té jeho plánované cestě více.
5: Aleš Svoboda, neb Česká cesta do vesmíru. Už jsme lehce zmínili, že Aleš Svoboda je budoucí český astronaut, první astronaut samostatné České republiky, protože Vladimír Remek letěl ještě v éře Československa. Let Aleše Svobody na Mezinárodní kosmickou stanici je nyní už naplánován na rok 2027 a jsou k němu podepsány příslušné smlouvy s Evropskou kosmickou agenturou a s americkou firmou VAST. Aleš Svoboda uspěl v náročném rok a půl dlouhém výběrovém řízení mezi více než 22 tisíci Evropany. Při tom, když Evropská kosmická agentura vyhlásila konkurs na astronauty do nové skupiny astronautů, kterou ESA připravuje, a Aleš Svoboda tedy uspěl mezi těmi více než 22 tisíci Evropanů, mezi nimiž bylo asi 200 Čechů přibližně a Češek.
2: Jaký je životopis Aleše Svobody?
5: Aleš Svoboda se narodil 19. června 1986 v Brně, je mu tedy čerstvě 40 let. Od roku 2005 působí v armádě České republiky, nyní jako český vojenský důstojník letectva armády České republiky. Působí na základně taktického letectva v Čáslavi, kde létá na letounech JAS-39 Gripen. Je absolventem vlastně dvou vysokých škol, jednak dopravního inženýrství na Univerzitě Pardubice a poté na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany, kde se zabýval letectvem a raketovou technikou, odkud má také inženýra a ještě PhD. Na to absolvoval mezinárodní školu a školu pro důstojníky letek na Air University of US Air Force v Alabamě. Nalétáno má přes 16 hodin. Jenom na závěr má řádku oblíbených sportů. Nejraději prý hraje hokej, potom badminton, ale také se potápí, což teď využije při té přípravě astronautů a také se věnoval orientačnímu běhu. Takže by se dalo vzletně říct, že se ani ve vesmíru neztratí, ale to samozřejmě je jiný druh orientace tak trochu. Takže se budeme těšit, že skutečně všechno dopadne tak, jak má, že poletí na Mezinárodní kosmickou stanici.
2: Tak snad jsme to nezakřikli a dejme ještě jednou slovo Aleši Svobodovi, čemu by se měl ve vesmíru věnovat, vysvětlil v už zmíněném nedávném rozhovoru.
3: Tak pokud budu mluvit jenom za tu naši roli, za Českou republiku, tak jedna část je vlastně role v té posádce toho návratového modulu, to je vlastně ten výstup na tu běžnou dráhu spojení s tou orbitální stanicí a pak zase na konci na vedení návrat do atmosféry a tam bychom měli mít roli pilota. Co se týče toho mezi tím, což je to hlavní, to znamená ten dvoutýdenní zhruba pobyt na Mezinárodní kosmické stanici, tak tam naším úkolem, no mým úkolem bude realizovat 13 českých projektů, což jsou vědecké, výzkumné a technologické experimenty. Jeden z těch 13 projektů, ten se trošku vymyká, ten je edukativní, to znamená je zaměřený na zapojení žáků, studentů a učitelů na základních a středních školách, aby vlastně i oni se prostřednictvím různých aktivit mohli zapojit a stát součástí té české mise na ISS.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Jiří Korn na vlnách Jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Za okamžik je tady premiéra kalendária, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 215 let od narození malíře, mědiritce a kreslíře Alojze Petráka z Kunžaku na Jindřichu Hradecku.

0: Konžaku na Jindřichohradecku pocházel Alois Petrák, malíř, měděritec a kreslíř. 13. července uplyne 215 let od jeho narození. Antonín Haškovec z Bechyně byl keramik a profesor. Zemřel 13. července před 105 lety. Července to bude 25 let od chvíle, kdy do mezinárodní tenisové síně slávy uvedli Ivana Lendla. Stalo se tak na slavnostním ceremoniálu v americkém Newportu, kde sídlí jak samotná síň, tak její muzeum. V rozhlasovém archivu jsme našli děkovnou řeč Ivana Lendla z roku 1985, kdy vyhrál US Open po finálové bitvě s Johnem McEnroem.
1: Děkuji mnohokrát. Jsem moc rád, že jsem tento turnaj vyhrál. Dlouho jsem se snažil a víte, rád bych poděkoval všem lidem, kteří mi pomáhali v mých pokusech získat tuto nádhernou trofej. A také všem lidem za to, že jsem přišli a nedokážu popsat, jak šťastný jsem, že jsem vyhrál mistrovství této země.
0: Připomenu, že Ivan Lendl si ocenění vysloužil díky své mimořádné tenisové kariéře, během které vyhrál 8 grandslamových titulů ve dvouhře, strávil 270 týdnů na prvním místě světového žebříčku ATP a získal celkem 94 turnajových vítězství ve dvouhře. Z mezimostí, jak se dříve jmenovalo dnešní Veselí nad Lužnicí, pocházel Gustav Vránek, hudební skladatel a člen České filharmonie. 15. července uplyne 45 let od jeho úmrtí. Ze Soběslavy pocházel pedagog a hudební skladatel Karel Švec. 15. července bude 85. výročí jeho skonu. 16. července před 115 lety se v Týni nad Vltavou narodil malíř a restaurátor Karel Mezera. Z 17. července se před 140 lety narodil v zaniklé obci Přední Hamry u Horní Plané doktor filozofie Gustav Jungbauer, profesor Německé univerzity v Praze a šumavský etnograf. 17. července bude 85. výročí úmrtí tenoristy Karla Seidla, který v letech 1928 až 1929 působil v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Pokud jste včera, respektive dnes ráno kvůli fotbalu ponocovali, jistě víte, že Norové ani Švýcaři už nepokračují ve své historické cestě fotbalovým mistrovstvím světa. Oba týmy to proti tradičním velmocem ve čtvrtfinále dotáhly až do prodloužení, v něm ale podlehli jak Norové Anglii, tak vyloučením oslabení Švýcaři Argentině. Pro Nory šlo o vůbec první účast mezi osmi nejlepšími týmy světa, pro Švýcarsko po víc než 70 letech. Za to mají Švýcaři už skoro 30 let své krajany v čele FIFA, která turnaj pořádá. Jestli se fanoušci k dvojici Blatter Infantino hlásí, zkoumal v Kansas City náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
1: Švýcaři se před zápasem v centru Kansas City topí v modrobílé argentinské lavině, jak v té vizuální, tak i akustické. Tvoří se tu ale hustě červené švýcarské hloučky, které se té přesilovce snaží hrdině vzdorovat. A každopádně si Švýcaři užívají tenhle pravdě historický okamžik. Jejich tým je mezi osmi nejlepšími na světě, poprvé od domácího šampionátu v roce 1954. Angel, tak jako naprostá většina Švýcarů, tehdy ještě nebyla na světě, takže to bere jako historický moment. Přiletěla kvůli tomu z Lausanne už po druhé, po skupinové fázi odjela domů, ale když Švýcaři tento týden vyřadili Kolumbii, sedla na letadlo znovu. Luku zase od cesty zrazovali rodiče, ale prý jim řekl, že vidět Švýcarsko ve čtvrtfinále fotbalového mundialu, to taky může být příležitost, která přichází jednou za život, jak si oni sami ověřili. A tak přijel, i když to stojí spoustu peněz. Což je mimochodem dílo Lukova Krajana, mezinárodní fotbalová federace FIFA, nasadila tentokrát takzvané dynamické ceny vstupenek, které tak často dosahují nebývale astronomických výšin. A v čele FIFA jsou už skoro 30 let Švýcaři. Sepa Blattera smetla rozsáhlá korupční aféra, teď už je víc než 10 let prezidentem FIFA další Švýcar ze stejného kantonu Wallis, Gianni Infantino. Ovšem Švýcaři, které tu potkávám, se k ním zrovna dvakrát nehlásí.
2: Nejsou za nimi zrovna nejlepší výsledky. Ve FIFA se děje spousta pochybných věcí, takže jsme sice hrdí, že FIFA sídlí ve Švýcarsku, ale tihle dva nám coby prezidenti dělají ostudu. Snad se toho brzy chopí někdo jiný, protože Infantino není řešení.
1: Říká Sandro o svém krajanovi a současném šéfovi FIFA, kterému kritici vyčítají netransparentnost, pěstování kultu osobnosti, zásahy do vyšetřování minulých kauz FIFA nebo aktuálně podlézání americkému prezidentovi i politické zasahování přímo do tohoto šampionátu. Kvůli omilostnění amerického útočníka Balogana po telefonátu s Donaldem Trumpem se dokonce do Infantina pustil právě i jeho předchůdce Blatter.
2: Jo, o tom jsem slyšel. Na tom, co říká Blatter, nezáleží. I když každý čekal, jak se situace zlepší, ale s Infantinem v čele je FIFA ještě horší než za Blattera.
1: Myslí si Sandro a u dalších Švýcarů, kterých se na to ptám, je to podobné. Jak slyšíte, Rolf z Friburgu taky Infantina nemá rád, přirovnává ho k mafii, až Angel je vůči svému krajanovi smířlivější.
3: Spousta lidí má na Infantina velmi silný názor, ale konec konců jsme tady na mistrovství světa, které přináší tolik emocí a je to i jeho zásluha. K tomu je potřeba mít respekt. Upřímně si myslím, že bychom se do toho neměli míchat. Není to naše věc. Infantino je silný muž, hodně toho vybudoval a je velmi úspěšný.
1: Na stadionu Argentinci zase Švýcary počtem i projevem naprosto válcují, tedy v hledišti. Na hřišti je to podstatně vyrovnanější, přesto Švýcaři na turnaji končí. Tedy až na Gianniho Infantina, ten zůstává, i když těžko říct, co s jeho neotřesitelnou pozicí šampionát udělá. Naštvané jsou fotbalové federace v Egyptě, Iránu, spolu s Belgií si proti sobě popudil i celou Evropskou fotbalovou unii. Semifinále i finále mundialu jsou na programu příští týden, volby prezidenta FIFA příští rok. Z Kansas City, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Počasí je dnes opět příjemné a doufejme, že letní teploty vydrží i nadále.
1: Počasí.
0: A jak tomu skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Freebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Té oblačnosti bude během večera ubývat a v noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno. Zítra přes den pak převážně polojasno a beze srážek. Počasí u nás bude i nadále ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia. Maximální denní teploty budou zítra o trošku vyšší než dnes, mezi 27 až 30 stupni, na horách kolem 24 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, severozápadní 1 až 4 metry za sekundu a během zítřejšího dne se bude měnit na severní až severovýchodní. Biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Na co se máme připravit v úterý?
2: V úterý bude zpočátku ještě polojasno, k ránu ale oblačnosti přibyde a přes den pak bude převážně oblačno a místy se budou vyskytovat přehánky. Odpoledne a večer se navíc mohou tvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 14 a maxima kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, v noci a ráno i bez větří a naopak v bouřkách během odpoledne a večera může přechodně zesílit.
0: A bude pršet i ve středu?
2: Ve středu ty přehánky očekáváme stále místy. Bude převážně oblačno, minimální teploty kolem 15, maxima kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne pak převážně severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: A na závěr se ještě zeptám na čtvrteční počasí.
2: Ve čtvrtek bude po většinu dne převážně oblačno, pouze ojediněle se slabými přehánkami a k večeru potom bude oblačnosti ubývat. Minima budou kolem 13 a maxima kolem 29 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu a v noci a ráno opět může být i bez větří.
0: Tolik Petr Freebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Koronální ohřev, impulzní energie, teorie MHD vln nebo kinematická oscilace. Znáte význam těchto pojmů? Všechny úzce souvisí se sluneční aktivitou. Rozsáhlou mezinárodní konferenci o pozorování slunce nedávno uspořádala katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kdy se na našem území opět dočkáme úplného zatmění slunce, tak nejen na to se zeptám fyzika Petra Jelínka. Nalaďte si nás v pondělí 13. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Řidiči v Česku můžou dostat za nepřipoutaného psa pokutu až 2000 korun. Vzdělávací program Recyklohraní umožnil studentům podílet se na projektech podporujících odpovědný přístup k životnímu prostředí. Hasiči na jihu Španělska dostali pod kontrolu rozsáhlý lesní požár, který zabil nejmíň 12 lidí. V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 14 a 11 stupni. Zítra očekávejte polojasno a 27 až 30 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Gabriela Bláhová. Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je taky výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
3: Psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
1: Psa je možné bezpečně zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Pro kočky se zase hodí přepravky. Veterináři taky varují, že při nárazu je prakticky nemožné udržet mazlíčka na klíně. 53 mateřských, základních a středních škol z Jihočeského kraje se v uplynulém školním roce zapojilo do celoroční ekohry v rámci programu Recyklohraní. Studenti sbírali staré telefony a baterie, uklízeli přírodu nebo vymýšleli vlastní ekologické projekty. O jaké šlo, ví mluvčí programu Recyklohraní Jana Čechová.
4: Mezi těmi aktivitami, co školy navrhovaly, tak to bylo například, byly to projekty na zamezení plýtvání vodou, někde se pustili do vysazování stromů nebo uklidu okolí ve své školy, ale například organizovali i bazárky oblečení, takzvané svepy, nebo organizovali kampaně na podporu třídění a recyklace a nejenom ve školách, ale i v některých obcích.
1: Návštěvníci Kraferovy zahrady v Jindřichově Hradci si můžou prohlédnout běžně nepřístupnou zahradu u Landfrasovy vily na fotografiích. Přibližuje ji výstava fotografií, která ukazuje jednu z nejzachovalejších historických zahrad ve městě. Podle mluvčí Kraferovy zahrady Barbory Hauserové má právě výstava veřejnosti ukázat, že se nejedná o obyčejnou zahradu. Pro zachování původní podoby považují historici zahradu za unikátní. Výstava tajemství Landfrasovy zahrady potrvá v Kraferově zahradě až do konce. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejmíň 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. Podle posledních informací oheň zničil na 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 14 a 11 stupni, na horách se ochladí na 10. V pondělí očekávejte převážně polojasno, 27 až 30 stupňů, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude slabý vítr severních směrů a biozátěž se zvýší na 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě osobní auta se srazila v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Husova a na Dlouhé Louce. Projíždějte opatrně, na místě se můžete zdržet. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
6: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
5: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
6: Nápodobně.
5: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
6: Koukněme.
5: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
6: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
5: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
6: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
5: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
6: I jo, to můžete.
5: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
6: I ne, mám málo času.
5: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
6: Dicinky, radši sama.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se večeri u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Bože, ta hlava tak šíleně bolí.
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, natož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no a... Hele, víš co? To já ti udělám racuchy, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko, pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týdně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak kudy mám podle tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom v 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady
5: to
4: Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na to člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, rozvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak, no, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou šku, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hopu, jako lékař přece vím, co je možný a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježišo.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně, v putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Mm-hmm. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, že se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už

0: se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
1: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to muselo být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka, o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
2: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
3: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
2: No pokud vím, dávat se chtěla ty.
3: Protože jsi mi udělal dítě.
2: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
3: No není, ale mysleli jsme si to.
2: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
3: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
2: A já snad jo.
3: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
2: A co vodu?
3: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. Všechno pryč.
2: Ale ne, to ještě všecko přijde.
3: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
2: Kde?
3: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
2: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
3: No, ten byl hrozný.
2: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
3: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
4: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
3: Kdo?
4: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
3: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
4: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
3: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
4: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
3: Ty jsi si ptala?
4: No, před chvíli.
3: No, tak vidíš, třeba to ani není její, no.
4: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla.
3: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
4: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
2: Ali.
3: Už jdu.
5: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
3: Našla Blance účet z hotelu.
5: Co zřekla?
3: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
5: Oni mě vzali až na druhý den.
3: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
5: Kriste, pane, s jakým?
3: To se zeptej matky.
5: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
5: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
5: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartíra, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
5: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
5: Jože. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
5: Proč já?
6: Protože seš na řadě.
5: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
6: To si teda řeknem.
5: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
6: Ty seš ale drzá.
5: No, na to ještě doplatím, víš.
6: Trhni si nohou, Vendulko.
5: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž, pojď.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu. Jo, no, jo, už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě dobře, jo, tak ale to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já to mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady o tu angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
3: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Podíl klimatizovaných vozů v MHD roste. Horké počasí je zátěž nejen pro cestující, ale i pro řidiče. Plana nad Lužnicí pracuje na přeměně centra města. Zlepšit chce současnou dopravní situaci i celkový vzhled. Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí dál vysychají. V noci bude jasno anebo skoro jasno s teplotami mezi 14 a 11 stupni. V pondělí očekávejte převážně polojasno a 27 až 30 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré nedělní odpoledne. V horkých letních dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Horké počasí je zátěž i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Chlazená pitná voda je dostupná ve všech smyčkách, střídacích bodech a vozovnách. Ve vozovnách jsou sodobary, které vyrábějí chlazenou sodovku. Řidiči během teplých dnů rovněž dostávají rozpustné ochranné jontové nápoje.
0: Řidiči taky v horku oblékají kratší letní uniformu. Plana nad Lužnicí pracuje na přeměně centra města. Zlepšit chce současnou dopravní situaci, včetně parkování, pohybu chodců a cyklistů i celkového vzhledu. Nezávislý starosta Jiří Rangl umístil na městský web anketu pro obyvatele. Ti se s vedením města podělí o svůj názor na podobu centra. Od názoru, co lidem ve městě chybí, se pak odrazí architekti. Řeky v Plzeňském kraji kvůli suchému počasí dál vysychají. U Staňkova na Domažlicku evidují vodohospodáři na řece Radbuze vůbec nejnižší průtok za téměř 100 let. Pokračuje hlavní dispečer povodí Vltavy pro oblast Berounka Petr Vicenda.
3: V povodí Berounky i Horní Otavy jsou aktuálně v rámci Plzeňského kraje zaznamenávány extrémně podprůměrné průtoky a vodní stavy. Vůbec nejhorší situace je na řece Radbuze, kde například v profilu Staňkov, kde se vodní stavy sledují a průtoky již od roku 1930, jsou zaznamenávány vůbec nejnižší pozorované průtoky za celou téměř stoletou historii. Sport.
0: Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil v dnešním finále v Kanadě jen na Němce Jakoba Šopfa, se kterým prohrál o 36 setin sekundy. Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a taky generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude Dostál útočit na třetí zlato z 500 za sebou a šesté celkově. Tenistky Kristýna Mladenovicová z Francie a Kuo Hanyu z Číny nakonec došly ve Wimbledonu až k titulu. Ve finále porazili 6-3 a 7-5 kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrovská a Lucia Štefanovijová.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 14 a 11 stupni. Na horách se ochladí na 10. V pondělí očekávejte převážně polojasno, 27 až 30 stupňů. Na horách naměří 22 až 25. Foukat bude slabý vítr severních směrů a biozátěž se zvýší na dvojku.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S nehodou 3 osobních aut počítejte v Českých Budějovicích u letiště a nehoda 2 aut komplikuje provoz taky na Strakonické v Českých Budějovicích. Další nehoda je na Táborsku o obce Zhoř u Tábora. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Magazín.
4: Dobrý podvečer, milí přátelé kultury. Pokud posloucháte náš magazín pravidelně, jistě jste si všimli, že v létě ho věnujeme především festivalům, které mají v našem kraji už dlouhou tradici. K těm nejstarším a největším jistě patří Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, který letos slaví 35 let. A tak právě on dostane právem prostor v dnešní kavárně, u které vám dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová. Tak jako každý rok, i letos se chystá festival Krumlov. Tento mezinárodní hudební svátek se odehraje v Českém Krumlově od 17. července do 8. srpna. A já jsem velice ráda, že si o něm opět můžu povídat s jeho organizátory. V kavárně tedy dnes vítám generální ředitelku festivalu Krumlov Gabrielu Rachidy. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dramaturga festivalu Krumlov Martina Rudovského. I vám krásný den.
6: Dobrý den.
4: Zajímalo by mě, jaké téma jste letos festivalu dali, Gabrielo. Každý rok poslední dobou právě tematicky ukotvujete festival, tak jaký bude ten 35. ročník?
5: Pro ten letošní jsme vybrali téma Labyrint příběhů. A z čeho to vychází? Tak Martin se se mnou vydal do Českého Krumlova někdy v zimě, kdy jsme objevovali nové lokace a zároveň jsme se byli podívat také v naší zámecké zahradě, což je naše takové stěžejní místo těch našich zahajovacích koncertů. A tam jsme se skrze diskuzi s panem inženýrem Olšanem, který se stará o tu zahradu, a s panem také doktorem Slavkem, jsme objevili, že v té zahradě bylo několik nádherných labyrintů, které už tam nejsou dochovány. A začali jsme trošku pátrat a vlastně samotný město Český Krumlov je takovým labyrintem spletitých uliček a ty příběhy, no tak hudba vypráví několik příběhů, naše lokace vypráví nádherný historický příběhy a tohle to vlastně vzniklo z toho takhle krásné spojení. A my chceme, abyste se nestráceli, my chceme, abyste skrze naše téma naopak v letošním ročníku hledali cesty, nové cesty, třeba i blíže sami k sobě.
4: Nové cesty nám nabídne určitě i nový dramaturg. Už jsme řekli, že je to Martin Rudovský. Martine, jak se vám podařilo naplnit právě to motto Labyrint příběhů?
6: No tak nejdřív bych řekl, že to vzniklo jako, neříkám si dodatečně, no, ale byly nějaké koncerty, které už tam byly připravené a hledali jsme, jak vlastně ty koncerty zaštítit a potom řekněme, další část koncertů vznikla už pod tím motem. Na druhou stranu to téma je docela široké, že jo, příběhy zahrnuje skoro veškerou hudbu nebo veškeré naše životy, čili bych řekl, že i to slovo příběh bylo nějaké první a labirint potom bylo následující a já třeba často myslím ještě přitom na Komenského Labirint světa a ráj srdce, který je neuvěřitelně samozřejmě aktuálním podobenstvím, řekněme, o tom, jak nacházíme právě sami sebe, nebo kde je vlastně náš nějaký střed, nebo nějaké místo, do kterého se zpátky vracíme. Čili i ten Komenský je samozřejmě tam s námi přítomen. No a jsou projekty, koncerty, skladby, které samozřejmě jsou přímo nasáklé labyrintem příběhu, nebo labyrintem, to je právě Komenský, jehož zhudebnění uslyšíme z Petra Ebena a Marek Eben bude právě číst část toho labirintu a Míša Káčerko bude hrát na varhany. Tak to je jenom takové skoro přímé naplnění toho mota, řekněme, potom také závěrečný koncert opener, který je vlastně operní gala, který jsme nazvali Labyrint příběhu nebo Labyrint lásky, protože co jiného vlastně opera, než nepřetržité putování mezi vztahy. Takže to je další naplnění, řekněme, toho labirintu, je labirint lásky. Potom jsme také zjistili, že klavírista Tomáš Kačo zhudebnil celý vlastně labirint světa Raj srdce Komenského do skladby pro klavír solo, jaký přijazzlí, řekněme, klavír a orchestr. Takže i to bude mít třeba premiéru, světovou premiéru na festivalu. Že to jsou takové jako základní naplnění toho mota, ale vlastně každý koncert v sobě nese nějaký příběh. A nebo aspoň se můžeme cestou na ten koncert pro tu novou lokaci ztratit v labirintu různých cestiček a mapiček a dalšího, takže i to je labirint a my věříme, že vlastně celek vytvoří vlastně takový jako labirint, když posluchač projde všemi těmi koncerty, což by mohlo působit trošku šíleně, ale my třeba s Gabrielou všechny koncerty navštívíme, takže věříme, že potom na konci 8. srpna budeme úplně už porozenovaný těmi příběhy a tím vším, co přežijeme.
4: Tak doufejme, že se v tom labirintu nestratíme. Teď jsme si tedy udělali takový základní obrys. My se samozřejmě tomu programu budeme věnovat podrobněji a vypíchneme některé koncerty a některé události, které za to stojí. Pardon, samozřejmě stojí za to celý festival, ale asi bychom se nevešli do stopáže dané kavárně. Já se vrátím ještě ke Gabriele Rachidy. Je to letos 35. ročník. To znamená, že vždycky takovéto kulaté, půlkulaté výročí vybízí k určitému zamyšlení a k určitému vyšperkování. Takže mysleli jste na to tedy i letos?
5: My jsme to letos krásně vyšprkovali právě Martinem Rudovským. Že to je jeho první ročník u nás na festivalu. Ale jinak bych řekla, že spíš prohlubujeme, než nutně, že bychom pro tento ročník, nebo zkvalitňujeme, jestli se to tak dá říct, než že bychom přišli s něčím objevným, ale rozhodně si v našem programu našel už definitivně stálé místo představím barokním divadle. Řekla bych, že jsme ukotvili i to, že na zahajovacím koncertu už víme, že chceme divákům nabídnout i takzvaně malý předkrm, i takzvané ty dozvuky. Takže ten koncert vlastně nezačíná tím hlavním vystoupením, ale už je to po té cestě k samotnému koncertu a i po jeho skončení. A objevujeme nová místa, takže to je taky nějaký trend, který jsme nastavili a pro letošek jsou tam 3 krásná nová, takže to je vlastně asi jo, to je pěkná výzva.
7: Tak to říká Gabriela Rachidy, generální ředitelka festivalu Krumlov, se kterou si dnes povídáme v kavárně a máme tady taky dramaturga Martina Rudovského, s oběma si budeme za chvíli povídat dál.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Posloucháte Kavárnu, pořad Českého rozhlasu České Budějovice, a dnes ji věnujeme festivalu Krumlov. Jehož 35. ročník je za dveřmi a my si povídáme o tom, jak se při něm ztratíme anebo budeme objevovat v labirintu příběhů. Gabriela Rachidy, generální ředitelka festivalu, už nám mnohé naznačila a určitě nám teď naznačí, jaký tedy bude ten zahajovací koncert, který, jak jste říkala, už jste pevně zakotvili ve vaší dramaturgii a který má vlastně několik takových zajímavých součástí.
2: Já se na něj osobně ohromně těším. Bude usazen do teda naší zámecké zahrady, jak bylo zmíněno, tak tam pořádáme většinu našich zahajovacích koncertů a bude to konkrétně na Letní zdárně. A protože máme příběhy, labirint příběhů, tak nesmí chybět Tisíc a jedna noc. Kouzelná Šehrezáda. A ta byla opravdu inspirací mnoha skvělým skladatelům. Tedy nesmí chybět krásné písně od Maurice Ravela, písně Šehrezáda, které stvární egyptská sopranistka. Na tu vyloženě se moc těším, už létají sleduju a je velkým potěšením, že zavítá k nám poprvé do Českého Krumlova. A pak Rimskýho Korsakova Šehrezáda, krásná svita 50-minutová, kde letos pro ještě její stvárnění tedy jsme pozvali ansámbl Losers Cirque Company, protože víte, že my často kombinujeme hudbu i s jinými uměleckými obory, takže oni vlastně, tak jak Šehrezáda bude stvárněna Fatmou, tak převezmou tu její roli a dovypráví se vlastně ten příběh a mnoho dalších příběhů v této noci tanečníky.
1: Čili ten, kdo byl třeba na zahajovacím koncertu loni na Zámeckém jezírku, tak si dokáže představit to spojení krásné hudby, pohybu a takové té velké nádhery, kterou můžeme v létě v Zámecké zahradě zažít.
2: Ano, a já ještě doplním, že by koncert měli otevřít perkusionisté, kteří tak připomenou vlastně to hlavní téma, ty Korsakovy Šehrezády, a bude tam také vypravěč Justín Svoboda. A na závěr, až vlastně po skončení tohoto koncertu, tak se návštěvníci mohou přesunout do zahrady Štěpnice, která se nachází pod samotnou Letní zdárnou, kde bude marocké tržiště plné krásného vyprávění.
1: Tak 17. července bychom určitě neměli chybět v Zámecké zahradě v Českém Krumlově. No ale já myslím, že celý ten zahajovací víkend bude stát za to. Určitě mě teď právě doplní dramaturg Martin Rudovský, protože se tam objeví velice zvučná a slibná jména.
3: No je to tak, tam se objeví můj veliký miláček. Nebudu tajit, že jsem také dramaturgem FOKu, Pařížských symfoniků, a tam jsem se blíže velmi seznámil s Lukášem Vondráčkem, kterému od té doby říkáme drtič, protože skutečně zničil kde jaký klavír, ne to dělám legraci, ale je to skutečně taký jako masivní, vášnivý klavirista, takže on poprvé přijde do Krumlova a předvede právě svou parádní majstrštík, totiž Rachmaninův klavírní koncert, který skutečně on jako několikrát natočil a různě provádí po světě, jak je s ním vyhrál vlastně hudební olympiádu, řekněme, královnu Alžbětu, soutěž v Bruselu, takže na toho se, to je prostě velká hvězda, a vystoupí se Sočerem, s symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, pod vedením Tomáše Braunera. My jsme velicí přáteli s Tomášem Braunerem, tvoříme takovou trojici s Lukášem Vondráčkem, takže to bude takový pro mě veliká symbolika v tomto.
1: Můžu do toho vstoupit, já jsem si všimla, že Lukáš Vondráček dokonce připravil svou mistrovskou třídu, takzvané masterclasses, tak to je zase další rozměr festivalu.
3: Přesně tak, a to je veliké jako vzácné koření, protože to Lukáš moc často nedělá, takže jsem moc rád, že tuto výzvu přijal, a bude také na těch masterclassech beseda vlastně s ním o tom, jak, co to znamená putovat po světě a rozdávat a vysoké umění, takže to je jako krásnou součástí toho jeho návštěvy. Ještě bych tomu koncertu rád dodal, že tam zazní také světová premiéra skladby Ondřeje Brouska, který to píše vyloženě pro nás. Je to Daidalos, dopsal ji mimochodem nedávno, a vlastně zahrnuje první díl toho původního labirintního příběhu, který to vlastně všechno vychází. Tady byl architekt antický, který vlastně postavil ten labirint pro Minotaura, a Ondra Brousek složil takový jako další obrázek, který obsahuje tento příběh o Daidalovi.
1: A když mluvíte o těch premiérách, ona hned další premiéra současného skladatele Matouše Hejla zazní hned potom 19. v neděli, a bude to navíc v půvabném prostředí kostela svatého Mikuláše v Boleticích, takže tak jako každý rok i letos se festival vydá i mimo Krumlov.
3: Ano, a ty Boletice, to je, kdo to zná, ten prostor, to je čistá magie, protože to je setkání vlastně románského prostoru ze Sprejery a s Bukou, takže skutečně tam setkání nejvyšší modernity a románského slohu. ten Hillův projekt je to nejlepší, co tam se může objevit, řekněme, protože to je zase setkání jazzu se svatováclavským chorálem, takže bych to řekl, že to je přesně to románské s tou azbukou a bude to prostě, bude to krása. No Matouš Hill, to je veliký jazzový fenomén a bude tam také na marimbu hrát Antonín Procházka na kontrabas. A myslím, že do toho prostoru to možná Matouš Hill i složil.
1: Tak to je krásná pozvánka na hned na ten úvodní festivalový víkend zahajovací. Já se ale ještě obrátím na Gabrielu Rachidy a navážu na to, co jsem říkala, kostel v Boleticích a vykročení i mimo Krumlov. Už jsme to zažili v minulých ročnících, tuším, že letos v tom pokračujete, možná to i trochu rozvinete.
2: Ano, my jsme, jak jsem hovořila, že jsme se vydali na putování krajem s Martinem, kde jsme objevovali nové lokace, tak jsme po cestě někde kolem těch našich míst v Krumlově zavítali do Červeného dvora, což je psychiatrická léčebna, ale je to zároveň také nádherná památka. Nachází se tak 15 minut od centra Český Krumlov. A máme z toho krásné vzpomínky, protože jsme tenkrát chtěli být provedení jenom tak nakouknout a ujal se nás pán, který byl takového skromného zledu a
3: buddhistický měch.
2: Někomu, tak říkáme mezi námi. A tak nějak celou dobu se nám úplně nepředstavil, asi nutně nepotřeboval, aby jsme znali jeho významnou roli a byl to sám primář a ředitel celého tohoto objektu a léčebny a provedl nás nádhernými prostory a objevili jsme krásný sál, kde z jeho oken je vidět do nádherného parku. Takže jsme do tohoto místa umístili projekt, Pagarini projekt s Jirkou Vodičkou a s Pavlem Štajdlem a moc se těšíme i na to, že vlastně se potkáme i s klienty této léčebny a společně s našimi návštěvníky a vnímáme to jako projekt, který takhle jako správně prostě do těchto míst sem vnášet hudba a kvalitní hudba.
1: A ještě když se dívám do programu, tak vidím, že další místa jsou Kájov. Kostel v Kájově je taky velmi půvabné místo.
2: Nádherné místo, vlastně jsme ho doteďka neobjevili a jenom chci říct, že čemu stále nerozumím, že za těch 35 let my stále furt objevujeme nějaké skvosty toho místa, takže ten kraj jako takový je ohromně bohatý. S Martinem jsme také objevili nádherný přírodní chrám Kuklov a pro tenhle prostor se nám perfektně hodí hudba Varhanice Katy. Během tohoto večera nejenom zazní skladby Bacha, ale také bude improvizovat.
1: Myslím, že procházet se nejen Českým Krumlovem a jeho labirinty, ale vydat se i dál do krajiny a objevovat krásná místa, i to nám nabídne 35. ročník festivalu Krumlov, který začne 17. července. A my si dneska s Gabrielou Rachidy, generální ředitelkou tohoto festivalu, a Martinem Rudovským, dramaturgem, povídáme o těch největších skvostech, které pro nás připravili.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: V dnešním kulturním magazínu Kavárna si povídáme o festivalu Krumlov, který začne už 17. července a jak už jsme naznačili, 35. ročník bude opravdu magický, zavede nás na krásná místa a nabídne nám také mnohé kulturní zážitky. Já se obracím na dramaturga Martina Rudovského, protože vybrat z těch asi 40 koncertů není možné tady přeříkat všechno, takže zkusme vybrat takové ty, jak se hezky česky říká, highlighty.
2: No tak ty se odehrávají už kapacitních důvodů v Pivovarské zahradě. Jsou to soboty, to jsou ty největší vlastně vůbec koncerty. A například 25. července vystoupí Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Aleny Hron, vzácné české dirigentky. No a ještě další žena bude také, kromě dalších samozřejmě posluchaček, také zpěvačka mezzosopranistka Bela Adamová, toho času taková veliká nastupující hvězda, bych řekl. No a vybrali jsme pro ten večer, nazvali jsme ho Magická noc, vlastně to spojuje celé vlastně magie, protože prvním skladbou bude Čarodějův učení Paula Dukase, potom El Amor Bruchov, taková fajová nádherná skladba propojící lásku a magii, právě pro mezzosoprán a španělský orchestr, řekněme, to je taková úplně nasáklá hudba, prostě magií a láskou. No a po přestávce bude John Williams a jeho nádherná hudba k Potrovské prvním dvěma dílům, které vlastně na toho Dukase i na toho Faju navazují a je to hudba, která bohatě v pohodě obstojí i mimo ten film, protože je prostě jako úplně nádherná, barevná, perlivá, takže to je jedna z těch magických nocí.
1: Takže Harry Potter to může být takový krásný koncert pro celou rodinu. Jednak krásný hudební zážitek a děti určitě poznají tu hudbu, kterou mají spojenou s těmi filmy. A zrovna tak si myslím, že poznají hudbu z počítačových her. To je taky novinka letošního ročníku. Vy tam vlastně nabídnete hudbu z počítačové hry Kingdom Come.
2: Je to tak, s Kingdom dvojky. Totiž ta hudba, to je jako neuvěřitelná věc, tu napsal Jan Valta, houslista, skladatel. A je to 8 hodin hudby, taková skoro Wagnerovská opera, kterou on to napsal. A udělal z toho svitu, která také opět nádherně může fungovat i mimo tu hru, protože má obrovskou jako instrumentaci pro velký symfonický orchestr. Bude tam nejen ten, ale také taková středověká parta, která to bude prostě střídat ten velký symfonický aparát, který bude také se sborem a se solisty, prostě taková to bude vlastně jako počítačový operní show, řekněme, a lidé si mohou uvědomit, co vlastně všecko také pro takovou počítačovou hru může vzniknout a jaká to je vlastně nádherná platforma pro současné skladatele.
1: A myslím, že jsme už zmínili barokní divadlo, to zase jdeme k dalšímu highlightu, prostě k top události, kterou už zmínila Gabriela Rachidy, že to je prostě každoroční svátek dostat se do barokního divadla. Jakou skladbu letos tam zažijeme, jakou operu tak uvidíme?
2: Přijede kolegium 17.4 s Václavem Luxem a uvede operu, která byla uváděna svého času i, myslím, za dob barokních Glukova opera Il Cinesi, což je samozřejmě z dnešního hlediska krumlovského turismu do nějaké míry i čínského, jako opera, která má děj ten, že Číňané se vrátí zpátky domů z Evropy a předvádí svému publiku čínskému, vypadá evropská opera. Jo? Takže to je skutečně, když se tato věc vrací zpátky do Krumlova, tak mi to přijde jako hodně vtipná aktualizace. A je potřeba připomenout, že to krumlovské barokní divadlo jsou jenom 3 na světě, to, které je vlastně zachované se všema těmi mašinami a s těmi stroji a tím vším. Skutečně to je jako jedinečná věc, že to druhé je pak v Bayreuthu a třetí v Drottningholmu v Dánsku. Jo? Takže skutečně to barokní divadlo v Krumlově, to je jako naprostý unikát a tam se prostě musíme povinně vracet do konce našich životů.
1: Je to výjimečný zážitek pro všechny, kteří mají možnost tam zasednout a shlédnout jakoukoliv inscenaci. Myslím, že bychom takhle mohli probírat jeden koncert za druhým, ale myslím, že odkážeme naše posluchače na vaše skvělé webové stránky a na sociální sítě, ale ještě bych ráda zmínila jednu věc a to je festivalová zóna a obracím se na Gabrielu Rachidy, protože vím, že to je takové trošku její dítě a že opravdu za poslední roky se nádherně vybarvila a vyšperkovala a letos je tam krásná nabídka.
3: Já jsem moc ráda, že jsme za ta léta tomu našli místo v Klášterní zahradě a že už je to jako neudělitelnou součástí a že vlastně nabízíme program veřejnosti zdarma. V tom jako vnímám velkou misi festivalu a klademe na to velkou důležitost. A minulý rok už se podařilo, že do zóny přijeli větší jména z populární hudby a letos to budou Květy, kapela Květy a nebo Top Dream Company. A mimo ně tak pravidelně uvádíme besedy s umělci z našeho hlavního programu a spoustu dalších aktivit, workshopů, malování pro děti, filharmoniště, což je vlastně přiblížit klasickou hudbu úplně těm nejmenším dětem, letníky na cvičení jogy z nástroji. Takže to všechno bude zachováno a vždycky každý rok, jaké máme možnosti, tak přidáme něco trošku navíc. Takže vás srdečně zveme i tam.
1: Tak já bych řekla, že od 17. července do 8. srpna bychom se ideálně měli přestěhovat do Českého Krumlova, aby nám ano, z 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov neuteklo. A já moc děkuju, že jsme ho dnes mohli představit s generální ředitelkou festivalu Krumlov Gabrielou Rachidy. Moc děkuju.
3: Já také děkuji, těším se na vás.
1: Děkuji i Martinu Rudovskému, dramaturgu tohoto festivalu a těšíme se na mnohé krásné zážitky.
2: Přijďte do Krumlova, my se těšíme na
3: uvidíme se.
1: Od mikrofonu se loučí a inspirativní léto přeje Pavla Kuchtová.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
4: Koronální ohřev, impulzní energie, teorie MHD vln nebo kinematická oscilace. Znáte význam těchto pojmů? Všechny úzce souvisí se sluneční aktivitou. Rozsáhlou mezinárodní konferenci o pozorování slunce nedávno uspořádala katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kdy se na našem území opět dočkáme úplného zatmění slunce, tak nejen na to se zeptám fyzika Petra Jelínka. Nalaďte si nás v pondělí 13. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Hezký večer, přátelé, jsou tu po týdnu Světla Ramp a na jejich začátku vás z Českého rozhlasu České Budějovice zdraví Jiří Kasal. Dnes pobudeme v písničkových vzpomínkách v letním bezstarostném oparu, nejlépe u moře. Léto totiž znamená radost, jak vyplývá z názvu písničky dvojice Bruce and Terry. Summer means fun.

Surfu každý den v Malibu pod teplým sluncem, u žádné knihy, žádné domácí úkoly, protože léto znamená zábavu. To zpívala dvojice Bruce and Terry ve svém mírném hitu z roku 1964. Pod křestními jmény tehdy mladých mužů se skrývali Terry Melcher, nejen zpěvák, ale později významný producent a také syn slavné zpěvačky Doris Day. A tím prvním byl Bruce Johnson vlastním jménem Benjamin Baldwin, který už v tu dobu za sebou měl delší kariéru a v roce 1965 se připojil k bratrům Brianu, Carlu a Denisu Wilsonovým, jejich bratranci Michael Loveovi a kamarádu Elu Jardinu, tedy k Beach Boys, aby nakonec nahradil ve vokálech Briana Wilsona, který se ze zdravotních důvodů věnoval hlavně tvůrčí práci ve studiu a nakonec se stal Bruce Johnson.

Písnička California Girls velmi dobře ilustrovala styl, který byl pro skupinu Beach Boys v letech 1962 a 65 typický. Plážoví chlapci byli důležitými spolutvůrci takzvaného surf soundu, založenému víceméně na rock'n'rollu Chucka Berryho, který byl však zjemňován vzdušnými bohatými vokály. Jeho podobu vymezovaly i mimohudební záležitosti a bujaré radovánky pod sluníčkem, které tak sladce může pálit pouze v Kalifornii. V druhé polovině 60. let se hudba Beach Boys změnila, ale my zůstaneme v relaxované náladě písniček této světově slavné kapely, z nichž tři zakládající členové, bratři Wilsonové, nežijí. Poslední z nich, autorský mozek kapely Brian Wilson, zemřel vloni v červnu. Chtěl bych se také lehoučce dotknout důležité zásluhy otce sourozenců Wilsonových, Mario Wilsona, o vznik Beach Boys. Pop music mu byla již od mládí blízká, sám také skládal písničky. Tento muž, byť jeho původní povolání bylo jiné, se sám aktivně věnoval hudebnímu průmyslu. Například vedle péče o Beach Boys produkoval nahrávky kapely Sunrays. Mělo to i jistý osobní důvod, neboť zpěvák, bubeník, autor a šéf kapely Sunrays Rick Hahn byl velkým kamarádem jednoho z jeho synů Carla Wilsona. Sunrays, tedy sluneční paprsky, dokázali nejvýrazněji zazářit nejvíce na sklonku léta roku 1965 písničkou s výmluvným názvem I Live for the Sun, žiju kvůli slunci. Go!

Sunrays, tedy další kapela z Kalifornie a její proslouněný hit z roku 1965 I Live for the Sun. V době surfového okouzlení tvořila jakousi širší rodinu nebo partu z Beach Boys dvojice Jen and Dean, která měla na svém kontě miliony prodaných desek. Dean Torrance a John Barry se potkali v roce 1957, co by členové školního fotbalového týmu a rázem v sobě objevili talent pro zpívání, který zužitkovali ve školní vokální kapele Barons. O něco později vytvořili ještě s Allen Ginsbergem se skupiní Jen and Arnie a v Barryho garáži natočili písničku o dívce jménem Jenny Lee, která se nakonec stala hitem. V podobném duchu běložského důvapu Jen Barry a Dean Torrance pod jménem Jen and Dean natočili svůj první úspěch Baby Talk, následovali další hity jako třeba v roce 1961 překvapivá předělávka letitého swingového standardu dvojice Hoagy Carmichael a Frank Lesser, kterýž to song jako první natočil v roce 1938 orchestr Larryho Clintona se zpěvačkou Bee Wayne. Ještě název Heart and Soul, srdce a duše.

Zamiloval jsem se do tebe srdcem i duší, Heart and Soul a hit dvojice Jan and Dean, která se nakonec posunula zásluhou těsné spolupráce s Brianem Wilsonem a de facto spolu s Beach Boys určovala vokální větev stylu zvaného surf music. Po roce 1965, po konci surfarské hudební módy, na rozdíl od Beach Boys, jiný úspěšný směr Jan and Dean nenašli. Zřejmě i kvůli tomu, že v dubnu roku 1966 Jana Barryho potkala autonehoda a z těžkého zranění se jenom pozvolna zotavoval. Jako zlověstný se ukázal jeden z předcházejících hitů Jana Deana, Dead Man's Curve, zatáčka mrtvého muže, tak se říká nebezpečnému místu na silnici, která si vyžádala mnoho životů kvůli četným nehodám, v tomto případě na Sunset Boulevard v Hollywoodu v Kalifornii. A nedaleko tohoto místa se autohavárie Jana Barryho udála. Zřejmě nejslavnější skladbou dua Jana Deana Surf City z roku 1963, ta se vlastně zrodila i přičiněním Briana Wilsona, který hrál na piano na jednom společném večírku písničku Surfing USA. Tu si Jan s Deanem chtěli odnést a sami natočit. To Brian odmítl. Nakonec jakýmsi přátelským kompromisem bylo právě surfarské město Surf City.

Surf City, tak to je nejznámější písnička dua John and Dean, z něhož už je naživu pouze ten druhý Dean Torrance. Letos v březnu zemřel v 85 letech zpěvák a autor Tony Rivers, který velmi důstojně a dá se říci, že ji úspěšně reprezentoval styl Beach Boys na britských ostrovech. Jako mladík si tento rodák z Shildonu v hrabství Durham velmi oblíbil písničky Buddyho Hollyho. Na scéně se objevil v roce 1963, kdy se svou kapelou Castaways přeskakoval při koncertech Beatles a Rolling Stones a o rok později se skamarádil s Beach Boys při jejich britském turné a některé songy si od nich Tony Rivers, pan Harmonie, jak jej nazval v kondolenci jeho velký přítel Sir Cliff Richard, vypůjčil, jako třeba Girl Don't Tell Me, kterou napsal Brian Wilson prý na svatební cestě. Ahoj holčičko, to jsem já, nevíš, kdo jsem? Potkal jsem tě v loni v létě, když jsem přijel k babičce. Jsem ten chlap, co tě nechal se slzami v očích. Neodpověděla si na mé dopisy, takže jsem si myslel, že je to jen lež. Tony Rivers and the Castaways a Girl, Don't Tell Me. Děvče, neříkej mi to.

Don't tell me, děvče, neříkej mi to, a malá vzpomínka na nedávno zesnulého britského zpěváka Tonyho Riverse. V roce 1965 natočila v rámci nejenom tehdejšího Československa, ale vůbec středoevropského prostoru hudebně i póliovou prezentací výjimečná slovenská skupina Beatmen se zpěvákem, kytaristou, autorem Dežou Rusinem v čele písničku Let's Make a Summer, Udělejme si léto. I když Beatmeni nejvíce inklinovali k hudebnímu Liverpoolu a k Beatles, tento song je pod dnešními světly ramp na správném místě. Jsem stydlivý, ale ty se směješ, pláču, že odcházíš, moje milá, pojďme si udělat léto. Let's make a summer a Beatmen.

Beatman a Let's Make a Summer, udělejme si léto. Z Bratislavy je to už docela blízko do Brna a tak dnešní plážovými chlapci z Kalifornie ovlivněnou sadu písniček uzavřeme s brněnskými Beach Boys, tedy s kapelou Syncopy 61, jejich moravskou verzi hitu I Can Hear Music, Já slyším muzy, a vycházím z jejího textu. V oblacích snů mějte hlavu svou, poslouchejte víly a zůstaňte se mnou, přátelé. Jiří Kacel vám děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře hodně sluníčka.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie Jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči a policisti zmenší od dnešní půlnoci perimetr okolo zničené výškové budovy ve Zlíně. Otevře i krajský úřad. Americká armáda je připravená zajistit bezpečnou plavbu Hormuzem navzdory hrozbám s Iránem. Návrat velkých bíložravců pomáhá druhové rozmanitosti v hmyzu, potvrdila to rozsáhlá studie jihočeských vědců. V noci naměříme teploty mezi 14 a 11 stupni. Zítřek bude polojasný, teploměry ukážou 30 stupňů Celsia. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11. podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
3: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
4: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
5: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
4: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Další vlnu amerických útoků na Irán podle Teheránu nepřežil jeden voják. O dalších škodách režim v Teheránu neinformuje. Americké velení tvrdí, že nálety zasáhly na 140 cílů, včetně odpališť raket a dronů. Irán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranily několik lidí. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Návrat velkých bíložravců pomáhá druhové rozmanitosti hmyzu. Potvrdila to rozsáhlá studie jihočeských vědců. Výzkum probíhal 10 let na 11 místech v republice. Velcí kopytníci se na ně vrátili díky společnosti Česká krajina. Podle entomologa Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Martina Konvičky přibylo vos, kobylek a sarančat a denních a nočních motýlů. U mravenců se změnilo druhové složení. Letní cyklus koncertů v kostelích v okolí Veselí nad Lužnicí Veselská ozvěna 2026 pokračuje i dnes. Prosté písně zazní v kostele Navštívení Panny Marie v Zálší. Začátek je v 19 hodin.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 14 a 11 stupni, na horách se ochladí na 10. V pondělí očekávejte převážně polojasno, 27 až 30 stupňů Celsia, na horách naměří 22 až 25. Foukat bude slabý vítr severních směrů a biozátěž se zvýší na 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Tři porouchaná odstavená auta komplikují dopravu na dálnici D3 u Žíšova ve směru Veselí nad Lužnicí České Budějovice. A stále pozor, u Zhoře na Táborsku, tady policisti vyšetřují další dopravní nehodu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu, Český

0: V 18 hodin a 5 minut posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď startují Melodie podvečera, kde si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Ladíte nedělní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a první dnešní píseň bude pro paní Martu Červovou. Naše milá Marti, vše nejlepší k tvým krásným narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a boží požehnání ti ze srdce přeje brácha Franta a sestra Růža s rodinami. Pokud by to bylo možné, určitě by jí udělala radost hezká písnička od Josefa Laufra. Děkuji, František. Možné to je, tady je píseň Josefa Laufra, nejhezčí holka.

Posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcely a Emilky z Marcela a Emilky z Moškových. Mámo a táto, děkuju vám. Pro Janu Sýkorovou k narozeninám. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na tebe někdo usměje. K narozeninám ti přeji hlavně zdraví, štěstí, lásku i pohodu. Tak ještě jednou vše nejlepší, Anička z Kunic. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek dne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
3: Zpěvačka Vlasta Průchová, jejíhož narození o tomto víkendu uplyne 100 let, to je samozřejmě velký pojem pro český jazz. Ovšem je paradoxem, že většina jejich nahrávek, které vyšly hlavně na přelomu 50. a 60. let na deskách, úplně jazzových není, přísně vzato. K jedné takové se za chvilku dostanu, ale předtím bych se chtěl dotknout jeho české souvislosti s původem paní Vlasty Průchové. Jejímž manželem byl významný český jazzman, doktor medicíny Jan Hammer a syn je vyhlasný v Americe usazený skladatel a multiinstrumentalista Jan Hammer mladší. Narodila se na Slovensku, ale českým rodičům, k tomu mi paní Vlasta Průchová v jednom rozhovoru uskutečněném na jeho české půdě pověděla. Já a moje sestra jsme se narodili v Ružomberoku, pak jsme se s rodiči přestěhovali do Trenčína, kde jsem chodila do gymnázia. V roce 1938 však Slováci řekli Čehůni von. Usadili jsme se tedy v Praze, což byl určitý kompromis. Maminka byla Ostravačka a chtěla žít v Ostravě, kdežto tatínek, jeho Čech, měl v plánu se vrátit do Blatné. Dědeček totiž bydlel v Kocelovicích, kde byl řídícím učitelem. A teď zpět k písničkám Vlasty Průchové, od jejíhož odchodu se letos v červnu naplnilo již 20 let. Maličkou skupinku v jejich publikovaných nahrávkách představují duety. Jeden z nich natočila s mladičkým Karlem Gottem s názvem Až nám bude dvakrát tolik. Další, první vycházka s Milanem Martinem a ten, který jsem vybral, naspívala Vlasta Průchová s Milanem Chladilem. Hudba je dílem manžela Jana Hamra a slova Jaromíra Hořce, kterýž to básník mimochodem otextoval i nejznámější song této výjimečné zpěvačky, Docela všední obyčejný den. Vlastu Průchovou a Milana Chladila ve studiu v roce 1960 doprovodil orchestr Karla Vlacha. Všechny hvězdy na nebi.

Posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Hezkou neděli 12. července. V uplynulém týdnu nás bohužel opustila velšská hudební legenda, zpěvačka Bonnie Tyler. Na její počest vybírám její největší hit Total Eclipse of the Heart. Pořkům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

18 hodin a 59 minut, to byly dnešní melodie podvečera. Od mikrofonu se loučí a příjemný nedělní podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na Táborsku havaroval motorkář, nehodu nepřežil. Požár v Chorvatsku na ostrově Korčula spálil asi 5,5 kilometrů čtverečních. Muzeum v Dačicích o prázdninách pořádá příměstský tábor pro děti zaměřený na život ve středověku. Noc bude zpočátku polojasná, postupně se nebe úplně vyjasní, zítra bude převážně polojasno a teploty 27 až 30 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Víkend se bohužel na jihu Čech neobešel bez tragické nehody. Před 17. hodinou odpoledne 50-letý motorkář u obce Zhoř na Táborsku nezvládl předjíždění a vyjel mimo silnici. Následně narazil do stromu, informoval o tom jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Záchranáři muže bohužel nedokázali zachránit a zemřel. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě ale dál hoří a proto tam zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově spálil asi 5,5 kilometrů čtverečních a hoří v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb. Podle vodohospodářů by situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Dačické muzeum rozšířilo na letní prázdniny svůj program. K interaktivní výstavě Svět středověkých her přidalo i venkovní akce v Zámeckém parku. Poprvé pořádá taky jednodenní středověký příměstský tábor, říká ředitel muzea Martin Rychlík.
4: S dětmi vyjedeme na zaniklou středověkou vesnici Pfáfenšlák, nedaleko Slavonic. Děti právě zjistí, jak se zde v dobách dávno minulých žilo. A budeme společně hledat i místní poklad. Máme dva termíny, 20. července a 17. srpna. Sport.
2: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku odvrátili 4 matchboly a vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16 bodů. O 2 body tak překonali výkon z loňské premiéry. 9. etapu cyklistické Tour de France vyhrál ve sportu 4členné skupiny uprchlíků bývalý mistr světa Mathieu van der Poel z Nizozemska. Kvůli velkému horku byla etapa mezi městy Malemor a Usel zkrácená o skoro 30 kilometrů.
3: Počasí.
2: Noc bude zpočátku polojasná, postupně oblačnosti ubyde na jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 14 až 11 stupňů, na horách 13 až 10, v údolích kolem 2 stupňů Celsia. Zítra bude převážně polojasno, ráno až jasno, naměříme 27 až 30 stupňů, na horách 22 až 25. Slabý severozápadní vítr se během dne bude měnit na severní až severovýchodní a bio bude na stupni číslo 2.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Havárie dodávky komplikuje provoz na dálnici D3 na 80. kilometru u Měšic. Počítejte s komplikacemi, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze. Vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutka nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily, přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychologi, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo pošklebuval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme pro to, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v té spíži a opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, že oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinů holokaustu Yad Vashem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Yad Vashem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Yad Vashem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Yad Vashem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Yad Vashem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidiš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen málo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora. Originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně, jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengra. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několika měsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3 tisíce uchazečů. Celkem jich je už více než 170 tisíc. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
2: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
2: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
4: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
2: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
5: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
6: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
0: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Žilber. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října. První věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
3: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
4: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
3: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
2: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
5: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
6: Bylo ve hře víc zámků,
4: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
5: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
4: Ale taky té práce před vámi muselo být.
5: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
4: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
5: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
4: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
5: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
4: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
5: V 80%.
4: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
5: Ano.
4: Jak se to bydlí?
5: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
4: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
5: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
4: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
5: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
4: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
5: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
4: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
5: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
5: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
4: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
5: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
4: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
5: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
4: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
5: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.

0: krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo a to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
3: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
4: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
3: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
5: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
3: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
6: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moct obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na brněnské Kraví hoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. O vesmíru a kosmonautice přejeme příjemný poslech.
1: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kraví hoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
8: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
7: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i Jihomoravské metropole, a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetárium Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce. Tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat a skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně, ale to bylo proto, že nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to proto, že samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha nejžo. Největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano. Kolik jich má? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty 4 největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když se začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak, se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo.
1: Takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože je vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu Planet tu planetu nenajdete, Venuši takovou. Ne. Ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru,
0: no.
1: Kterou není vlastně vidět, a to, jak vypadá její povrch, to jsme zjistili až díky mezeplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše je velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na Kraví hoře.
1: Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk se tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter, meziplanetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr, to souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý v pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano.
0: Ano, a vlastně další bych bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazoval ze všech stran a navíc nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no na to jsem se chtěl zeptat.
1: Obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to známe jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklon, vlastně jako bouřka, teda, když ano. To přeložím?
1: To se neví. Aha. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na daleko lidem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko lidé tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vypustila takové speciální pouzdro, přímo které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v Zenitu, proletá Mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A Mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes v noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republikou, přeletá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nám
1: krásně, ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou. To už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISSka tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09. Nikde to rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat čtyři takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě čtyři satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr, nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle, kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky
0: že?
1: Tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nenápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak, ale všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je a dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na 9 večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na Hvězdárně v Brně.
1: Na všech hvězdárnách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, tak kam?
1: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výraz pás totality.
1: Ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí slunce.
0: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali potlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvilku.
1: No, na obloze
0: se tmí. Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to natchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmikrásky na nebi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, kdyby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
1: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to mezinárodní vesmírná stanice. Tak. No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím víc se bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
0: Ne, nedá.
1: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna, tak, že?
0: Jo, je tak, jako.
1: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním ukazům.
0: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný ukaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov, protože samozřejmě, když jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu. Což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
1: Nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého Vavřince.
0: Ano, a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
1: Aha, výborně.
0: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně tmavá obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže je dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a když to náhodou funguje, že? A co když se to splní.
1: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
0: Přesně tak.
1: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
0: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
1: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
0: Jo, ale tak jako pokud posluchači nejdou na obloze večernici planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
1: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

se na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. To je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přece jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně na oranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trojúhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení Vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz Morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě, a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky. Takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky, co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru. Ale
1: nebo
0: vždycky
1: třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i tipy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a programu můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek, díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam visel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Máme na událostí, se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Riedl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se od dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltýn vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltýn tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem, zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
12: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
12: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
12: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý,
2: ano. Teď jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali. Že jo? Tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak už, pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí. Jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
6: To mě nedělejte, ale mě manželka.
7: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty já to
5: dobrý večer.
0: Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
7: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
0: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. Ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
0: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
0: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měli
5: za pitomost? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
0: Proč byste mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
0: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Seš ty vůbec normální?
7: Já jsem, ano.
5: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
0: Katinka.
5: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
0: Nežahaj, mi našli!
5: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevádět?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
0: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
5: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
5: No, můj Ludva.
7: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment, buchty, jsi si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
0: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
0: Já se sem vrátím, ale můj jeho někdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
0: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
7: Kačko,
5: a žádný násilnost.
0: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímací zkoušky hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka, chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Protože já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, naši dom. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, uj.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedu poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkoval dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu, tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
7: Pojďte dál. Uvolněte se.
8: Děkuji.
7: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
8: Ano.
7: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
8: Vážně? To bych ani nečekal.
7: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
8: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
7: No, počem?
8: Poslat?
7: No, o čem jiný?
8: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
7: Prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
8: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
7: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
8: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
7: Jak říkám, příběh funguje.
8: Ano.
7: Stručně řečeno je to
8: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
7: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
8: V tom hrobu?
7: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
8: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
7: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
8: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
7: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
8: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
7: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
8: Rozdíly? Jaké rozdíly?
7: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
8: Ani tak zcela moc nepřesně.
7: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
8: Jakože je černoch?
7: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
8: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
7: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
8: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
7: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidím, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
8: No, jestli to jde, tak...
7: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
8: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
7: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
8: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
7: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
8: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
7: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
9: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: schová. Račte dál, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak mi se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptore?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šuba asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. A jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane řidiče, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Charlie Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řep.

0: Lady, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale jako eruptivní, výbušný to herecí, těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.
3: Ah.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako dva. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla,
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal. Jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech a jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za toho kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. Mm-hmm. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo.
1: Takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor. Takže to byla zima, takže podle zimní bundy, no a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo
0: no,
1: parádička.
0: Pánečku, to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejním životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbu stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení, aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřát k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbirka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince a teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama spadl z doby si páteř a přestal fungovat vozek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3:45 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to zemřel 12.19. se ho pochovala a za tu dobu se zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16. schodů na Luhavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Ráda vám dobře chybí mě, sedla za ně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celým svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda, ale moc vám přeju, aby se to podařilo, přeju vám všechno dobré, pevné zdraví, aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Uh-huh.
1: Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, fungl nový, tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky, sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by
1: byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl. Byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře, to je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo, ani tam nechoďte. Potom další okamžik, úžasný a nejlepší v životě, byl 89. rok, když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no, tak někdo... Kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no. Někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy
1: a já jsem ten méně. 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Vlastně. Věřím.
1: Úplně znovu narození obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky, na
0: taky,
1: se.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolal také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslel, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Takhle je to asi, to pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Tak, jako vy nevím, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Kolegyně, nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje, a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl, se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem.
1: Já vám rozumím, ale takhle se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je, ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal, no a ta dotyčná, která určitě měla zájem, tak mě zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo, nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale... Tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: Víš, takhle, to je rázný ženská, jo, protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete... co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje hodně moc. velice šikovná, želaná. To se mi teda povedlo, no tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Že to je, takhle, oboustranné to je. Jenom, že to setkání asi se tak nějak moc... No, třeba se ještě
0: usluvečný, jo. No tak někomu třeba takhle stačí jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Když si o čem pohovoříš, jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, proč ne?
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak to byl Xindl X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům do Šilíky u rádia.
0: Děkuju moc krát, krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje?
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo.
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku. Mm-hmm. Pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny.
0: Víte,
1: a to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, abych necítil to. No ale tak, nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma, samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujeme úspěšně, s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak říkám, jinak člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že s nikým se nehádá a tak, no, víte. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo.
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte, takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Víte? Ano, ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampadla tam o 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si toho neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle, no, takže...
0: Jo, zkrátili si život, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Když chci prostě nějak si toho užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
0: Pracovat na tom, aby to tak bylo, to máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak, něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale tak je to přejde a tak jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitučku, já vám taky a všem posluchačům hodně zdravíčka a dobrý poslední.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána, to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zvezírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No, to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit Židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na Žabčických a Vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu to mě splnilo můj životní sen. No.

0: to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky...
1: A měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit to... obecně, že žijete radostný, šťastný život?
0: No, tak jako co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se
1: snažíte se
0: dobrý tam takhle
1: ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
0: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, a tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho No to je krása, to je krásná nabídka.
0: No, no, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
0: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
0: No, uvidíme.
1: Tak jo.
0: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince,
1: ano.
0: I zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
0: Ano, ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jenom moc vám děkuju, přeju krásné já letní taky. Dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
0: No, no, děkuju, a taky zdravím, dobrou
1: můžete
0: noc.
1: Se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska, má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát a třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastně? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani,
0: tak
1: já jsem taky
0: dobře.
1: Poctivec a bylo to nádherné. Až mě husí kůže.
0: To je
1: přechází,
0: dobře. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, teda vlastně nepřijedou.
0: Tak to bude
1: no,
0: radosti.
1: Tak to jo, ale mám od ní víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to no. Je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází,
0: chybí.
1: To se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla a někoho oslovit to vůbec ne. A tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil.
0: Mm-hmm.
1: A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny,
0: mm-hmm.
1: kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání.
0: Mm-hmm.
1: Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka,
0: mm-hmm.
1: a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny.
0: Mm-hmm.
1: A byli opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno.
0: Jasně.
1: Protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál. A nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, dceři na všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo.
1: A měla pravdu, že to.
0: Mm.
1: A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených,
0: mm-hmm.
1: tomu postupu času nám.
0: Ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení.
0: Mm-hmm.
1: A všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat to. Prostě já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky.
0: Mm.
1: To bylo všechno tak trefně udělané. A krásně bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano.
1: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok, prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se Sozou Foku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
1: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli s celým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
0: zkrátka spolu, když jste byl.
1: Ten závěr nevyšel, no.
0: Ten závěr je smutný, samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám na blízku taky, tak jak můžou, a ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si na blízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama, prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě, takže
0: tak to je dobře.
1: Jsem tady v rodinném domku sám
0: a pak žiju, oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady všema.
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat, mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastný, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí.
0: Ano.
1: Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano, ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala. Potom jsme se tak to do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost. Tak přišlo dítě, přišel chlapec. No a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera. No a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě, jako co si mám. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano, rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: Beznadějných chvílek a život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: nám
1: to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky. Vnoučata samozřejmě taky už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jinačího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Takže to jsem jenom srdíčko zaplesá.
0: No je.
1: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže
0: ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: A já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním, to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd, a
0: no je,
1: tak
0: je.
1: Mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí,
0: ano,
1: no, a radost.
0: Ano.
1: A radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: když
0: to je
1: volám,
0: dobře.
1: Tak mám radost z toho taky, takže
0: tak
1: všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, tak to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Protože já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalími v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera vymodlená. Mám z nich radost, mám 9 vnoučat, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den. I když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, nebo nevím, v které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkal, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádnej déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: To úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílené. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi teda na Prahu, jeho kulatin,
0: jo.
1: Popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Prostě
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chládková. A tak jako všechny moderátory. Můžu. Ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to je.
1: To vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
1: Přiháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky radostí. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
0: Tak to máte.
1: Takže
0: to vlastně včera jste měli oslavu teda.
1: Včera jsme
0: tam trošičku. Tak přeju všechno dobré do dalších let a ano, hodně radosti nebo samozřejmě.
1: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený ze vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji, říkáme tomu takzvané tréninky hudební, ale je to prostě takový posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček, dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
0: No
1: to je taková, to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím teda aspoň vytvářet takový pozitivní ovzduší. To je
0: ano,
1: jako včely kolem
0: ano,
1: sebe. Kolem,
0: ano, rozumím.
1: Ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60.

0: Všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, ano. Anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky nebo piva nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno. Začíná mě před nášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
1: ano.
0: Nechajte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně navýší, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být delší dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
1: Jo.
0: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
1: Takže se to ví zkrátka.
0: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu...
1: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě, já kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
0: Jsem se vrátil z procházky s pejskem, takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
1: To je dobře, to je dobře.
0: Takže, dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej, chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu a Milana z Nového Jičína.
1: Dobře.
0: A zkrátka všechny ty nočničkáře.
1: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
0: Těším se na další setkání někdy, mějte se moc krásně.
1: Budu se taky těšit, krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
0: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
1: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala.
0: Samozřejmě.
1: Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Mějte se krásně taky, dobrou noc vám přijí.
1: Dobrou noc, no a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak to určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc!

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuji, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenal, Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, dědo, já člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, že už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučeli dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kdepak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat. Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti těrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype bezemne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už 6.

la la la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: brouk, tak to je tvůj konec!
1: No,
0: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
0: V čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
0: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
2: Tak ji podoj.
1: Cože?
2: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
0: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
0: Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
2: No přines vodu.
1: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
2: Prve
1: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
3: A k čertu.
2: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
3: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
3: Pro vodu sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
3: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
3: A, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
3: Oči.
2: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
3: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
3: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
3: A? Tak takhle bydlíš. Ale máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
3: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: No to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
2: Takže celou noc nezhamouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
1: Hlava taková zle.
2: Jako snop.
1: Jako snop.
3: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
3: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
2: Nebudu.
3: Ale je to moje laň.
2: Počkej.
3: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
3: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: No, za to ne.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No, taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
2: Proti záduše.
1: Proti záduše.
2: No.
4: Na tu já asi zajdu. Jak přijde hladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
5: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu
5: a teď nemůžu to dostat ven.
2: No na to je fialka k nepřekonání.
4: Ano.
2: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
2: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
2: A špičaty.
4: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
2: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
2: A kočičí kůži zahoď. Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
2: Hučení v uších.
4: Hučení v uších. Vidíš, mám.
2: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
2: U splavu.
4: U splavu.
2: No jo, kdy to povídám.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
2: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
2: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
2: Buh.
4: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
2: No jo, no. A jak? A já vím proč.
4: Schválně proč.
2: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř.

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Ale...
0: No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš... 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vraz takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto... že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Vezníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano.
0: Nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: To potřebuje.

0: Je přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
1: Tak ať tu hradbu dobude.
0: Vyženit, to je lepší.
1: Chudák, takový syn.
0: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn, rozumíme si?
1: A rozumím.
0: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.